0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

sluníčko už se proklubalo, staň mi ty třeba s dnešním snem. Vše hezké, co se zdálo,

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman, a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinotaj v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je vůbec nemá ústa lína. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasový, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nynějším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na

Tak jsme si zaspomínali na Voldemara Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem ji po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel sérii filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Já mám nalíkají.
2: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
3: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
4: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
3: režim.
4: Samozřejmě.
3: Jo, jo, jo.
4: No tak bohoštěně slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
3: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
4: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudelinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut.
4: Aha.
3: A to je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
5: A prostě příštím programu.
3: A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš můlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je no, co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to
5: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Což je důležitý prestižní časopis, Downbeat.
5: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Což je feministický časopis Spy. Feministický časopis Spy. Ve Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: Bartoška vůbec magnetismus. Se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Ale jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no to
3: ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají,
5: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
2: No,
3: ale
2: to,
3: to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
5: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáků nebo něco takového? Umístil ses v nějaké žebříčku něčeho,
1: no,
0: Petře?
1: Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já
0: no,
1: jsem se taky radivím. Divil.
0: Já
1: se, protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové podobě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi
0: ano.
1: Jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snákat. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, dělala... nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: Jo, to je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. Dva dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Mhm. Šu. A děkuju, ať se daří. Zdravím, jak Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežace, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce. to musí mít partnera, víte, partnera, který bude...
10: A jo, no já samozřejmě, to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
10: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
10: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
10: No tak dobře. A co budem hrát?
9: No já tady mám...
10: Co?
9: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
10: Jo. Koho?
9: Snění.
10: Snění?
9: Ano.
10: No neznám.
9: A pak...
10: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
10: Kdo? Jablu,
9: Paganini tady mám taky. Jablův trilek.
10: Hm? Já jsem jednou hrál,
9: no?
10: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý je teda, ne?
10: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
10: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
10: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
10: Jaký?
9: Petrov.
10: Petrov. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
10: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
10: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
10: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
10: A kremonky, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
10: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian, opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou. No trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my.

0: Zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
1: Ano, jo? Vyberte si.
0: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: A díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velociped, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím, tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne,
8: no koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka tohle. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
7: Kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Kdybyste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil. No tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až... Tadyhle ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: Hrajte. Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: Tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak Tondu mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vtloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. Alois Spirák. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý se tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host. Tak Tonda Procházka, na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjednat tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Miroslav Kovářík bude v Modré i po 36 letech pokračovat jako starosta. Ve 12 obcích na Vsetínsku měli voliči jen jednu kandidátku. Naopak v Kateřinicích zvolila 30 uchazečů samostatnou kandidaturu. Statistici dnes zveřejní vývoj inflace za září. Podle odhadů by mohla stoupnout ke 2,5%. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 15 stupňů. Matěj Neradě k zdraví u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Hezké úterý. V čele Modré na Uherskohradišťsku bude i nadále pokračovat nezávislý starosta Miroslav Kovářík. Jeho sdružení Pro Modrou společně získalo v komunálních volbách 5 z 9 mandátů. Kovářík v úřadě působí od roku 1990 a ve funkci starosty ho tak čeká již 10. volební období. Do politiky se přitom před 36 lety dostal víceméně náhodou.
2: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Velhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky v obcí, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením.
0: Miroslav Kovářík Modrou proslavil vybudováním archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, kterou ročně navštíví 10 000 lidí. Kateřinicích na Vsetínsku ani letos nekandidovali do zastupitelstva žádné strany. O 15 míst se ucházelo 30 lidí, každý sám za sebe. Nejvíc hlasů získal nezávislý místostarosta Jiří Stehno. O post starosty ale usilovat nebude. Funkci chce obhájit dosavadní nezávislý starosta Vojtěch Zubíček. Kandidovat bez stran podle něj přináší malé obci výhody.
3: Znám se, že ta kampaň, jako já jsem nepocitoval nějakou kampaň tady, ono opravdu, já jsem fakt vděčný všem kandidátům, kteří se přihlásili a kandidovali do obecního zastupitelstva. Je to o tom, že ti lidé se zapojí v průběhu těch uplynulých nejenom 4 let, ale celého toho času minulého a snaží se prostě dělat ve prospěch té dědiny a to si myslím, že následně ti voliči ocení.
0: Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. Do začátku druhého ročníku mise Zero G se po žácích mohou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se mohou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G, Jan Spratek.
4: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne jasno. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno. Později večer a v noci očekáváme od západu přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi +6 až -2 stupni. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 10 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Horní Bečvě na Vsetínsku dnes počítejte s omezením provozu z důvodu sečení trávy v okolí komunikace. A to už byla poslední informace z ranních zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už vás, milí posluchači, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík a rád vás provedu i dnešním ránem. Vítáme se do úterý, datum 13. října je oslavou svátku pro Renaty, to jenom abychom věděli hned na startu, který řádek v kalendáři je aktuální. Pokud brzy vyrazíte ven, doporučím, dobře se oblečte, teploty jsou hodně blízko nule, někde i pod bodem mrazu. A už posílám písničku Hany Zagorové na příjemné vstávání, za chvíli se ozvu s pravidelným kalendářem. Teď máme 5 hodin, 5 a půl minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Dobré ráno si přejeme do úterý 13. října. Nahlédneme do kalendária. V roce 1781 vydal císař Josef II. Takzvaný toleranční patent. Vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu. V roce 1906 se narodil významný betlemář Eduard Charvát, vytvořil několik desítek miniatur betlémů. V roce 87 za to získal taky ocenění na velké výstavě v italské Veroně. 13. října se v Prostějově v roce 1935 narodil dnes už zesnulý básník, dramatik, překladatel, scénárista Antonín Přidal. Mimo jiné spolupracoval s Českou televizí, moderoval pořady Z očí do očí nebo Klub Netopír a ke konci 90. let obdržel novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 1944 americké letouny bombardovaly železniční cíle ve Valašském Meziříčí, Prostějově, Olomouci, Holicích, Zlíně a v Hranicích na Moravě. Dnešek připomíná také malíře, sochaře a restaurátora Miloslava Sony Halase, který by oslavil 80 let. Absolvoval desítky samostatných výstav. Jeho dílo viděli v Japonsku, ve Spojených státech amerických a Kanadě. Hlavním tématem pro něj byla příroda. Zemřel v roce 2008. A 13. říjen je také spojený se jménem všestranného výtvarného umělce Františka Bílka. Právě ten v den v roce 1941 zemřel. Jeho tvorba zahrnuje sochy, grafiky, kresby, ilustrace a architektonické návrhy, které se vyznačují symbolickým pojetím a působivou expresivitou. Navrhl také několik hřbitovů a částí obytných sídlišť.
1: Víte, že v zámecké kapli ve Vizovicích je druhý největší relikviář v Česku? Najdete v něm 365 ostatků svědců a podle dobových zápisů prý i dva vlasy Panny Marie. Neví se ale přesně, na kterém místě v kapli by měly být uložené. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15. Upřesníme si dnešní zprávy od meteorologů a myslím, že převažující slunce na obloze většinu z nás potěší.
1: Počasí.
0: Napřed ještě ranní teploty. 4 stupně hlásí Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. 1 stupeň je ve Starém Městě, v Hošťálkové, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 2 stupně vidím v Holešově a ve Valašském Meziříčí. Maruška Hostýnské Vrchy má 6 stupňů. Přesná nula pak ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Vsetíně. Minus 2 stupně to je situace ve Štítné nad Bláří a 3 plusové stupně uvádí Horní Bečva. Ještě Velké Karlovice s minus 1 stupněm. Ráno a dopoledne by mělo být jasno, hlavně v údolích a nížinách se ale mohou vyskytovat lokální mlhy a zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer a v noci potom čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti kolem 10 stupňů. Slabý severní až severovýchodní vítr bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky, biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati. Jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. V senátním obvodu Uherské Hradiště vyjadřují neúspěšní kandidáti podporu spíš Jiřímu Vašicovi za ANO. Ten postupuje do druhého kola senátních voleb se současným obhajujícím senátorem Josefem Bazalou z KDU-ČSL. Podporu Vašicovi vyjádřili nezávislý kandidát Otakar Březina za hnutí Spojení demokraté Sdružení nezávislých. Dále Margita Balaštíková za Odvážné Česko. Podpořit by ho měl i David Skiba z SPD. V senátním obvodu Zlín vstupují do druhého kola Tomáš Golán z ODS a Ivo Mitáček z Hnutí STAN. Neúspěšní kandidáti, ale ani jednomu z nich výslovnou podporu nevyjádřili. Ve Vsetíně pokračují povolební vyjednávání. Vítěz voleb nové hnutí VS21 má v zastupitelstvu 10 z 21 křesel. Vládnout s těsnou většinou ale nechce a hledá širší koalici. Kdyby mohlo být jasno, popisuje lídr hnutí VS21, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka. Na Přerovsku pokračují opravy 5 obcí po povodních z června roku 2024. Povodí Moravy na ně vyčlenilo 70 milionů korun. Dělníci teď těží naplaveniny z koryta říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Práce by tam měly skončit v polovině prosince. V příštím roce pak budou pokračovat ještě v Oldřichově, Hlínsku a Šišmě. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne jasno, v průběhu dne pak bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večera v noci čekáme od západu přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi plus 6 a minus 2 stupni, nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm dnes omezí dopravu sečení trávy v okolí komunikace. A takové byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obzvláště na podzim jsou v zahradách i volné přírodě více vidět ježci a mnoho lidí má snahu jim pomáhat. Nevždy to ale ježci skutečně potřebují. Jak poznat, kdy je dobré

zasáhnout a kdy je naopak lepší nedělat vůbec nic. To bylo tématem pondělní chovatelské poradny. Ukázku z rozhovoru vám nabídneme za chvíli. Teď je 5:30 a 3 minuty. Dobré úterní ráno.

0: Za 5 minut bude 17:45, dnes je úterý 13. října. Hostem pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín byl Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ješkům. Moderátorka Anna Randárová se ptala, jak můžeme ješkům pomáhat i na to, jestli ješci skutečně vyhledávají jablka, jak to často vídáme na obrázcích a dekoracích.
1: Přiznám se, že tuto otázku jsem trochu čekal. První písemná zmínka o takovémto chování ješků je stará téměř 2000 let. Pochází z roku 77 našeho letopočtu, kdy římský učenec Plinius sepsal encyklopedii Naturalis Historia, kde doslova tvrdil, že ješci se válejí po spadaných jablkách, napíchají si je na bodliny a odnášejí si je do úkrytu jako zásobu na zimu. Je to samozřejmě nesmysl, ješci ani tehdy, ani dnes si zásoby na zimu netvoří, neodnáší ani žádná jablka. Zajímavé je, že po této první písemné zmínce to potom všichni kopírovali a ve středověku možná nějakým jistým šumem v anglických a francouzských bestiářích, které se pisovaly mniši v té době, bylo to kolem 12. století, tak se jablka změnily na hrozny a v těchto bestiářích jejich autoři tvrdili, že ješci doslova kradou hrozny z vinic, což je samozřejmě také nesmysl, je to vtipné. Nicméně je pravda na druhou stranu, že spadané ovoce přitahuje hmyz a bezobratlé a ti jsou zase potravou pro ješky, takže takhle se mohlo stát, že opravdu někdy nějaký ježek šel pod ten strom, kde hodoval na hmyzu, který zase hodoval na spadeném ovoci a nějaké to jablko na něj spadlo a možná se tam i napíchlo.
2: Tím se tedy dostáváme k tomu, čím se ježci živí obvykle. Jsou to tedy bezobratlý hmyz?
1: Ano, ježek je hmyzožravec, preferuje ve své stravě hlavně bezobratlé hmyz, ale je to potravní oportunista. Viděl jsem na vlastní oči, jak ježek snědl ptáka, který měl nějaký problém a vlastně nemohl létat, takže obecně lze říci, že ježek je opravdu potravní oportunista. Odborná literatura tvrdí, že pokud najde třeba zraněnou myš nebo hada menšího, tak s ní dokáže sníst i tohle. Z různých facebookových skupin a sociálních sítí nám lidé píšou, že ježek v úzovkách ukradl a odvlekl třeba i zraněnou slepici menší.
2: To může být pro spoustu posluchačů, přiznám se, že tedy i pro mě překvapivá informace. Pojďme teď prosím popsat situaci a podmínky, kdy zahlédneme zdravého ježka, kterého bychom měli nechat jenom tak být. V jakou denní dobu může k setkání dojít?
1: Ta otázka za milion. Vždycky všichni se shodneme na tom, že vždy potřebuje pomoc ježek, který je evidentně zraněný od krve nebo například tahá zadní nohu. Zraněné zvířata potřebují pomoc, od toho jsou záchranné stanice. U těch ješků je to trošku víc komplikované. Ty jedince, které my přijímáme dále, jsou rozhodně nesamostatné mláďata. Obecně ješci a ještí mláďata do 250 až 300 gramů jsou nesamostatné. Nejmenší ješky, které přijímáme, mají 20 gramů, to jsou jednodenní vlastně kojenci. Ještě ti nemají šanci přežít, takže všichni ještě zhruba do těch 200-250 gramů, tak ty přijímáme jako nesamostatné mláďata, byť nezraněná. Obecně ježek je noční živočich, měl by se pohybovat v noci. Nicméně výjimky jsou například matky ještí, které celou noc se starají o své mláďata, můžou chodit přes den v létě, to už teď není na pořadu dne, protože máme podzim, teď není období mláďat. A výjimečně mláďata, které se osamostatňují zhruba kolem těch 300 gramů, pokud například přikrmujete ješky na svých zahradách nebo v okolí vašeho domu granulema, tak je možné, že přes den můžou vylézt, ale opravdu ten pohyb je, jak říkají Angličani, moving on purpose, to znamená, že oni přijdou, nají se těch granulí a pak hned odejdou do toho svého pelechu, kde spí. Taková trošku taky výjimka. Jinak obecně i ten best practice těch západních záchranných stanic je, že ježek pohybující se ve dne mimo tady ty výjimky má nějaký problém.
0: Celý rozhovor o ježcích si můžete poslechnout v audioarchivu pondělí 11. hodiny na našem webu.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pravidelně se vracím k informacím, které patří do oblasti meteorologie. Nabízím krátkou předpověď teď 12 minut před 6 hodinou.
1: Počasí.
0: Když se ještě na úvod podívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla, 4 stupně hlásí Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. 1 stupeň je ve Starém Městě, v Hošťálkové, ve Zlíně, v Bojkovicích, Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 2 stupně, to je situace v Holešově a ve Valašském Meziříčí, 6 stupňů má Maruška Hostýnské Vrchy, 16 ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Strání a ve Vsetíně. Minus 2 stupně je údaj ze Štítné nad Bláří, minus 1 z Velkých Karlovic a Horní Bečva má prozatím 3 plusové stupně. Ráno a dopoledne očekávejme jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy a zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer a v noci pak čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti kolem 10 stupňů. Povane slabý severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho máme většinou dobré rozptylové podmínky a mírnou biozátěž na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: Vítáme se do úterý a jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
0: Díky za odpolední pozvánku a teď už si počkáme na nové zprávy s Matějem. 6 hodin bude za 6 minut. Dobré úterní ráno. Vex!

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Holešově se jedná o koalici všech bez hnutí ANO. Vodárny začaly opravovat poruchové potrubí u Ostrožské Nové Vsi. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přichází pod ministerstvo průmyslu. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Vítěz voleb v Holešově na Kroměřížsku, koalice pro Holešov, vede jednání se všemi subjekty, které ve volbách uspěly s výjimkou ANO, tedy s druhým uskupením za Holešov ODS a uskupením akce holešovských občanů. Českému rozhlasu to potvrdil lídr kandidátky a dlouholetý bývalý starosta Rudolf Seifert.
2: Samozřejmě se musí upřesnit všechny posty, to znamená starosta, město starostové a radní, takže toto dáváme dohromady a tady je tradiční mít 7 lidí v radě, tak bohužel musíme některým říct, že prostě nejsou schopen uspokojit všechny a všechny ambice, ale prostě my to nějak musíme sestavit tak, aby to bylo funkční a hlavně, aby to vydrželo, protože to je to nejdůležitější.
0: Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Pokračuje jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO.
3: To je nejdůležitější úsek, který za poslední dobu vlastně byl nejvíc problémový a ty výpadky tam byly, myslím, 4 nebo 5. A my jako město to určitě vítáme velice pozitivně, že se tady tyhle věci pohly a že pro naše město to bude, doufejme, znamenat méně výpadku pitné vody.
0: Stát nejspíš v příštím roce vydá míň peněz na propagaci Česka pro zahraniční cestovatele. Agentura Czech Tourism má podle informací Asociace cestovních kanceláří hospodařit se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od 1. listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business, která má na starosti ekonomickou prezentaci Česka. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací sloučení může ušetřit provozní výdaje Czech Tourismu.
4: Na druhou stranu 70 milionů bychom považovali skutečně za vážný problém, byť by byly určeny pouze pro propagaci. To jsou velmi malé peníze na rok 2027. Věříme, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, protože určitě by to nestačilo.
0: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na předčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
5: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
0: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne jasno. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno. Později večera v noci čekáme od západu přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi +6 až -2 stupni. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme tu další chladné podzimní ráno, od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví a příjemné vstávání přeje Petr Uhřík. Dnes je úterý, datum 13. října si spojíme se svátkem Renaty a když budu ještě na aktuálním řádku v kalendáři pokračovat, přidávám Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. V tomto ohledu máme samozřejmě možnosti omezené, na problematiku existují různé úhly pohledu. Nás bude už za chvíli zajímat historická stopa 13. října v kalendáriu. Před krátkou inventurou ale napřed posílám písničku Petra Spáleného, ať se vám jde lépe z postele. Teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Dobré ráno si přejeme do úterý 13. října. Nahlédneme do kalendária. V roce 1781 vydal císař Josef II. Takzvaný toleranční patent. Vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu. V roce 1906 se narodil významný betlémář Eduard Charvát. Vytvořil několik desítek miniatur betlémů. A v roce 1987 získal ocenění na velké výstavě v italské Veroně. 13. října se v Prostějově v roce 1935 narodil dnes už zesnulý básník, dramatik, překladatel, scénárista Antonín Přidal. Mimo jiné spolupracoval s Českou televizí, moderoval pořady z očí do očí nebo klub Netopír. A ke konci 90. let obdržel novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 1944 americké letouny bombardovaly železniční cíle ve Valašském Meziříčí, v Prostějově, Olomouci, Holicích, ve Zlíně a v Hranicích na Moravě. Dnešek připomíná také malíře, sochaře a restaurátora Miloslava Sony Halase, který by oslavil 80 let. Absolvoval desítky samostatných výstav. Jeho dílo viděli v Japonsku, ve Spojených státech amerických a Kanadě. Hlavním tématem pro něj byla příroda. Zemřel v roce 2008. A 13. říjen je také spojený se jménem všestranného výtvarného umělce Františka Bílka. Právě ten v roce 1941 zemřel. Jeho tvorba zahrnuje sochy, grafiky, kresby, ilustrace a architektonické návrhy, které se vyznačují symbolickým pojetím a působivou expresivitou. Navrhl také několik hřbitovů a částí obytných sídlišť.
1: Víte, že po domácké výrobě pálenek v našem kraji je věnované i muzeum? Najdete ho ve Vlčnově na Slovácku a k vidění tam jsou nejrůznější destilační přístroje, ať už darované, nalezené, nebo ty zabavené policií. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Přestože je Modrá na Uherskohradišťsku nevelká obec se zhruba 700 obyvateli, díky archeoskanzenu je známá po celé republice. Duchovním otcem velkomoravského opevnění sídliště je nezávislý starosta Miroslav Kovařík. A ten v úřadu působí už od roku 1990, teď jim vedení Sdružení pro Modrou společně ve volbách zvítězilo. Proč má už 36 let důvěru obyvatel, uslyšíme za chvíli. Pienso que un sueño para sido.

0: Kdo je u vás starosta? Na tuto otázku obyvatelé Modré na Uherskohradišťsku už od roku 1990 odpovídají pořád stejně Miroslav Kovářík a stále stejně budou odpovídat i dál. V komunálních volbách totiž Kovaříkovo sdružení nezávislých kandidátů Pro Modrou společně opět získalo nejvíce hlasů a 62-letý starosta tak zanedlouho začne už své 10. volební období v čele obce.
1: Já si myslím, že ho lidi mají rádi a že dělá hodně pro obec. My tady máme skanzen a ten je překrásný, tak myslím, že kvůli tomu.
2: No já bych řekla, že má důvěru z toho důvodu, že prostě pro tu obec něco dělá. Dělá tu akci jak pro lidi, tak vlastně vybudoval živou vodu, vybudoval skanzen, takže prostě pro tu obec něco dělá.
3: Příjemný je, dá se s ním komunikovat, jo, je fajn.
4: Říkají mi obyvatelky obce, které v pondělí dopoledne náhodně potkávám v centru vesnice. Přestože změnili známá turistická lákadla, tak když vejdu do budovy obecního úřadu, si jak jinak než modrou fasádou, sám nezávislý starosta Miroslav Kovářík si nejvíc cení něčeho úplně jiného.
5: Celkově si považuji nejvíc toho, že jsme obnovili společenský život, tradice, zvyky, že tu máme sdružení, zahrádkáře, vinaře, práci s dětmi vynikající, jak hasiče, skauty, takže téměř všichni pro tu obec žijí a jsme hrdí na to místo, kde bydlíme, kde žijeme.
4: Ale přece jenom, Modrá, ta je v podstatě minimálně v celé republice známá skanzenem, živou vodou. Je to takové to druhé vaše, na co jste třeba pyšný?
5: Tak samozřejmě jsme pyšní, nejen já, ale i zastupitel a myslím, že i většina občanů na tady tyto aktivity. A důležité je, že sami sebe ufinancují, že mezi obcí a těmito destinacemi cestovního ruchu to funguje dokonale symbioze.
4: Říká Miroslav Kovářík, který se přitom v politice ocitl víceméně náhodou.
5: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Velhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky v obcí, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením. Kandidátka potom uspěla, proběhlo volba starosty a začal jsem a neuměl jsem si představit, že to budu dělat déle. Jak ty 4 roky, ten začátek byl skutečně těžký.
4: Nakonec teda uběhlo 36 let a jste tady pořád. Když jste začínal, teda, tak uměl jste si představit, že byste
5: ano,
4: to mohl dělat
5: v 26 letech a vůbec jsem si to neuměl představit, protože to bylo pro mě úplně velká neznámá. A na druhou stranu musím říct, že staré zákony přestávaly platit, nové nesmysly ještě nevznikly. Byla to doba, kdy jsme měli šanci ještě něco vymyslet, utvořit a jít přímou cestou.
4: Jak vás to vůbec napadlo, tady ty obrovské projekty za vlastně velké peníze?
5: O mně je známé, že nehledám vyšlapané chodníky, ale dost často razíme svoji cestu a když člověk něco chce, tak zatím musí jít. Ta lokalita skanzen trvala také mnoho let, jsme dokončili celý ten areál.
4: V příštích letech by Miroslav Kovářík ještě rád obnovil někdejší cisterciácký rybník, který nedaleko obce fungoval ještě před 100 lety. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálů, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikury ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Je tu správný čas na podrobnější analýzu podzimu, to znamená, že si poslechneme všechno důležité o počasí příštích dnů. Bohaté informace má pro nás připravené meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a do Brna přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vypadá aktuální stav, co nám řeknete na úvod své předpovědi o úterním ránu ve Zlínském kraji?
1: Nejvýznamnější je asi to, že je poměrně chladno, teploty jsou velmi podobné, jako byly včera ráno, včera se nám ty minimální teploty pohybovaly v rozpětí od +5 do téměř -2 stupňů, dnes už na některých stanicích klesly i pod -2 stupně, konkrétně máme rozpětí od 4,6 stupně po -2 stupně a 3 desetiny. Samozřejmě záleží vždycky na lokalitě, ty vyšší teploty jsou spíše z vyšších poloh, z nějakých kopců, trošku větrnějších lokalit, naopak ty nejnižší teploty kolem -1, -2 stupňů pocházejí z hlubokých údolí. Jinak oblačnosti je málo, máme většinou polojasno nebo skoro jasno, takže srážky se nám nevyskytují a vítr je většinou slabý.
0: Jak se úterý projeví v celkovém pohledu na oblohu a maximální teploty? Čeká nás příjemný podzimní den?
1: Ano, čeká nás takový převážně slunečný den bez srážek, takže řekl bych, že poměrně příjemné počasí. Teď tedy musíme ráno počítat s chladným počasím, ale během dne, jak sluníčko vyleze, tak se začne samozřejmě vzduch hezky prohřívat. Budeme mít málo oblačnosti, ale musíme počítat s tím, že teď v těch ranních hodinách se ještě na některých místech vyskytují mlhy nebo taková nízká oblačnost, ale během rána a zpočátku dopoledne by se měla většinou rozpouštět. V průběhu dne bude postupně většinou polojasno nebo skoro jasno, ale večer se pak začne trošku zatahovat od západu, ale bude to také pozvolné zatahování spíše až po západu slunce. Takže celkově den spíše slunečný, teploty budou 12 až 15 stupňů, pokud se nám na některých místech někde udrží trošku déle, taková ta nízká oblačnost, tak může být o něco méně, ale zatím to vypadá, že je to poměrně málo pravděpodobné. Takže spíše 12 až 15 stupňů, vítr bude většinou slabý, ale v jihovýchodní polovině kraje může být přechodně i mírný a večer pak bude slábnout.
0: Dnešek uzavřeme číslem v biozátěži.
1: Tam máme 1, takže mírnou zátěž.
0: A hned pokračujeme pohledem na zítřek. Jaké počasí doprovodí středu?
1: Tak zmiňoval jsem, že nám bude přibývat oblačnost v těch večerních hodinách, tak pozvolna, takže to bude i trend celé té noci. Začátek noci bude ještě polojasno, ale kolem půlnoci už se bude právě více zatahovat. No a pak v druhé polovině noci a zejména k ránu už bude oblačnosti hodně a začne se přidávat takový slabší občasný déšť. Teploty budou, řekl bych, o něco vyšší, než máme aktuálně, většinou od 4 do 1 stupně Celsia, ale v údolích stále může být ještě kolem nuly, ale v průběhu noci se bude slabě oteplovat. Vítr bude většinou jenom slabý, v nějakých údolích může být i bezvětrný.
0: Posuneme se ještě kousek dál ke konci pracovního týdne. Dojde ve čtvrtek v pátek k nějaké zásadnější změně? Naznačme si ještě, jaké jsou další vyhlídky.
1: Zítra přes den budeme mít takové deštivější počasí v těch ranních hodinách, ale pak nám budou srážky ustupovat k východu a budeme mít trošku i protrhanou oblačnost, ale po většinu zítřejšího dne bude oblačno. Oblačnost bude ubývat pak až ve večerních hodinách. Ve čtvrtek tam budeme mít převážně takové polojasné nebo oblačné počasí, opět je možnost nějakých ranních mlh, možnost deště nebo nějakých slabých srážek tam je, ale je poměrně malá. Teploty ty ranní budou řekl bych, o něco vyšší, než jsou teď. Budou většinou od 6 do 2 stupňů Celsia, přes den pak bude 12 až 16 stupňů. Vlastně velmi podobný průběh počasí bude i ty další dny. Pátek vypadá, že by mohl být poměrně slunečný s jasnou až polojasnou oblohou a pravděpodobnost srážek je velmi malá.
0: Teplotní rekordy si necháváme jako závěrečnou zajímavost. Prozraďte, Ondřeji, prosím, přesné hodnoty pro 13. říjen ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší teplota 25 stupňů a 5 desetin pochází z Rožnova pod Radhoštěm z roku 2000 a ta nejnižší hodnota ta byla naměřena v roce 1992 na stanici Huslenky Kichova a to rovných minus 7 stupňů Celsia.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, přejeme hezké podzimní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Když teď máme 2,5 minuty do 6:30, před zprávami se nám vejde už jenom jedna kratičká písnička Víti Vávry a ta patří do filmu, který jistě znáte.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u mikrofonu je Matěj Neradilek. Pro cyklisty a pěší je dočasně uzavřené napojení na cyklostezku v místní části Brumova Bylnice svatém Štěpánu. Jde o účelovou komunikaci u Bukového potoka za hospudkou na Hrafandově. Důvodem jsou stavební práce na přibližně 300-metrovém úseku silnice, který bude v rámci stavby obnoven. V místě platí zákaz vstupu na staveniště a město také žádá o respektování dopravního značení. Hotovo má být na konci listopadu. Koalici v Uherském Hradišti utvoří uskupení Hradišťáci, Hnutí ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Tři nejsilnější subjekty budou mít v zastupitelstvu 18 z 27 křesel. Je podepsaná koaliční smlouva. Novým starostou bude lídr Hradišťáků Michal Dvouletý. Místostarosty se stanou Mojmír Náplava, Jana Grigarová a Stanislav Blaha. V radě budou mít Hradišťáci 4 místa, ANO 3 a ODS 2. Od 6. října se draží obrazy na podporu dětí s vážnými onemocněními a jejich rodinami. Nadační fond Spolu s odvahou už z online aukce vytěžil přes 20 milionů korun. Fyzická aukce se uskuteční dnes v Praze. V nabídce jsou například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové. Do 5. ročníku se nově zapojují také přední čeští designéři. Výtěžek jde na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Dětem také pomáhá s návratem do školy. Papež Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic, lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Dnes očekáváme v našem kraji zpočátku jasno, v průběhu dne pak postupně polojasno nebo skoro jasno, později večera v noci přibytek oblačnosti. Aktuálně měříme mezi +4 a -2 stupni, nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 11 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 je omezen provoz z důvodu údržby stromů a keřů v okolí komunikace. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Teď už jenom připomenu stav kalendáře. Přání dobrého rána posílám k datu 13. října a přeju dobré úterní ráno. Je 6:30 a 3 minuty. Poslechneme si písničku Ivety Bartošové.

0: Půl sedmé, jak tomu 9 minut, pohodové úterní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín, dnes je 13. října. V Kateřinicích na Vsetínsku nekandiduje do zastupitelstva žádná strana, jenom jednotliví sousedé. Proč to tam lidem takto vyhovuje a co na to říká sám vítěz voleb, uslyšíme v reportáži Gabriely Hickl 10 minut před půl osmou. A taky přidáme sport. Judista David Klamrt ukončil závodní kariéru, s oblíbeným sportem se ale kroměřížský rodák neloučí. Jakou roli si vybral, prozradíme v reportáži Davida Nekvindy 10 minut před 8 hodinou. A já už za chvíli přidám počasí další krátkou úterní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Další podzimní den pohledem meteorologů. Hned si řekneme, jaké parametry doprovodí datum 13. října.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi -2 a +5 stupni. Ráno a dopoledne by mělo být jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer ale začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti to bude kolem 11 stupňů. Slabý severní až severovýchodní vítr povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Většinou dobré máme a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Toxické prostředí, monotónní práce a přesčasy, pro člověka nic obzvlášť lákavého, ovšem pro humanoidního robota ze Zlína možná ideální práce. Upřesníme za okamžik.

0: Za 10 minut, 7 hodin, co dalšího nového máme v regionu. Nebezpečnou nebo monotónní práci ve skladech a továrnách by mohl zvládat nový robot George ze Zlína. Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu se poprvé ukázal v metalickém těle. Podle vývojářů má zvládat například obsluhu strojů, třídění součástek nebo práci v logistice. Nasadit ho ale chtějí hlavně tam, kde je práce pro lidi riziková, třeba v toxickém a nebo špinavém prostředí. Poslechneme si podrobnosti.
1: Teď robot bootuje sama sebe, kontroluje si výpočetní jednotky, zda všechno funguje tak, jak má.
2: Ukazuje mi vývojář Lukáš Menšík robota George. Ten má lesklou černou hlavu, bílé tělo a odkryté kovové klouby.
1: A pokud všechno funguje, tak je připraven dělat nějakou činnost.
3: Je vysoký přibližně jako já, což znamená něco přes 180 cm a jemně pohybuje prsty na své robotické ruce.
1: Ještě disponujeme vlastně výměnným systémem.
3: Právě robotovi sundáváte ruku.
1: Ano, ta se dá vyměnit za spoustu dalších modulů.
3: Ten robot je na takové jezdící platformě, z ní vyvěrá trup.
1: Tu energii místo nohou soustředíme do podstavce, který dokáže jezdit, přemysťovat se po průmyslové hale.
2: Ano, robot má vrchní část podobnou člověku, tedy humanoidní, a od pasu dolů má zmíněnou pojízdnou platformu.
1: Opravdu tu energii vkládáme do toho podstavce doslova, protože tam dokážeme umístit velkou baterii a tím robot dokáže sloužit o hodně déle. Pokud by měl nohy, tak by baterie musela do těla, kde nemá takový prostor.
2: Robot se tak podle vývojářů může díky umělé inteligenci naučit obsluhovat různé stroje, třídit součástky nebo něco nosit. Doplňuje ředitel společnosti Robot George Zdeněk Huspenina.
4: Začínáme na jednoduchých pick-up and play stáscích, to znamená, že robot může najít kdekoliv krabici, ta může být umístěna úplně jakýmkoliv způsobem a kdekoliv. Tu krabici vezme, přesune ji na nějaké další místo, z krabice vytáhne výrobky a ty výrobky je schopný se řadit třeba na nějakou linku a poslat dál do výrobního procesu.
3: Ten robot se zdá teda podle toho, co vyprávíte, že zvládne prakticky, co se týká jednoduchých manuálních prací, lecos. Nehrozí třeba, že by vlastně takový typ robota mohl jednou například brát lidem práci?
4: My s naším robotem míříme právě tam, kde ta práce pro lidi je nebezpečná. To znamená, jsou to toxické prostředí, je to prostředí, které je špinavé, nebezpečné pro člověka a v koncovém důsledku lidi už v takovýchto prostorách nechtějí úplně pracovat, protože vědí, že jednoho dne to odnese jejich zdraví.
2: Podle Lukáše Smelíka, zakladatele projektu Roboty na mezinárodním strojírenském veletrhu, se teprve ukáže, jak využitelní mohou humanoidní roboti v průmyslu být.
5: Myslím si, že je to ještě dlouhá cesta, než se do průmyslu dostanou, ale je to velké téma, o kterém se diskutuje, jak by právě forma humanoidních robotů mohla být užitečná napříč výrobou, logistikou a dalšími oblastmi průmyslu.
2: Zdeněk Huspenina přesto předpokládá, že jejich využití se časem rozšíří i mimo továrny.
4: Jednoho dne prostě humanoidní robot bude univerzální platformou a věříme tomu, že za nějakých 10 let, možná za 15 let, bude pomáhat nám všem v rámci sociálních služeb.
2: Podle vývojářů by první roboti mohli ve firmách plnit jednoduché úkoly do konce letošního roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat,

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Starém Městě ve volbách drtivě zvítězilo vládnoucí hnutí STAN. Pokračovat by měla široká koalice s lidovci. V Bystřici pod Hostýnem vítěz voleb Zdeněk Pánek vede jednání s druhým uskupením Krásná Bystřice. Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 15 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Komunální volby ve Starém Městě u Uherského Hradiště ovládlo hnutí STAN. V čele se současným starostou Martinem Zábranským. Od voličů obdrželo téměř 60% hlasů a v 17členném zastupitelstvu obsadí 10 křesel. Ve městě by ale měla nadále pokračovat široká koalice s lidovci, kteří získali 5 mandátů, říká Martin Zábranský.
2: Probíhají nějaké jednání, teď jsme se dívali na možné změny a možný návrh koaliční smlouvy a teď to jde na jednotlivé zastupitelské kluby a budeme dolaďovat změny koaliční smlouvy. Takže pracujeme na tom, abychom to uzavřeli dohromady.
0: V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku vede povolební vyjednávání o možné koalici dlouholetý bývalý starosta města Zdeněk Pánek. Ten po 4 letech v opozici zvítězil ve volbách a jeho kandidátka SNK Evropští demokraté získala 8 míst z 21 křesel zdejšího zastupitelstva. Českému rozhlasu řekl, že by chtěl mít do konce týdne podepsané memorandum o novém rozložení sil na radnici.
3: Zatím jsme zahájili vyjednávání s Krásnou Bystřicí a v průběhu týdne bychom chtěli případně dokončit to definitivní obsazení personální. Pokud se nám podaří dojednat se, tak samozřejmě všichni ostatní by automaticky skončili v opozici.
0: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon co nejdříve schválen. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
4: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1, a my ty peníze chceme zpět.
0: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinérie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Sport. Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin 45 minut. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
5: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne jasno, v průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer a v noci čekáme přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi +4 a -2 stupni, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti je uzavřena ulice v Teničkách. A to už bylo ze zpráv vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. Máme před sebou úterý s datem 13. října. Na dobrou náladu vstávání nabídnu už za chvíli další kolo naší uvolněné hry se slovy, soutěžení v moravském nářečí. A pokud projevíte, milí posluchači, zájem s telefonem v ruce, je tu šance vyhrát knihu vydavatelství Kazda. Romantický příběh s názvem Ostrov zalitý sluncem, plný silných momentů, druhých šancí a hřejivé atmosféry Madeiry. Zatím nám ještě zahrají činasky a pak už se dostaneme k samotné otázce. Je 7 hodin 5 minut, před sebou doufám máme hezký podzimní den.
7: Český rozhlas Zlín.
8: Jsem

0: 7 hodin 8 minut, součástí ranního vysílání je i dnes pravidelná soutěž, ve které můžete prokázat své znalosti moravského nářečí a k tomu získat zajímavou knihu. Vydavatelství Kazda věnuje román s názvem Ostrov zalitý sluncem a pokud jste připraveni, tady je naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které dnes budeme hádat, zná František Holmes Ilík z uherského hradiště Míkovic. Folklorista, muzikant, znalec místní historie a také autor slovníku nářečí obcí Dolního Poolšaví nebo knížečky Slovácké mudrosloví. Poslechneme si jeho zadání a už zvedám telefon. Kdo pak se nám ozve? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je tam?
2: Tady Tonda od Uherského Brodu.
0: Pane Tondo, zdravím. Vy máte nějaký svůj recept na dobré ráno, který se osvědčil? Prozradíte případně?
2: No, tak, no. Je to takové normální. Stanu, posnídám a čekám na hru.
0: No dobře, takže budeme si hrát, jo, ať máte lepší náladu i ostatní posluchači. Do té hry posílám tuto otázku. Dávejte pozor.
3: Hogan. Ano. Co to je Hogan?
0: Co to je Hogan? Hogan.
2: Je. Tak to nevím.
0: Žádný nápad? Nic vás nenapadá zatím, co by mohlo být, nebo kdo Hogan?
2: Hogan. Buď to bude nějaký velký člověk, nebo já nevím.
0: Tak zkusíme nápovědy, ano?
2: Ano, ano.
0: Hogan může být nedospělý muž, nebo je to člověk se zvučným hlasem, nebo je to třetí možnost, velká dřevěná lžíce na nazouvání obuvy. Tak jestli můžu poprosit trošičku slupe rádio, nám to tam houká. Tak, děkuju. Tak ještě jednou, kdo je Hogan, nebo co to je? Nedospělý muž, nebo člověk se zvučným hlasem a třetí možnost, dřevěná velká lžíce na nazouvání obuvy.
2: Já bych řekl to A.
0: Ačko. Nedospělý muž. Líbí se vám, pane Tondo, Ačko, tato možnost, tato varianta. Dobře, beru jako odpověď, kdo nebo co je v uherském hradišti Míkovicích Hogan, prozradí František Holmes Ilík.
3: Hogan je kluk na Slovácku nebo na Valašsku, řekneme, šohaj nebo ogara, takový ještě nevycválaný. A chová se k tomu tak patřičně, jak ti kluci, než jim začnou růst fůsa.
0: Tak jo, vaše správná reakce, pane Tondo, bylo to Ačko skutečně. To už víme, i přibližnou věkovou hranici Hogana. No, vy jste se trefil, máte od nás knížku.
2: Dobrý.
0: Že jo, dobrý začátek dne.
2: Ano.
0: Tak jo, ano. Dobře. Hlavně, že máte spokojené ráno a úvod nového dne. Blahopřeju, mějte se hezky, zase se ozvěte za 2 měsíce, ano?
2: Dobrý, děkuju.
0: Taky nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Za malý okamžik bude 7:15, upřesníme si dnešní zprávy od meteorologů a myslím, že převažující slunce na obloze většinu z nás potěší.
1: Počasí.
0: Na předeště ranní teploty, které se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi -2 a +5 stupni. Ráno a dopoledne by mělo být jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou i vyskytovat lokální mlhy a zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti kolem 11 stupňů. K tomu povane slabý severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a vydrží většinou dobré, biozátěž mírná, na stupni prvním.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: 30 kandidátů, každý sám za sebe, na své kandidátce, to byly letošní komunální volby v Kateřinicích na Vsetínsku. Místním to už takto léta vyhovuje, za chvíli si řekneme víc.
2: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Míříme do Kateřinic na Vsetínsku, kde v letošních komunálních volbách kandidovalo 30 lidí. Ne jako společné uskupení, ale každý sám za sebe. Na volebním lístku bylo 30 kandidátek, každá jenom s jedním jménem.
1: Je to výhoda, určitě. Každého kandidáta znám osobně a vím, koho volím. Je to tady zvyklost.
2: Tak jo, tak asi jsme rádi za to, že to je.
3: Je to
2: lepší, aspoň člověk je zná a ví, co od nich může očekávat, že?
4: Je, když někoho zná, tak ho volit.
5: Říkají místní lidé, které potkávám u obecního úřadu v Kateřincích na Vsetínsku. Sdružení ani strany tady do zastupitelstva nekandidují. Každý jde do voleb sám za sebe. Letos se o 15 míst ucházelo 30 lidí. Podle volebních dat se tu takhle volí nejméně od roku 2002. Jaké to má výhody a kde je háček, vysvětluje nezávislý starosta Vojtěch Zubíček.
6: U nás vždycky kandidovali všichni kandidáti do obecního zastupitelstva jako jeden kandidát na jedné kandidáce.
5: Jaké to má výhody, jaké to má nevýhody?
6: Je tam vyjádřena reálná podpora každého z těch kandidujících lidí. To znamená, kolik dostanu hlasů, tolik mají vlastně i na potom výsledku voleb.
5: No a naopak, jaké to má nevýhody?
6: Nevýhoda je v tom, že když se ty volby připravují, tak vlastně tento systém musí všichni respektovat. Je to ale nepsaný systém, není to nikde dané prostě legislativně, takže je to víceméně taková gentlemanská dohoda všech kandidátů, kteří kandidují do obecního zastupitelstva, že vlastně tento systém dodrží.
5: Jak se liší ta kampaň oproti obcím, které jsou tady okolo, nebo městům, kde právě třeba jsou 3, 4, 5, někde třeba i 9 stran?
6: Přiznám se, že ta kampaň, jako já jsem nepociťoval nějakou kampaň tady, ono opravdu, já jsem fakt většiným všem kandidátům, kteří se přihlásili a kandidovali do obecního zastupitelstva, je to o tom, že ti lidé se zapojili v průběhu těch uplynulých nejenom 4 let, ale celého toho času v minulého a snaží se prostě dělat ve prospěch té dědiny a to si myslím, že následně ti voliči ocení.
5: Kateřinice mají bezmála 1100 obyvatel a kandidáty znají ze spolků i obecních akcí. Billboardy ani reklamy na sociálních sítích tu před volbami nebyly vidět.
6: Ti lidé se tady znají, my jsme malá dědina. Opravdu se setkáme na nejrůznější akci, ať to jsou kulturně společenské nebo sportovní akce nebo prostě další akce, které prostě probíhají v naší obci, tak ti lidé se setkávají a opravdu se znají.
5: Nejvíce hlasů ale letos nedostal starosta. Vyhrál dosavadní nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Křížek na volební listině vyznačili u jeho jména 4 z 5 voličů. Starostově 7 z 10. Na radnici se ale žádná změna nechystá.
7: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místostarostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si váží toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
5: Říká vítěz voleb Jiří Stehno a starosta Zubíček potvrdil, že bude o post starosty usilovat. O tom rozhodnou zastupitelé v Kateřinicích v prvním listopadovém týdnu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Matěj Radilek. V Otrokovicích na Zlínsku dnes začnou povolební vyjednávání o možné koalici, která město povede během dalších 4 let. Českému rozhlasu to potvrdila lídrině hnutí ANO a současná starostka Hana Večeřková. ANO ve městě volby vyhrálo a z 23 mandátů obsadilo 11. Dohodu očekává na začátku příštího týdne. Přes 2 miliony korun poslali lidé na opravu fasády trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Sbírka ale nekončí. Obec chce opravit i západní zeď, je ze všech největší. Farář navíc chystá další sbírku přímo v kostele. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci přenastavení světelných křižovatek. 40-denní oprava začala tento týden v pondělí a způsobila problémy hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které pak při změně signalizace zablokovala. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kemmerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších téměř 60 pozemků Semilský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už déle než 30 let. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji během rána a dopoledne jasnou oblohu. V průběhu dne pak postupně nárůst oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Později večer a v noci opět další přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi +5 a -2 stupni. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 11 a 15 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. To byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli budeme pokračovat kulturními pozvánkami, přidám několik tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30, připomínám datum 13. října, přeju dobré úterní ráno s písničkou Karla Gotta.

Víte, že v našem kraji můžete v přírodě obdivovat na 50 druhů orchidejí. V Bílých Karpatech se nachází největší naleziště orchidejí ve střední Evropě. Kvetou tu každý rok už od jara. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut 7:45 s Českým rozhlasem Zlín pokračujeme pozvánkami za kulturou. Dnes vystoupí v hudebním klubu Zelenáčova šopa ve Zlíně Jan Hrubý a přátelé. Zaznějí klasiky od ETC a Framusu, jako například Funebráci, 20 dekaduše, Variace i další písničky v kapelních úpravách. Začátek koncertu je v 18 hodin. Otrokovická beseda večer přivítá oblíbenou zpěvačku a herečku Lucii Vondráčkovou a herce Hynka Čermáka. V divadelní komedii Štěstí svede život dohromady muže a ženu, kteří se přitahují, ale jejich světonázory jsou zcela neslučitelné. Divadlo začíná v 19 hodin. Městská knihovna na Jižních svazích na Podlesí ve Zlíně pořádá přednášku s názvem Umělá inteligence a člověk, aneb jak technologie mění společnost, práci i mezilidské vztahy. Přednáška se zaměří na etiku, dezinformace i výzvy blízké budoucnosti a začíná o 16:30. Koncert klavíristy Adama Závodného se uskuteční v 18 hodin ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Adam Závodný, jehož skladby zazněly na pódiích v Česku i v zahraničí, získal letos nominaci na cenu OSA v kategorii nejúspěšnější mladý skladatel vážné hudby. Cyklus scénických čtení aneb knížky na jevišti s názvem Listování představuje každý měsíc zajímavé aktuální knihy různých autorů. Hodinové divadelní představení Láska na tělo, podle jedné z posledních knih Arnošta Lustiga, se koná v malém sále městské knihovny ve Valašském Meziříčí od 17 hodin. Milovníci klavírní hudby se mohou těšit na koncert dvou osobností české hudební scény, Ivana Klánského a Lukáše Klánského. Setkání otce a syna na jednom pódiu slibuje interpretační mistrovství, ale i jedinečný hudební dialog dvou generací. V Redutě, v Uherském Radišti, v 19:30.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: přesně 7:45. Pravidelně se vracím k informacím, které patří do oblasti meteorologie. Nabízím krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Když se ještě na úvod podívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla. 3 stupně v Kroměříži, 1 stupeň ve Starém Městě, v Holešově, ve Zlíně, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 2 stupně vidím v Bystřici pod Hostýnem a ve Valašském Meziříčí. 5 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 0 je teď v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Bojkovicích a ve Strání. Minus 1 stupeň uvádějí Luhačovice, Štítná nad Láří a Vsetín. Minus 2 stupně ve Velkých Karlovicích. Dnes ráno a dopoledne by mělo být jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy a zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne potom bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti kolem 11 stupňů. K tomu povane slabý severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Většinou dobré jsou teď rozptylové podmínky a měly by se udržet po celý den. Co se týká biozátěže, beze změny stále platí první, tedy nízký stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Judista David Klamert ukončil závodní kariéru, s oblíbeným sportem se ale kroměřížský rodák neloučí. Jakou roli si vybral, uslyšíme za okamžik v reportáži Davida Nekvindy.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
4: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
2: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Zlín, teď jdeme za sportem. Dvě olympijské účasti zůstanou nejsilnějšími momenty kariéry judisty Davida Klamrta. Další závodní úspěchy už totiž kroměřížský rodák nepřidá, ve 32 letech ukončil vrcholovou kariéru. Poslední zápas absolvoval na mistrovství světa v Baku, kde vypadl hned v úvodním kole.
1: Dnesky jsem se snažil připomínat, že jeden špatný den nedělá špatný týden, jeden špatný týden nedělá špatný měsíc a jeden špatný rok snad nedělá špatnou kariéru. A je to hrozně hořkosladký, chtěl jsem skončit fakt daleko líp, končí se mi těžce.
2: Mrzí už bývalého judistu Davida Klamrta, že se s kariérou nerozloučil lepším výsledkem než koncem v prvním kole světového šampionátu. Na turnaji v Baku ale zažil i hezké chvíle, když cítil uznání od soupeřů.
1: Jsem seděl v rozcvičovně a přišli za mnou světové kapacity z celého juda a přáli mi, že mi gratulovali, že jsem hezkou kariéru, tak je to hezký, že i třeba ne v Česku si to všichni všimli, ale že třeba zahraniční judisti a medailisti z olympiády za mnou přijdou a vnímajte, že jsem pro český judo udělal hodně, tak je takový hezký a snažím se všímat tady těch hezkých věcí a život je dál, no.
2: Popisoval Klamrt přímo v Azerbajdžánu. Kroměřížský rodák už tedy může bilancovat závodní kariéru a jasno má v tom, že nejsilnějšími okamžiky byly účasti na olympijských hrách v Tokiu a Paříži.
1: Byl to nádherný pocit. Vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek, vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou. Takže ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát.
2: Na druhou stranu najde Klamrt i věci, které ho mrzí.
1: Škoda, že z té vrcholné akce nám chybí ten výsledek a to mě hodně mrzí, to bychom si přáli, zasloužili, ale život je takový, jaký má být a třeba nám to zase naučí něco do života a třeba mě do té doby, jak budu trenér, tak tahle lekce se mi třeba objeví pak v budoucnu.
2: Mluví judista i o trenérovi Marcelu Frenštátském, který ho vedl 10 let a pro Klamrta se stal inspirací, protože po konci kariéry se hned začne věnovat taky trenérské práci.
1: Jako není tajemstvím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, kterých jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat. Takže v tomhle je ta být trenérem judu fakt jako skvělý, že jak spolu cestujeme a jsme víc než půl roku v zahraničí společně a trávíme spolu víc času než s rodinama, tak je důležité, abyste si rozuměli právě nejen na ženěnce, ale i mimo ženěnku a to si myslím, že jsme splňovali a proto i ta cesta byla nádherná, nejenom nějaké výsledky, ale že jsme si užívali i tu cestu a to společné cestování.
2: Vysvětluje David Klamrt, že práce judistického trenéra zdaleka neznamená jen vedení přípravy v tělocvičně a i proto se na novou roli těší. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vítěz voleb ve Vsetíně VS21 hledá partnery do koalice. Střecha před zámčí Vizovického zámku prochází opravou. Statistici dnes zveřejní vývoj inflace za září. Podle odhadů by mohla stoupnout ke 2,5%. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Ve Vsetíně pokračují povolební vyjednávání. Vítěz voleb nové hnutí VS21 má v zastupitelstvu 10 z 21 křesel. Vládnout s těsnou většinou ale nechce a hledá širší koalici. Kdyby mohlo být jasno, popisuje lídr hnutí VS21 Martin Metelka, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka.
5: Počítáme s tím, že se potkáme se všemi těmi subjekty, které zasednou v tom novém zastupitelstvu a to, abychom si do začátku hnedka řekli, s čím na tu radnici vstupujeme. Určitě to bude v průběhu tohoto týdne. Já věřím, že v rámci jeho první poloviny, takže třeba ve středu bych mohl mít už konkrétní informace.
3: Před zámčí zámku Vizovice začala oprava střechy. Jde o práce za více než 720 tisíc korun a hotovo by mělo být do konce listopadu. Podle kastelánky zámku Jany Pluhařové stavbaři opravují místo s komplikovanou konstrukcí, kde se zbíhají dvě střechy do jednoho hřebene. V roce 2000 technici problém vyřešili usazením měděné plechové vany, vysvětluje Pluhařová.
6: No a plech, který je na střeše už právě těch 26 let, hodně pracuje a má poměrně velkou zátěž teplotní, jak v létě, tak v zimním období. No a tou střechou dlouhodobě zatéká.
3: Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu.
7: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
8: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
9: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout nějakých pevností a homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
8: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne jasno. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno. Později večera v noci čekáme přibývání oblačnosti. Aktuálně měříme mezi plus 5 a minus 2 stupně. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/50 mezi 36. a 101. kilometrem je v obou směrech prováděno sekání trávy a údržba travních porostů v okolí komunikace. Zprávy končí, další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za půl hodiny.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přestože je Modrá na Uherskohradišťku nevelká obec se zhruba 700 obyvateli, díky archeoskanzenu je známá po celé republice. Duchovním otcem velkomoravského opevněného sídliště je nezávislý starosta Miroslav Kovářík. V úřadu působí už od roku 1990 a i teď jím vedené sdružení Pro Modrou společně ve volbách zvítězilo. Proč má už 630 let důvěru obyvatel, uslyšíme za chvíli a pak si dopřejeme kousek zajímavé historie. Markéta Macháčková natočila reportáž o časopisu Malovaný kraj, který založil před 80 lety folklorista Fanuš Mikulecký vlastním jménem František Řebačka a vychází dodnes. Cyklus Kořeny si poslechneme před 8:30. Teď je 8 hodin 2,5 minuty, v kalendáři 13. říjen, pohodové úterní ráno, dál přeje Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Kdo je u vás starosta? Na tuto otázku obyvatelé Modré na Uherskohradišťsku už od roku 1990 odpovídají pořád stejně Miroslav Kovářík a stále stejně budou odpovídat i dál. V komunálních volbách totiž Kovaříkovo sdružení nezávislých kandidátů Pro Modrou společně opět získalo nejvíce hlasů a 62letý starosta tak zanedlouho začne už své 10. volební období v čele obce.
1: Já si myslím, že ho lidi mají rádi a že dělá hodně pro obec. My tady máme skanzen a ten je překrásný, tak myslím, že kvůli tomu.
2: No já bych řekla, že má důvěru z toho důvodu, že prostě pro tu obec něco dělá. Dělá tu akce jak pro lidi, tak vlastně vybudoval živou vodu, vybudoval skanzen, takže prostě pro tu obec něco dělá.
3: Příjemný je, dá se s ním komunikovat, jo, je fajn.
4: Říkají mi obyvatelky obce, které v pondělí dopoledne náhodně potkávám v centru vesnice. Přestože změnili známá turistická lákadla, tak když vejdu do budovy obecního úřadu, si jak jinak než modrou fasádou, sám nezávislý starosta Miroslav Kovářík si nejvíc cení něčeho úplně jiného.
5: Celkově si považuji nejvíc to, že jsme obnovili společenský život, tradice, zvyky, že tu máme sdružení, zahrádkáře, vinaře, práci s dětmi vynikající, jak hasiče, skauty, takže téměř všichni pro tu obec žijí a jsme hrdí na to místo, kde bydlíme, kde žijeme.
4: Ale přece jenom, Modrá, ta je v podstatě minimálně v celé republice známá skanzenem, živou vodou. Je to takové to druhé vaše, na co jste třeba pyšný?
5: Tak samozřejmě jsme pyšní, nejen já, ale i zastupitel a myslím, že i většina občanů na tady tyto aktivity. A důležité je, že sami sebe ufinancují, že mezi obcí a těmito destinacemi cestovního ruchu to funguje dokonale symbioze.
4: Říká Miroslav Kovářík, který se přitom v politice ocitl víceméně náhodou.
5: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Belhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky v obci, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením. Kandidátka potom uspěla, proběhla volba starosty a začal jsem a neuměl jsem si představit, že to budu dělat déle. Tak ty 4 roky, ten začátek byl skutečně těžký.
4: Nakonec teda uběhlo 36 let a jste tady pořád. Když jste začínal, teda, tak uměl jste si představit, že byste
5: ano,
4: to mohl dělat
5: v 26 letech a vůbec jsem si to neuměl představit, protože to bylo pro mě úplně velká neznámá. A na druhou stranu musím říct, že staré zákony přestávaly platit, nové nesmysly ještě nevznikly. Byla to doba, kdy jsme měli šanci ještě něco vymyslet, utvořit a jít přímou cestou.
4: Jak vás to vůbec napadlo, tady ty obrovské projekty za vlastně velké peníze?
5: O mně je známé, že nehledám vyšlapané chodníky, ale dost často razíme svoji cestu a když člověk něco chce, tak zatím musí jít. Ta lokalita skanzen trvala také mnoho let, jsme dokončili celý ten areál.
4: V příštích letech by Miroslav Kovářík ještě rád obnovil někdejší cisterciácký rybník, který nedaleko obce fungoval ještě před 100 lety. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Je tu správný čas na podrobnější analýzu podzimu. To znamená, že si poslechneme všechno důležité o počasí příštích dnů. Bohaté informace má pro nás připravené meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a do Brna přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se úterý projeví v celkovém pohledu na oblohu a maximální teploty? Čeká nás příjemný podzimní den?
2: Ano, čeká nás takový převážně slunečný den bez srážek, takže řekl bych, že poměrně příjemné počasí. Teď tedy musíme ráno počítat s chladným počasím, ale během dne, jak sluníčko vyleze, tak se začne samozřejmě vzduch hezky prohřívat. Budeme mít málo oblačnosti, ale musíme počítat s tím, že teď v těch ranních hodinách se ještě na některých místech vyskytují mlhy nebo taková nízká oblačnost, ale během rána a zpočátku dopoledne by se měla většinou rozpouštět. V průběhu dne bude postupně většinou polojasno nebo skoro jasno, ale večer se pak začne trošku zatahovat od západu, ale bude to také pozvolné zatahování spíše až po západu slunce. Takže celkově den spíše slunečný, teploty budou 12 až 15 stupňů, pokud se nám na některých místech někde udrží trošku déle, taková ta nízká oblačnost, tak může být o něco méně, ale zatím to vypadá, že je to poměrně málo pravděpodobné. Takže spíše 12 až 15 stupňů, vítr bude většinou slabý, ale v jihovýchodní polovině kraje může být přechodně i mírný a večer pak bude slábnout.
1: Dnešek uzavřeme číslem v biozátěži.
2: Tam máme jedničku, takže mírnou zátěž.
1: A hned pokračujeme pohledem na zítřek. Jaké počasí doprovodí středu?
2: Tak zmiňoval jsem, že nám bude přibývat oblačnost v těch večerních hodinách, tak pozvolna, takže to bude i trend celé té noci. Začátek noci bude ještě polojasno, ale kolem půlnoci už se bude právě více zatahovat. No a pak v druhé polovině noci a zejména k ránu už bude oblačnosti hodně a začne se přidávat takový slabší občasný déšť. Teploty budou, řekl bych, o něco vyšší, než máme aktuálně, většinou od 4 do 1 stupně Celsia, ale v údolích stále může být ještě kolem nuly, ale v průběhu noci se bude slabě oteplovat. Vítr bude většinou jenom slabý, v nějakých údolích může být i bezvětrný.
1: Posuneme se ještě kousek dál ke konci pracovního týdne. Dojde ve čtvrtek v pátek k nějaké zásadnější změně? Naznačme si ještě, jaké jsou další vyhlídky.
2: Zítra přes den budeme mít takové deštivější počasí v těch ranních hodinách, ale pak nám budou srážky ustupovat k východu a budeme mít trošku i protrhanou oblačnost, ale po většinu zítřejšího dne bude oblačno. Oblačnost bude ubývat pak až ve večerních hodinách. Ve čtvrtek tam budeme mít převážně takové polojasné nebo oblačné počasí. Opět je možnost nějakých ranních mlh, možnost deště nebo nějakých slabých srážek tam je, ale je poměrně malá. Teploty ty ranní budou, řekl bych, o něco vyšší, než jsou teď. Budou většinou od 6 do 2 stupňů Celsia, přes den pak bude 12 až 16 stupňů. Vlastně velmi podobný průběh počasí bude i ty další dny. Pátek vypadá, že by mohl být poměrně slunečný s jasnou až polojasnou oblohou a pravděpodobnost srážek je velmi malá.
1: Teplotní rekordy si necháváme jako závěrečnou zajímavost. Prozraďte, Ondřej, prosím, přesné hodnoty pro 13. říjen ve Zlínském kraji.
2: Nejvyšší teplota 25 stupňů a 5 desetin pochází z Rožnova pod Radhoštěm z roku 2000 a ta nejnižší hodnota, ta byla naměřena v roce 1992 na stanici Huslenky Kichova a to rovných minus 7 stupňů Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, přejeme hezké podzimní dny a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Žijeme tu s vámi. Jaké to je objevit na půdě kufr plný materiálu, fotografií a dozvědět se tak něco nového o svých předcích? Jakub Neradilek díky tomu zjistil, že jeho pradědeček František Kocourek byl prvním baťovským pedikérem. O historii pedikury ve firmě Baťa i péči o odkaz pradědečka si budu s Jakubem Neradilkem povídat už 13. října. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Časopis Malovaný kraj vychází co dva měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Odpověď najdeme teď v reportáži Markéty Macháčkové.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Tady ty modré hřbety, to většinou bývá malovaný kraj. Tady, když vidím, tak mají malovaný kraj vystavený mezi řadou dalších časopisů, ale on má poměrně neměný design, takže je na první pohled viditelný pro ty, kdo ho znají. Je to vlastně ještě dědictví hradišťského výtvarníka Evžena Skuly, který dlouhá léta spolupracoval vlastně s malovaným krajem.
3: Ukazuje mi v čítárně uherskohradišťské knihovny časopis Malovaný kraj publicista Petr Slinták, zároveň člen redakční rady.
2: Ten malovaný kraj se drží svých kořenů už od toho roku 1946, od toho srpna, kdy vyšlo první číslo. Samozřejmě, když porovnáme dnešní časopis a časopis z roku 1946, je to podstatně něco jiného, pokud je o to vzezření, ale to poslání zaznamenávat slováckou lidovou kulturu, zabývat se historií jihovýchodní Moravy, mapovat také zdejší přírodu, to tam zůstávalo vlastně zachováno do dnešních dnů.
3: Obsah malovaného kraje rámuje modrá obálka s velkou titulní fotografií a nápisem Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. U jeho zrodu stála výrazná osobnost moravského folkloru Fanoš Mikulecký. Kdybychom ale chtěli spočítat, kolikátý ročník držíme v ruce, počty od roku 1946 nesedí.
2: Na ty roky to nevychází, protože sice začal vycházet v roce 1946, ale už na přelomu 40. 50. let to vydávání bylo zastaveno kvůli tehdejší kulturní politice, ale zase na konci 60. let bylo obnoveno.
3: Časopis tak začal znovu vycházet v roce 1969. V 90. letech pak došlo ke změně vydávající organizace a jeho šéfredaktorkou se stala Eva Kovaříková.
2: Musel se přetransformovat, začalo ho vydávat občanské sdružení Malovaný kraj, později teda zapsaný spolek a tak tomu je dodnes.
3: Břeclav, kde má časopis své sídlo, Hodonín, Uherské Hradiště a Luhačovické zálesí. Z těchto oblastí pocházejí autoři a členové redakční rady.
2: Od spisovatelů, publicistů, po muzejníky, etnografy, historiky. A tak je to správné, protože potom i ten malovaný kraj ve výsledku samotný je pestrý svým obsahem.
3: Pokračuje Petr Slinták.
2: Doba postupovala, měnily se nějaké priority, i ten časopis se profesionalizoval, přibývalo článků, řekněme, odbornějších, přibývalo v redakční radě lidí akademicky vzdělaných, i ta kvalita stoupala od takové, řekněme, opravdu regionální novinařiny k něčemu, za co se nemusíme dnes podle mě stydět ani v celostátním srovnání. Žádný etnografický region, pokud vím, nemá časopis tohoto druhu a je úžasné, že Slovácko, jihovýchodní Morava ho má.
3: Časopis Malovaný kraj dnes na třech desítkách stran nabízí úvodník, sloupky i fejetony, články ze současnosti i historie regionu, jeho národopisu a místní přírody. Nekomerční časopis vychází za podpory krajů, obcí a měst jihovýchodní Moravy, odebírají jej stovky předplatitelů, najdete ho v knihovnách a veřejných institucích.
2: Takováto literární kronika Slovácka, takovýto literární archiv je podstatný i pro ty generace budoucí, které se budou zajímat o to, jak se žilo dřív a co se třeba dělo v jejich regionu.
3: Říká publicista Petr Slinták. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: prvních voleb se současným obhajujícím senátorem Josefem Bazalou z KDU-ČSL. Podporu Vašicovi vyjádřili nezávislý kandidát Otakar Březina za hnutí Spojení demokraté Sdružení nezávislých. Dále Margita Balaštíková za Odvážné Česko. Podpořit by ho měl i David Skiba z SPD. V senátním obvodu Zlín postupují do druhého kola Tomáš Golan z ODS a Ivo Mitáček z hnutí STAN. Neúspěšní kandidáti, ale ani jednomu z nich výslovnou podporu nevyjádřili. Pro cyklisty a pěší je dočasně uzavřené napojení na cyklostezku v místní části Brumova Bylnice svatém Štěpánu. Jde o účelovou komunikaci u Bukového potoka za hospůdkou na Rafandově. Důvodem jsou stavební práce na přibližně 300-metrovém úseku silnice, který bude v rámci stavby obnovený. V místě platí zákaz vstupu na staveniště. Město také žádá o respektování dopravního značení. Hotovo by mělo být na konci listopadu. Na Přerovsku pokračují opravy 5 obcí po povodních z června roku 2024. Povodí Moravy na ně vyčlenilo 70 milionů korun. Dělníci teď těží naplaveniny z koryta říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Práce by tam měly skončit v polovině prosince. V příštím roce budou pokračovat ještě v Oldřichově, Hlinsku a Šišmě. V pražském Goethe institutu se dnes sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje Obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila ze švédštiny knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělena bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru. Dnes očekáváme v regionu převážně ráno a dopoledne jasno, v průběhu dne potom postupně polojasno nebo i skoro jasno, později večer a v noci čekáme přibývání další oblačnosti. Aktuální teploty jsou mezi plus 6 a minus 2 stupni, nejvýše se dnes mají pohybovat mezi 11 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Horní Bečvě na Vsetínsku dnes počítejte s omezením provozu z důvodu sečení trávy v okolí komunikace. A to už byla poslední informace z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Datum 13. října ještě připomenu u jména Renata. To je podle původního latinského významu doslova vznešené, současně v sobě ukrývá sílu a aktivitu. Žena jménem Renata se každý den může probudit jako znovu zrozená. Každé ráno jí přinese vitalitu pro zvládání životních úskalí, sílu a aktivitu. Svůj svátek oslaví přibližně 30 tisíc českých dívek a žen, kterým posílám hudební gratulaci písničku Petra Kotvalda.

Víte, že Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je nejstarším festivalem svého druhu na světě. Svým rozsahem, historií a tradicí nemá v celosvětovém měřítku obdoby. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Máme tu scénář, který už se mnohokrát zopakoval a někdy se jí vyplatil. Fungující kapela je zpěvákovi těsná a chce to rozjet jenom sám za sebe. Tak to bylo i v případě skupiny Ultravox, když zažívala zlaté časy v první půlce osmdesátek. Mitch Ure to zkusil, no výsledek za chvíli uslyšíte. Mimochodem, ke svému pseudonymu Mitch přišel celkem jednoduše. Jeho původní křestní jméno je totiž James, Jim. No když to obrátíte po svátku, tak vám vyjde Mitch. Tento skotský muzikant před pár dny oslavil 73, ale když se vrátíme do roku 85, tam zažil jednak svůj největší úspěch v hitparádách, ale taky se spojil s Bobem Geldofem a měl docela zásadní podíl na spolupořádání slavného koncertu Live Aid. Písnička If I Was byla na jeden týden jedničkou v britské hitparádě, v dalších mnoha zemích se dostala do horní dvacítky. Celou skladbu nejenom naspíval, ale taky zahrál na všechny nástroje, ovšem kromě jednoho. Na baskytaru si pozval skutečné eso a tím je Mark King ze skupiny Level 42.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou bylo 8:45. Další podzimní den pohledem meteorologů. Hned si řekneme, jaké parametry doprovodí datum 13. října.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi -2 a +6 stupni. Teď ještě ve zbytku rána a dopoledne má být jasno. Hlavně v údolích a nížinách se ale mohou vyskytovat lokální mlhy a zejména na severu a západě kraje i nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer pak začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti kolem 11 stupňů. Slabý severní až severovýchodní vítr povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Přes den hlavně v jihovýchodní polovině kraje to může být vítr přechodně i mírný, takže s lehkou rychlostní razancí až do 6 metrů za sekundu v nárazu. Většinou dobré máme a vydrží rozptylové podmínky. V biozátěži stále jednička, takže máme zátěž pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Otrokovicích se dnes koná už 9. ročník sportovního dne pro seniory a nabídne nejenom sportovní vyžití, ale také příležitost potkat se s přáteli. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se vydá do Otrokovické Sokolovny, aby zjistila, jaké aktivity jsou pro seniory připravené a proč se vyplatí zůstat v pohybu i ve vyšším věku. Poslouchejte po 10:15 v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Zlín. Za celý jeho vysílací tým přeje hezký den a podzimní pohodu. Petr Uhřík, zítra zase rád přijdu podpořit dobré ráno, hned po 5. hodině.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Novým starostou Uherského Hradiště bude Michal Dvouletý. Jeho Hradišťáci se dohodli na vytvoření koalice s hnutím ANO a ODS. V Otrokovicích začne povolební vyjednávání. Povede je vítězné hnutí ANO. Fotbalisté Slavie budou hrát v lize mistrů v Baku se Sabahem. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Uherské Hradiště povede vítěz voleb. Uskupení Hradišťáci společně s hnutím ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Koalice bude mít v zastupitelstvu 18 z 27 křesel. Novým starostou se stane lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.
2: Za Hradišťáky Mojmír Náplava se stane místostarostou, ANO budeme mít místostarostku Janu Grigarovou a ODS bude mít místostarostu Stanislava Blahu. A text té koaliční smlouvy navíc obsahuje i jasné programové priority, zvýšení kapacity parkování, včetně parkovacích domů, řešení dopravy, dostupného bydlení a zvýšení kompetencí městských částí.
0: V Otrokovicích na Zlínsku dnes začnou povolební vyjednávání o možné koalici, která město povede další 4 roky. Českému rozhlasu to potvrdila lídrině hnutí ANO a současná starostka Hana Večerková. ANO ve městě volby vyhrálo a z 23 mandátů obsadilo 11. Dohodu očekává na začátku příštího týdne.
3: Nechceme se vůbec vyhraňovat, pokud samozřejmě bude obou strana vůle se sejít, tak jsme otevřeni jednání se všemi subjekty, kteří se dostali do zastupitelstva u nás v Otrokovicích.
0: Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daň zavést zpětně. Podle vlády by měla daň z příjmu rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce z Lens je čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18:45. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká:
4: když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno, v průběhu dne pak bude postupně polojasno nebo skoro jasno. Později večer a v noci na zítřek čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede naším regionem dobře, přeje Český rozhlas Zlín. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Další uslyšíte zase v příští hodině. A teď jsou na řadě oblíbené srdcovky Zdeňka Junáka. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo je právě v naději, že mu k svátku popřeji? Můj vinš už má adresáty. Dnes ho tvořím pro Renáty. Aniž mě co vlastně nutí, tak to dělám s velkou chutí. Bezelstně a bez léček přidávám i dáreček. Nezrujnuje moji kasu. Je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 13. října roku 2026 a trošku se nám ochladilo. Zapomněli tam nahoře zatopit, ale to se nedá nic dělat. Podzim už je tady v plné parádě. No a dneska máme 13. Nevím, kdo z vás, jak je pověrčivý, ale věřte tomu, že 13. je obyčejná číslice jako každá jiná. Nic nehrozí. No tak samozřejmě nebudeme přecházet na zelenou, nebudeme se dotýkat drátů na zem spadlých, nebudeme podlézat šraníky, prostě budeme na sebe dávat pozor. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že je tam psáno křestní jméno děvčat, dam, žen, Renáta. Takže všem Renátkám vinšujeme všecko nejlepší. My jsme včera hráli po delší době, jsme hráli hru až na ten konec dobrý, začínali jsme v 6 hodin, ale už ode dvou byla takzvaná oprašovací zkouška, abychom si to všichni uvědomili. A představte si, za mnou do šatny přišel můj kolega, který s námi tam hraje, Oldřich. Olda mi přinesl krabičku, mimo jiné vynikající trumpetista. Přinesl a říká: pane Junáku, to vám posílá moje maminka Martina. Ona vás poslouchá. No, krabička dobrot. Paní Martino, co mi to děláte? S takovou opravdu nezhubnu, ale byla to paráda. Moc krát vám děkuji. No a tak samozřejmě písnička, která bude, tak bude také patřit vám, paní Martino. Ale já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den do srdcovek. Prosíme o zahrání nějaké krásné písničky pro naše rodiče Anu a Františka Novotné z Vyškova, kteří si připomínají 45 let společného života. Za tu dobu spolu vychovali 3 děti, dočkali se 4 vnoučat a pořád jsou nám příkladem, že i přes všechny starosti stojí za to držet při sobě. Přejeme jim hlavně pevné zdraví, hodně společných radostí a ještě mnoho pěkných let. Posílají dcera Jana, synové Petr a Martin s rodinami. Tož moje milé děti, Jano, Petře, Martine, zadání je výborné, krásnou písničku. Ale proč jste mi nehodili tu písničku? Proč jste mi nedali tak jenom ťuknout, co vaši rodiče mají rádi? Nechali jste to na mě? No tak mám tady v playlistu písničku Strom lásky mý od Stanislava Hloška, tak doufám, že potěší.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Rom lásky mý Stanislav Ložek, doufám, že potěšila manžele Novotné a taky děti, kteří jí tu písničku ne vybrali, ale věnovali, a taky paní Martinu a taky vás všechny, moji milí, kteří právě dnes, 13. října, jste se rozhodli, že spolu strávíme nějakou tu minutku. A já už listuji úplně nové knize. Je, minko, te cítíte, jak voní, ty listy jsou ještě některé úplně slepené. V nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Listuji a strana 27, no prosím, kapitola zajímavá. První docentka dabingu působí v Brně. Málo který národ má tak silnou tradici dabingu zahraničních filmů jako ten náš. Ale jen v málo kterém národě se současně na potřebnost dabingu tak liší názory. V Brně funguje několik soukromých dabingových studií. Působil tu v letech 1963 až 1996 také vyhlášený televizní dabing. Právě v něm vznikala legendární česká znění filmů a seriálů, včetně slavného Dallasu nebo animovaných Smolíkových, ve kterých tak nezapomenutelně Libuše Bilová říká větu: "Proč jsem si já nešťastná nevzala pištu Hufnágla?" Brno má ovšem ještě jeden primát. První docentku, která svůj titul dostala právě za to, že se věnovala dabingu. To je herečka a pedagožka Janáčkovy akademie múzických umění paní Silva Talpová. Stala se nejen první takto uznanou expertkou v republice, ale dokonce jednou z prvních na světě. Ráda připomíná, že i na dabing je potřeba hledět jako na umění, které by se nemělo zašlapat. Vždy je třeba vyvažovat mezi jeho obhajobou a obžalobou toho, jak se dělá. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Valdemar Matuška nabízí, aby Bára šla spát, ale my spát nepůjdeme, moji milí, protože je před námi co? Druhé přáníčko, které mi dorazilo přes mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Zní takto. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou dlouholetou kamarádku Věru Doboskovic. Známe se už od střední školy a za to roky jsme spolu zažili ledacos. I když se dnes nevidíme tak často, jak bychom chtěli, vždycky si máme co povídat. Věrko, děkuji ti, že se na tebe můžu kdykoliv obrátit, že mě umíš rozesmát, i když mi zrovna není do smíchu, a že naše přátelství vydrželo tolik let. Posílám ti velké obětí a písničku Je naprosto nezbytné od Hanky Zagorové. Alena z Blanska. Milá paní Alenko, rád splní vaše přáníčko pro vaši kamarádku Věru Doboskovic. Vybrala jste si písničku, no tak ano, Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: to byla skupina Baltimore a jejich písnička Tarzan Boy, nějaká 80. léta minulého století. Tak a já už tady mám připravenou indicí do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Ta indicie je úterní, promiňte, teď jsem se zamyslel, já taky, jak člověk je tady téměř každý den, je tady každý den, tak mám ty dny poněkud popletené. Úterní indicie do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil, aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Opakují úterní indicii: tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil. Aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Jitku Zelenkovou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, moji milí posluchači, právě dozněla skupina Argema, tedy dohrála a dospívala. A já mám pro vás ještě jedno přáníčko do třetice všeho dobrého z mailové adresy. Zní takto. Milý Zdeňku, ráda bych prostřednictvím srdcovek poslala jednu pěknou písničku svému manželovi Jaroslavu Černému do Hodonína. Děkuji mu za všechno, co jsme spolu prožili. Za jeho trpělivost i za to, že se spolu pořád dokážeme zasmát. Ať nám to ještě dlouho tak hezky klape. S láskou, manželka Marie. Milá paní Marie, to víte, že rád splní vaše přáníčko, rád zahrají pro vašeho manžela. Takže přáníčko bylo vysloveno a na mě už je, abych poslal koho? No Karla Gotta.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, Chris Andrews a jeho Belinda zdárně dovedli dnešní srdcovky s datem 13. října do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, vy na to určitě čekáte, pokud vám utekla hned, když jsem říkal na začátku dnešních srdcovek, právě úterní indicie, tak já vám ji zopakuji. Zní takto. Tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil. Aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Tak to byla úterní indicie, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční, máme času dost, jen sbírejme indicie a přemýšlejme a pak nám to bude všechno jasné, moji milí. No a ještě připomínám, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já říkám, že plním rád, věřte mi, a zahrál vám vaši oblíbenou písničku, musíte mi to samozřejmě dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte možnost mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní číslo 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přidat vaši oblíbenou písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a taky zařadit do denního scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Miroslav Kovářík bude v Modré i po 36 letech pokračovat jako starosta. Lidé poslali přes 2 miliony korun na záchranu kláštera v Zašové. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 15 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek je tu s vámi. V čele Modré na Uhersko-Hradišťsku bude i nadále pokračovat nezávislý starosta Miroslav Kovářík. Jeho sdružení Pro Modrou společně získalo v komunálních volbách 5 z 9 mandátů. Kovářík v úřadě působí od roku 1990 a ve funkci starosty ho tak čeká již 10. volební období. Do politiky se přitom před 36 lety dostal víceméně náhodou.
2: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Velhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky, obcí, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením.
0: Miroslav Kovářík Modrou proslavil vybudováním archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, které ročně navštíví 10 000 lidí. Přes 2 miliony korun poslali lidé na opravu fasády trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Sbírka ale nekončí. Obec chce opravit i západní zeď, je ze všech největší. Farář navíc chystá další sbírku přímo v kostele. Co už se za peníze od lidí podařilo udělat, říká lidovecký starosta Zašové Jiří Kubrický.
3: Jižní stěna fasády, která navazuje na ten kostel, už je hotová, všechny okna vyměněné a ze zadu, ze dvora jsou udělaná ta severní a východní stěna. Jakoby, no. Takže to je asi do těch 2 milionů korun teďka jsme vyčerpali prostě ty peníze. Měla by nám to ta sbírka pokryt, buď bude něco málo chybět, nebo něco málo na té sbírce zbude.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na 4denní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
4: S indickým premiérem chce ministr Havlíček jednat nejen o českých investicích a exportu. Narendra Modi by podle něj mohl sehrát i klíčovou roli při ukončení války na Ukrajině.
5: Má velmi dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Evropou, s Velkou Británií. Má dobré vztahy s Čínou, dokáže komunikovat s Ruskem a nepochybně má dobré vztahy i s Ukrajinou.
4: V Indii se v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů. Bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Sdílí Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno, v průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večera v noci čekáme přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 11 a 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 mezi 27. a 28. kilometrem ve směru na Zlín je pro defekt odstavený osobní automobil. Ve Starém městě u Uherského Hradiště v ulici Luční čtvrť bouralo nákladní auto s dodávkou. Pohodové úterý nejen na cesty přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné úterý vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová. Máme 13. října a je tu naše dopolední vysílání. A 10. hodinu zahájíme sladce. A to karamelovým koláčem z jablky. S regionální stopařkou se vydáme do Otrokovic na sportovní den pro seniory a uslyšíte i o tom, jak nenaletět při výběru potravin. Jsem ráda, že jste s námi a přeji vám pohodový den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli jsme v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept připomeňme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěny té míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jablka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
4: To jak málo to stačí ke štěstí?
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí zvládnete i vy a ohromíte s ním svoji rodinu, takže rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho udělat. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku. Odměňovat cenami budeme autory na velkém finále a odměníme také několik z vás, kteří budete hlasovat. Takže hurá na stránky www.pochoutkovýrok.cz.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
2: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sychavé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
0: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 400 lety vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pohyb, setkávání a příjemně strávené dopoledne. To vše nabízí už 9. ročník sportovního dne pro seniory, který se dnes koná v Sokolovně v Otrokovicích a pořádají ho. To je Sokol Otrokovice, to je Jiskra Otrokovice a město Otrokovice. Na programu jsou různá cvičení. Seniori zde ale mají také možnost posedět s přáteli u šálku kávy. Na místě je i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, které přeji krásné dopoledne a ptám se, co se na sportovním dni aktuálně děje.
2: Dobré dopoledne. V Otrokovické Sokolovně se už asi půl hodiny provádějí cviky na podporu lymfatického systému, což je pouze jedna z aktivit, které mají účastníci možnost vyzkoušet. Cvičení se aktuálně účastní asi 50 seniorů a ohlasy na akci jsou velmi pozitivní. Dnešní akce totiž není pouze o cvičení, ale také o setkávání lidí, což je pro aktivní a zdravý životní styl neméně důležité. O organizaci a aktivitách sportovního dne pro seniory si povídám se Zdenkou Kimlovou, instruktorkou zdravotní tělesné výchovy, které už přejí dobré dopoledne.
3: Ano, já také přeji všem krásné dobré dopoledne z Otrokovické Sokolovny.
2: Paní Kimlová, sportovní den pro seniory pořádáte už po 9. Co vás k jeho založení vedlo a co chcete, aby si lidé z dnešního setkání odnesli?
3: Je to tak, pořádáme tuto akci po 9. Jsme velmi rádi, jako my pořadatelky, že je takový velký zájem a rok od roku je větší. Jak už tady bylo řečeno, tak je tady opravdu 50, možná i přes 50 účastníků a všichni vypadají velmi spokojeni. Máme tady připraveny 4 druhy cvičení a teď jsme vlastně u toho druhého, u té lymfy, která je velmi důležitá. Lymfa je totiž tekutina radosti, takže je potřeba si to uvědomovat, jak to v našem těle funguje a jak, co ta lymfa vlastně v našem těle provádí. Já jsem třeba na začátku dnešní akce dala tady účastníkům otázku, jestli by si tipli, kolik máme v těle lymfatických uzlin. Tak začali počítat, že tradičně krk, podpaží, podkolení a tak dále. Dopočítali se možná 6. No, ono jich je 600, takže to jenom tak pro zajímavost.
2: Takže vlastně na dnešním sportovním dnu jde o to se rozhýbat, rozproudit to tělo, jde taky o to vzájemné setkávání. My se vrátíme ale k těm aktivitám teďka. Jak vybíráte aktivity, které seniorům nabízíte tak, aby pro ně byly vhodné?
3: Nabízíme je tak, aby opravdu si našli lásku k pohybu, to je takový důležitý výstup z toho všeho, a aby si třeba uvědomili, že nejenom teda s tou lymfou, ale že je potřeba, čím jsme starší, tak tím se víc věnovat posilování. Ono to možná zní tak trochu zvláštně, že bychom mohli je posílat do posiloven a podobně, ale to rozhodně ne. To posilování bude přiměřené. My to třeba dneska konkrétně vyzkoušíme s půlkilovýma činkama. A je to velice důležitá prevence osteoporózy, abychom měli opravdu pevné svaly, aby tlačili na kosti a v těch kostech ty malé trámečky, aby se tam ještě zase zhutňovaly. Takže to je vlastně podle mého názoru a věřím tomu, že nejenom podle mého, že jediný lék na osteoporózu je vhodný pohyb.
2: Že udržování se v kondici, nejen fyzicky, ale i psychicky. Je tady spousta lidí, kteří se mezi sebou znají, jsou přátelé. Důležité je i to povídání. A jak moc si myslíte, že je důležité pro seniory právě dostat možnost být v kontaktu s ostatními a trávit s nimi společně čas?
3: No, je to tak, jako mnozí lidé, když je třeba zveme do cvičení, tak argumentují, že cvičí doma. Jako já mám takový názor, že doma sice je dobré, že cvičíme, ale rozhodně to není úplně ono, protože mnohdy ti lidé cvičí, že jim to třeba nařídí lékař nebo fyzioterapeuta, prostě si odcvičí ty své naučené cviky. A ono to fakt je trošku o něčem jiném, když jsou v kolektivu, kde je i samozřejmě ten mezilidský kontakt, je tam zábava a hlavně pomůže pohyb tehdy, když nás baví. Když to děláme z povinnosti, tak to nemá úplně ty správné grády.
2: A vy už jste tak trošku naznačila, že tady vzniká skupina, parta. A kdyby dneska už někdo nestíhal přijít na váš sportovní den pro seniory a chtěl by se začít pravidelně hýbat, cvičit a nacházet nové přátele, kdy má možnost k vám do Sokolovny přijít a na koho by se měl obrátit právě s žádostí o informace, o cvičení, které nabízet?
3: Mm-hmm. Není vůbec problém se k nám dostat. Jednak máme facebookové stránky Sokolovna Otrokovice, tam veškeré informace najdou. Pak je taková podskupina, která je teda soukromá, kde jsou seniori Otrokovice, ale stačí opravdu přes tu Sokolovnu, kde je vlastně náš rozvrh, kontakty, nebo můžou přímo se přijít sem podívat do některého cvičení. No a možná bych mohla vzpomenout, že my tady máme velice takový dobře vypracovaný systém permanentek, že ta permanentka neplatí do jednoho druhu cvičení, ale vlastně můžou ji použít do všech druhů, které tady jsou pro dospělé. Takže můžou si napřed vyzkoušet, která hodina jim sedí, jestli už se cítí, že budou cvičit na židli, u židle, nebo jestli na velkých balónech, nebo úplně na něčem jiném, že máme pomůcek velkou spoustu. Taky máme některá specializovaná cvičení, taky máme tady instruktorku, která vede Fit Pain Free, to už je hodně specializované cvičení, SM systém, to je podle pana doktora Smíška. Pak různé i takové aktivity pro mladší. My jsme teda tady bavíme o seniorech, ale najdou si své i mladší cvičenci, kdy máme tabatu, kdy máme aerobik, prostě na té stránce Sokolovny si najdou veškeré informace.
2: To byla Zdenka Kymlová, instruktorka zdravotní tělesné výchovy. Společně jsme si povídali nejen o právě konajícím se sportovním dnu seniorů v Otrokovicích, ale také o dalších sportovních aktivitách, které v průběhu roku pro seniory a nejen pro ně připravují v místní Sokolovně.
4: Petro, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Objevit se může i ve vašem okolí. Dejte jí tip na zajímavou akci, místo nebo třeba spolek. A to na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ve čtvrtek dopoledne budete moct do Zlínského sadu svobody vyrazit na stromové slavnosti. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Bohužel se nám nepodařilo se spojit, ale pokud vás akce Stromové slavnosti zajímá, uskuteční se tedy ve Zlínském sadu svobody ve čtvrtek 15. října, tak veškeré informace najdete na webu města. Posloucháte Český rozhlas Zlín?

Víte, že Oscarový režisér Elmar Kloss působil od roku 1934 ve zlínských filmových ateliérech, kam ho povolal Jan Antonín Baťa? Zasloužil se o to, že v ateliérech začaly pracovat i další osobnosti českého filmu, jako Hermína Týrlová nebo Karel Zeman. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je tu závěr 10. hodiny a s ním i pozvánka k poslechu dnešního rozhovoru. Mým hostem bude Jakub Neradilek, pravnuk Františka Kocourka, prvního baťovského pedikéra. Tak nás poslouchejte dál na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Holešově na Kroměřížsku se jedná o koalici všech bez hnutí ANO. V Kateřinicích na Vsetínsku šel do komunálních voleb každý kandidát sám za sebe. Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Dnes bude v regionu zpočátku jasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme nejvýše 15 stupňů. Matěj Neraděl ku mikrofonu a se mnou zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítěz voleb v Holešově na Kroměřížsku, koalice pro Holešov, vede jednání se všemi subjekty, které ve volbách uspěly s výjimkou ANO, tedy s druhým uskupením Za Holešov, ODS a uskupením Akce holešovských občanů. Českému rozhlasu to potvrdil lídr kandidátky a dlouholetý bývalý starosta Rudolf Seifert.
5: Samozřejmě se musí upřesnit všechny posty, to znamená starosta, město starostové a radní, takže toto dáváme dohromady a tady je tradiční mít 7 lidí v radě, tak bohužel musíme některým říct, že prostě nejsou schopen uspokojit všechny a všechny ambice, ale prostě my to nějak musíme sestavit tak, aby to bylo funkční a hlavně, aby to vydrželo, protože to je to nejdůležitější.
3: V Kateřinicích na Vsetínsku se o 15 míst v zastupitelstvu ucházelo 30 kandidátů. Každý kandidoval samostatně, pouze pod svým jménem. Předvolební kampaň tu měla jinou podobu, bez billboardů a reklamy na sociálních sítích.
6: Podle nezávislého starosty Vojtěcha Zubíčka tak výsledky ukazují, jakou podporu má každý kandidát samostatně.
7: Je tam vyjádřena reálná podpora každého z těch kandidujících lidí. To znamená, kolik dostanou hlasů, tolik mají vlastně i na potom výsledku voleb.
6: Nejvíc hlasů letos získal nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Na post starosty ale kandidovat nechce.
8: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místostarostu.
6: Zastupitelé zvolí starostu na začátku listopadu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
9: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
3: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlovi Defur Walderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Identifikace pozemků je práce pro katastrální úřad, která může vzhledem k jejich množství trvat i jeden rok.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno, v průběhu dne bude postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer a v noci čekáme přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku v ulici Podsedka havaroval cyklista. Na silnici 1/35 v ulici Rožnovská je prováděna oprava povrchu vozovky. A vy jste slyšeli zprávy. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu naším krajem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Říká se, že na půdě můžeme objevit skutečné poklady. A nemusí jít zrovna o zlato nebo drahé šperky. Někdy stačí kufřík, několik fotografií a rodinné dokumenty, aby se začal odvíjet pozoruhodný příběh. Přesně to se stalo Jakubu Neradilkovi ze Zlína, který se díky odkazu svého pradědečka Františka Kocourka pustil do pátrání po historii pedikury ve firmě Baťa. A tak vznikl projekt Baťův pedikér. Jaké tajemství se ukrývalo ve starém kufříku a proč se právě pedikura stala důležitou součástí baťovského podnikání? Nejen o tom si dnes budeme povídat. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín vítám Jakuba Neradilka. Dobré dopoledne.
10: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
2: Rozhovorem vás už za chvíli provede Anna Randárová.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes mým hostem Jakub Neradilek ze Zlína, pravnuk Františka Kocourka, prvního baťovského pedikéra. Řekněte nám prosím, jak to tedy bylo? Jak jste zjistil, čemu se váš pradědeček věnoval?
1: Tento příběh začal úplně na začátku tím, že po smrti mého dědy, syna, pedikéra Františka, jsem našel na půdě při vyklízení starých věcí, jak to tak bývá po takové události, kufřík, který byl plný věcí po mém pradědečkovi Františkovi a kde byla spousta věcí, spousta materiálu k tématu nohou a pedikúry.
0: Takže jste se až v tu chvíli dozvěděl, co bylo prací pradědečka, nevěděl jste to předtím?
1: Nějaké náznaky už jsem měl v minulosti, jako dítě si pamatuju, že vlastně rodiče nebo prarodiče se bavili o tom, že František pracoval u Baťu, ale já jsem k tomu nějak nepřikládal nějakou váhu, moc mě to nezajímalo. A postupem času, jak jsem stárnul, tak jsem dostával nějaké informace jako větší a začal jsem se trošku zajímat, bohužel jsem nestihl se zajímat ještě předtím, než mi zemřel ten děda. Takže jsem na to musel potom přijít nějakým způsobem sám a ten kufřík mi hodně k tomu pomohl.
0: Co všechno v tom kufříku vlastně bylo?
1: Byl tam velký počet fotografií dobových z jednotlivých těch pedikérských kurzů. Byly tam různé pedikérské diplomy, knihy, příručky, které František, na kterých se podílel nebo které napsal. Dále tam byla typická dobová baťovská reklama a vzhledem k tomu, že asi pradědeček byl vášnivý sběratel různých tiskovin, tak tam byly třeba různé noviny dobové.
0: A uvědomil jste si hned v tu chvíli, když jste tedy ten objev udělal, že jste našel něco, co má podstatnou historickou hodnotu?
1: V tu chvíli ještě asi úplně ne, ale jak jsem to začal projíždět a nějak detailně zkoumat, tak potom jsem si řekl, že je to asi docela zajímavý poklad a zajímavé téma, dosud neprobádané baťovské téma, takže potom ano, měl jsem z toho velkou radost.
0: Přibližte nám prosím život vašeho pradědečka Františka Kocourka.
1: František Kocourek se narodil v roce 1899 v Brně. Jeho rodina pocházela z Jižní Moravy, z vinařských vesnic Kobily a Vrbice. S tou rodinou často se stěhovali, z Brna se stěhovali do Kyjova, kde František nastoupil potom na gymnázium. A to gymnázium bylo zavřené, takže potom odmaturoval v Praze. Po maturitě nastoupil, nebo i hned byl povolán do první světové války, takže byl v armádě, byl v zákopech v Rumunsku 3 měsíce. A poté, když se vrátil, tak se nechal zapsat na Karlovu univerzitu na lékařskou fakultu. Ale mezi tím se otevřela v Brně Masarykova univerzita, takže přestoupil vlastně do Brna.
0: A jak se potom tedy dostal k Tomáši Baťovi?
1: Tomáši Baťovi se dostal v roce 1928, rok po svatbě. Asi vyslyšel to volání toho velkého Zlína a přišel právě sem a začínal vlastně od začátku. V archivu na Klečůvce je dochovaná jeho karta, kde je vidět, že opravdu nastoupil na těch vozovkách podřadných pozicích, že začínal jako skladový manipulant, potom jako prodavač a potom se dostal i díky tomu, že neměl teda dodělanou tu lékařskou fakultu, ale byl částečně doktor, tak se dostal k té pedikúře.
0: A víme, jaký vztah měl k Františku Kocourkovi přímo Tomáš Baťa?
1: Traduje se taková historka rodina, že Tomáš Baťa mu měl říct, co s vámi, Kocourku, když jste ten polovičatý doktor, tak zkusíte u nás začít s pedikúrou.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Jakub Neradilek, pravnuk prvního baťovského pedikéra. V našem povídání budeme pokračovat za okamžik.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Když se řekne Baťa, většině z nás se vybaví boty, továrna nebo slavná zlínská architektura. Jenže Tomáš Baťa dobře věděl, že prodat kvalitní boty nestačí. Zákazník potřeboval také zdravé nohy. A tak se pedikúra stala součástí služeb, které firma nabízela. Jak tento obor u Baťů fungoval? O tom si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám s Jakubem Neradilkem ze Zlína, pravnukem prvního baťovského pedikéra Františka Kocourka. Pojďme tedy našim posluchačům přiblížit, co všechno práce pedikéra obnášela.
1: Tak na prodejnách Baťa od roku 1929 Tomáš Baťa zřídil funkci post pedikéra. Šlo vlastně o to, že když přišli lidé si vyzkoušet nové boty, tak byl tam zaškolený pedikér, odborník, který jim zrovna tu nohu zkontroloval, poradil jim případně s tím, když měli nějakou vadu, jak se o nohu starat, nebo jaké boty si vybrat. Bavíme se vlastně o roku 1929, kdy do Zlína přicházela spousta lidí, například z okolních vesnic, kteří byli zvyklí do té doby možná boty dědit z generace na generaci, nebo jedny boty měli třeba tři lidi, takže měli ty nohy zdeformované, spousta těch lidí pracovala na polích a nebyla zvyklá se takhle stará do ty nohy, takže pedikér byl od toho, aby poradil, pomohl.
0: Co tehdy pedikér musel umět?
1: V podstatě musel znát celou tu anatomii té nohy, takže byl takový lékař a musel tomu člověku, když viděl nějakou tu vadu, tak mu musel pomoct s tím, aby mu vlastně pomohlo od bolesti v podstatě. A potom mu doporučil různé další řešení. Nabízel různé krémy, pudry, zásypy.
0: Jak vlastně dokázala firma zákazníkům vysvětlit, že péče o nohy není luxus, ale důležitá součást zdraví? Víme o tom něco?
1: Určitě cílila, jak známe ty baťovské reklamy, tak asi určitě investovali hodně do toho marketingu a ty lidi na těch vesnicích začali oslovovat právě přes tyto reklamy, aby ty lidi v podstatě naučili to, že v té době není jako potřeba se starat, jako chodit třeba jenom ke kadeřníkovi, ale začít třeba chodit i na ty nohy.
0: Mohli tehdy zákazníci přijít na pedikúru, tedy přímo do prodejny obuvi?
1: Ano, na každé té prodejně byly takzvané pedikérské kabiny, kde pedikér vykonával tady tyhle služby.
0: Váš pradědeček František Kocourek, o kterém si spolu i dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídáme, pečoval i o chodidla známých osobností. Jmenujte nám některé, prosím.
1: S těmi známými osobnostmi se potkal hlavně v roce 1940 a 1941, když byl ve Zlíně filmový festival Filmové žně. A mezi ty zákazníky patřili Lída Bárová, Nataša Golová, Adina Mandlová, Vlasta Burian, nebo třeba, když navštívil Zlín vynálezce pan Křižík, tak ten byl u něj.
0: Těch jmen je tady opravdu spousta, to byly vlastně největší hvězdy, řekněme, té doby. František Kocourek začal později pedikéry i školit, a to i v zahraničí. Víme, jak se k tomu dostal?
1: Tak jak jej Tomáš Baťa v tom roce 1929 vlastně jmenoval tím instruktorem pedikúry, on se přesunul potom z budovy tržnice do továrního areálu, kde vzniklo přímo to učiliště, tak tam začal školit ty lidi, ty pracovníky, jak pro tuzemsko, tak i pro export, pro zahraničí. A když byla potřeba, tak odjel i na ty pracovní cesty do zahraničí. Třeba když se otevírala pobočka ve Francii, tak tam strávil 3 měsíce, byl v Jugoslávii nějakou dobu.
0: A zaučoval. Můj dnešní host, pravnuk Františka Kocourka, Jakub Neradilek, proměnil rodinné vzpomínky v projekt Baťův pedikér. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám ho představí za několik minut.
2: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: doma. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín si dnes povídám s Jakubem Neradilkem ze Zlína, který stojí za projektem Baťův pedikér, kterým přibližuje historii pedikúry a osud svého pradědečka Františka Kocourka. Jakube, co vás při zkoumání pradědečkova života nejvíc překvapilo?
1: Těch věcí bylo určitě daleko víc. Mě ani ne tak překvapilo, jako spíš fascinoval ten jeho život, že vlastně on se narodil za Rakouska-Uherska, zažil první světovou válku, druhou světovou válku, během které byl i v Německu nějakou dobu. Potom zažil tady rok 1948, kdy všechny ty jeho iluze skončily. Akorát toho roku 89 se nedožil. Ale překvapilo mě, nebo takový nějakou vnitřní hrdost ve mě vyvolalo hlavně to, s kterými těmi osobnostmi se v tom životě potkal, protože to muselo být opravdu fascinující.
0: Na začátku tedy bylo, řekněme, rodinné pátrání, ale později se z toho stal i projekt určený pro veřejnost. Jak k tomu došlo?
1: Došlo k tomu vlastně, že v tom období, kdy jsem přišel s tím kufříkem, tak se mi potom narodil syn a často se budil, takže já jsem měl večer hodně času ty věci procházet a založil jsem na sociální síti profil a mezi tím se mi tam objevil druhý profil, který byl pojmenován jako Tomáš Baťa a já jsem na ten profil napsal, že mám nějaké materiály, jestli by neměl zájem se na to podívat. Za tím profilem byla Gabča Končitíková z Nadace Tomáše Bati a tak vznikla naše spolupráce, která trvá doteď. A tak spatřil světlo světa Baťův pedikér.
0: A jak konkrétně tedy pradědečkův život přibližujete lidem?
1: Přibližuji ho víceméně na každotýdenní bázi přes sociální sítě a čas od času teda se nám povede nějaká výstava zrealizovat, takže přes výstavy, přes sociální sítě.
0: A napadá mě, podařilo se vám díky projektu získat třeba další materiály anebo vzpomínky pamětníků?
1: To se mi povedlo získat. Dokonce jsem potkal i asi dva lidi, zatím teda dva lidi, kteří s pradědečkem přišli do kontaktu, jeho bývalí žáci.
0: Takže tím pádem jste se tedy dostal i k lidem, kteří osobně znali vašeho pradědečka a pracovali s ním. Zajímalo by mě ještě, vy už jste zmínil nadaci Tomáše Bati. Spolupracoval jste při zpracování těch materiálů, které jste objevil, ještě s někým?
1: Ano, tak největším tom rozpětí s nadací Tomáše Bati a dále, když vlastně vznikla první výstava, tak se začali ozývat potom další a to už byli lidé z toho oboru pedikérského, takže nějaké ty největší české pedikérské firmy.
0: Mě by ještě zajímalo, který exponát nebo historický objev, o kterých tady spolu mluvíme, považujete za nejcennější?
1: Určitě jsou to fotky těch prvorepublikových herců s podpisy, což má pro mě velkou jako hodnotu a spíš takovou jako vnitřní citovou, když si uvědomím, že vlastně tomu pradědovi ty fotky podepisovaly takové jako legendy. A potom je to určitě nářadí, které jsem našel původní v tom kufříku a dál je to deník asi z roku 1931, kde si každý den zapisoval své zákazníky a ten postup při té péči o nohy od začátku do konce.
0: Je něco, po čem stále pátráte a co se vám zatím nepodařilo objasnit?
1: Pátrám v podstatě spíš o jiných členech jeho rodiny, protože měl bratry, kteří měli taky zajímavé kariéry a byli to významní lidé, takže pátrám, chybí mi do té skládačky jeden jeho bratr, o kterém jsem zatím nic nenašel.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlína pravnuk Františka Kocourka Jakub Neradilek ze Zlína. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je Jakub Neradilek se Zlína, pravnuk prvního baťovského pedikéra Františka Kocourka. Mluvili jsme spolu o projektu Baťův pedikér. Co všechno jste díky němu zažil a kam vás zavedl?
1: Tak díky těm výstavám mě zavedl do všech možných koutů České republiky a vlastně i Slovenska, protože jedna z těch výstav se uskutečnila v baťovském městě na Slovensku ve Svitu, což bylo parádní. V Česku a v Čechách jsem se s pedikérem představil tady okolo komína v Hulíně, ve Zlíně vlastně i v rámci loňského filmového festivalu byl k vidění, část té výstavy byla k vidění na hotelu Zlín. A potom tam byly města jako Havířov, Brandýs nad Labem, v Praze na veletrhu pedikérském nebo kosmetickém. A poslední z těch výstav, byl tam ještě Vyškov a poslední výstava byla v Hodoníně.
0: Pokud by teď naše posluchače napadlo, že by na výstavu chtěli také vyrazit, máme nebo budeme mít možnost?
1: Po kratší pauze umělecké se teďka výstava bude ubírat směrem do východních Čech, tak bude k vidění v Chrudimi od 3.12. někdy do února 2027 a následující rok už můžu prozradit, že od června snad do října bude v Přerově, což je kousek od Zlína, takže všichni jsou srdečně vítáni.
0: My děkujeme za tuto pozvánku a pokud by nás teď někdo sledoval i prostřednictvím kamer přímo do studia, tak si může všimnout, že tady máme na stole velký kalendář, což je kalendář s názvem Baťův pedikér. Řekněte nám, jaký je jeho obsah a jak a proč vlastně vznikal?
1: Vznikl z toho důvodu hlavně, protože je to vlastně druhý kalendář, ten první byl v roce 2023 a od té doby já jsem ani nečekal, že to bude mít takový úspěch díky asi těm sociálním sítím, kde ten pedikér má docela pěknou sledovanost a hodně lidí mi psalo 3 roky po sobě, ať ten kalendář zase vydáme, ale ono to není tak jednoduché. Za prvé, co se týče nějakého času a za druhé to nějak zpracovat, všechno to má svoje pro a proti. Minulý rok mě oslovil můj jeden z těch partnerů, že by ten kalendář vydal. V podstatě já jsem to měl bez práce, jenom chtěl po mně dodat materiál a o zbytek se postaral. V kalendáři můžeme vidět nějaké pedikérské věci samozřejmě, ale jsou tam i historické fotografie přímo z těch míst, třeba tam pedikér

0: pilotská kabina, takže každý by si mohl přijít na své.
1: To je tedy kalendář na rok 2027, ale stále jsme ještě v roce 2026, kdy si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Co toto výročí znamená pro vás?
0: Pro mě to znamená, já jsem hrdý pyšný na to, že ten můj předek pracoval u toho Tomáše Bati, s tím spojený, a tak nějak nám to předával v té rodině z generací na generaci, takže si troufám říct, že my jsme vychováni taky nějakým takovým tom baťovským duchu a jsem rád, že můžu být součástí toho výročí, když to takhle řeknu.
1: Vy jste v jednom ze starších rozhovorů zmiňoval, že byste si, pokud se nepletu, do roku 2029 si chtěl tedy udělat pedikérský kurz. Platí to stále?
0: Dneska, když se mě ptáte, tak asi ne. Asi to prodloužím, tu lhůtu. Ale jako je to pořád, je to takový můj, myslím si, že to by bylo takový ten pomyslný, závěrečný, krásný závěr.
1: Říká Jakub Neradilek v Českém rozhlase Zlín.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín dnes byl Jakub Neradilek ze Zlína, pravnuk prvního baťovského pedikéra Františka Kocourka. Na závěr, Jakube, na co byste se pradědečka zeptal, kdybyste s ním mohl strávit, řekněme, jeden den? Co by vás nejvíc zajímalo?
1: Těch věcí by byla velká spousta. Já asi bych si s ním ráno sedl na trolejbus a jel bych z Malenovic s ním do Zlína a ten den bych s ním nějak tak strávil a díval bych se vlastně na tu jeho práci, na ty lidi, co on potkával, s kým se bavil. Ale třeba by mě zajímalo nějaké ty věci, když byl třeba za války v Německu, tak co tam zažil.
0: A pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo třeba taky objevil nějaké vybavení pedikéru tehdejších baťovských u sebe doma, měl by se s vámi třeba spojit?
1: To bych byl moc rád, kdyby se mnou spojil, mohli bychom třeba ty věci projít spolu a já bych si, neříkám, že bych mu ty poklady jako chtěl vzít, ale aspoň bych si je vyfotil.
0: Říká Jakub Neradilek v Českém rozhlase Zlín. My moc děkujeme, že jste s námi dnes byl a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a choďte všichni na pedikuru. Naschledanou.
0: A vám, posluchači, ještě přidám informaci, že celý náš rozhovor bude k poslechu v audioarchivu na webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se chýlí k závěru. Zítra kolegyně Sylvie Pospíšilová přivítá v poradně pro zdraví Jiřího Šimka, primáře ústní, čelistní a obličejové chirurgie. A já vám přeji krásný den a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Loučí se Anna Randárová.
1: Víte, že kdo nepoznal Zlínačku, neví, co je láska? Aspoň tak to řekl na našich rozhlasových vlnách herec Bolek Polívka a promluvil jako pravý valašský patriot. Je přeci rodák od nás, z Vizovic. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vítěz voleb ve Vsetíně VS21 hledá partnery do koalice. Vodárny začaly opravovat poruchové potrubí u Ostrožské Nové Vsi. České ekonomice se bude podle Mezinárodního měnového fondu dařit o něco hůř, než počítali původní výhledy. Během dneška čekejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a polední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Ve Vsetíně pokračují povolební vyjednávání. Vítěz voleb Nové hnutí VS21 má v zastupitelstvu 10 z 21 křesel. Vládnout s těsnou většinou ale nechce a hledá širší koalici. Kdyby mohlo být jasné, popisuje lídr hnutí VS21 Martin Metalka, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka.
2: Počítáme s tím, že se potkáme se všemi těmi subjekty, které zasednou v tom novém zastupitelstvu, a to, abychom si do začátku hnedka řekli, s čím na tu radnici vstupujeme. Určitě to bude v průběhu tohoto týdne. Já věřím, že v rámci jeho první poloviny, takže třeba ve středu bych mohl mít už konkrétní informace.
0: Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Pokračuje jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO.
3: To je nejdůležitější úsek, který za poslední dobu vlastně byl nejvíc problémový, a ty výpadky tam byly, myslím, 4 nebo 5. A my jako město to určitě vítáme velice pozitivně, že se tady tyhle věci pohly a že pro naše město to bude, doufejme, znamenat méně výpadku pitné vody.
0: Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám. O jejich termínech budou lidé s předstihem informováni a bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý severní až severovýchodní. K večeru bude proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto mělo nehodu na Komenského ulici v Napajedlích na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou. Klidný poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Krásné slunečné poledne vám všem přeje Ivana Slabáková. No a slunce ve svém názvu má také polka Antonína Perničky, kterou vás u poslechu první hodinky Moravy krásné země přivítala moravská veselka. Ty jsi moje sluníčko. No a teď už přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku všem Renatám u nás a taky Kolomanům na Slovensku. Ať vám zdraví slouží a k tomu taky hodně štěstíčka a pohody. Tak přátelé, a teď už je čas na vaše přání. Já jenom připomenu telefonní číslo 726465200 a ptám se, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
1: No, tady je. Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Já zdravím, tady Jarmila. Já bych, mám k vám prosbu, chtěla bych zahrát švagrovej.
0: Ano.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, samozřejmě.
1: Paní Marie Šťastnej z Prakšic. Přejeme jí hodně moc a moc zdravíčka. Má dneska 85 let.
0: Ano.
1: A dodatečně bych chtěla, aby mu to nebylo líto jejímu manželovi, on měl nedávno narozeniny a my jsme se nedovolali, takže jim přejeme obom dvou hodně moc zdravíčka a vzkazujeme, že jich máme rádi. Těšíme se na ně a posílá jim to Jarmila a Joža z Oldřichovic.
0: Dobře, paní Jarmilo, tak se určitě potěšili přáním a určitě potěší i písnička. Mějte se hezky, nashledanou. A zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
0: Paní Jarko, no a zkuste to teď znovu, ano?
2: Jarka Kroměříš.
0: Výborně, tak už nám to funguje, jo? Tak povídejte, ano.
2: Tak já bych chtěla vás poprosit o písničku do Ivanovic na Hané, kde dnes slaví půlku latiny náš kamarád Franta Horna. Tak bychom chtěli popřát všechno nejlepší, zdravíčka, štěstíčka, lásky, všechno to, co má. A tomu přeji Jarka, Mirka, Ačka. A na pívečko, ať si zajde do hospodky a s náma to zapijem potom.
0: Dobře.
2: Děkuji.
0: Tak to určitě zapijte. Musíme využít každou příležitost k oslavě, paní Jarko.
2: Ano, na škrku, naše hospodce.
0: Dobře, tak
2: děkuji,
0: se mějte hezky.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. A je tu připravená cymbálová muzika Grajcar a známá písnička, kterou si mnozí z vás, s chlapci, určitě zaspíváte. Zařechtali koně.

0: dohráli chlapci z cymbálové muziky Krajcar z Dolních Pojanovic. No a já už mám u telefonu paní Jarmilu, která mě prozradila, že v neděli oslavila kulaté 90. narozeniny. My vám, paní Jarmilko, moc a moc blahopřejeme a přejeme hlavně, aby vám zdravíčko sloužilo. A teď už máte slovo vy. Ano?
1: Já bych chtěla poděkovat všem a nechat jim zahrát nějakou pěknou pěsničku. Ti, co mě všetci jako popřáli. Jsme to v neděli oslavili, tak všetkým jako bych chtěla nechat zahrát takové poděkování.
0: Dobře, paní Jarmilko, tak to my velice rádi zahrajeme a je hrozně fajn, že jste to krásně oslavila, takže ještě jednou štěstí, ano, zdraví, dlouhá léta. Mějte se hezky, nashledanou. A koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý večer, pardon, dobrý den.
2: Já bych chtěla potřebovat svoji vnitřce, kolena se Patíkové Zrkovečka, máte sváté, chodí zdraví, spokojenosti v rodině, pohodu a vám taky hodně zdraví. Vím, o čem mluvím.
0: Dobře, paní Věrko. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď tu mám přání pro další dnešní oslavenkyně. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku milým kolegyňkám Renatce Koníčkové z Lhotky a Renči Vlachinské z Drslavic přeje celý kolektiv z práce. No a 76. narozeniny dnes slaví paní Naděžda Švejdová ze Sílůvek. Další z žen, které tedy mnohdy po vzoru svých otců či životních partnerů vstoupily do řad dobrovolných hasičů. Za svoji obětavou práci pro sbor byla paní Švejdová oceněná titulem Zasloužilý hasič. K vašim dnešním narozeninám vám jen to nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let přeje za všechny vaše kolegy a kolegyně aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. No a když dnes slaví ty Renatky, tak svátek slaví taky Renatka Jedličková, zpěvačka, která vám teď spolu s Jožinkou Ducháčkovou a Šohajkou zaspívá Renny. Přeji všechno nejlepší, štěstí, zdraví, ať ti to pořád tak dobře zpívá a ať si pořád taková úžasná, bezvadná holka. Takže Šohajka, Nevěděla frajárka.

0: Tak to byla Jožinka Ducháčková, Renata Jedličková a Šojka. A já už zdravím do Slavkova. Doufám, že je to Slavkov u Brna, pane Láďo.
1: Ano.
0: Tak, pane Láďo Hudečka, tak dobrý den, povídejte.
1: Dobrý den, paní Sabáková. Tak jsme rádi s manželkou, že jste se už ozvala. Už jsme měli strach, že se ztratíte, jak ta paní Vandrová.
0: Ale my jsme se nestratili ani Marcelka, ani já. Takže no, zdravíme ale... i Marcelku, tak.
1: To už jsme neslyšeli ani nepamatujeme.
0: Tak povídejte, pane Láďo, komu se chtěl poslat písničku.
1: No, tak chceme zahrát vám, že jste zdravá, že jste mezi náma.
0: Děkuji.
1: A když teda už se dovolali, tak zahrajte mě a manželce, nebo manželce a mě. To je všechno.
0: Dobře, tak my samozřejmě velice rádi zahrajeme, tak já děkuji za přání a za krásná slova. Tak to byl pan Láďa Hudeček ze Slavkova u Brna. A kdo pak je u toho druhého telefonu? Dobrý den.
2: Lidka z Políchna. Dobrý den, paní Ivanko, vám přeju a všem posluchačům. A prosím o zahrátí do Pozlovic u Luhačovic k nedělním narozeninám Libušce Krajčové a svátek měla Věruška Hetmerová. Oběma jim přeju zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a boží požehnání. Moc vám děkuju, paní Ivanko, a nashledanou někdy.
0: Nashledanou, paní Lidko, budeme se těšit zase někdy naslyšenou. Tak veselá a rozesmátá paní Lidka, tak to má v našem pořadu určitě být. A jsou tu další přání. Dnes slaví kulaté 80. narozeniny kamarádka Heda Niedermentová z Morkovic. Heduš, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti a pohodových dnů. Zároveň přejeme, ať ti ještě nožky slouží a se svým kadeřnickým umem, ať máš stále dost spokojených zákaznic a všechno to, co tě činí šťastnou. Hezky si narozeniny oslav. Blahopřejí Anička a Karel Štolfovi, kteří by písničkou chtěli potěšit i všechny své přátelé. A teď tu mám prosbu o písničku pro radost pro manžele Martikánovi z Polešovic. Pan Antonín Martikán oslavil narozeniny v srpnu a jeho žena, paní Maruška Martikánová, slaví narozeniny teď v říjnu. No a celá rodina, hlavně syn Jirka s rodinou a dcera Petra s rodinou, jim přejí hlavně pevné zdraví a vzkazují. Máme vás moc rádi, jste úžasní rodiče i prarodiče. Tak doufám, že obě přání potěšila a potěší i tango Šátečku bílý.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Vojta Horký, Stříbrňanka a tango Jiřího Wolfa s textem Stanislava Pěnčíka Šátečku bílý. No a teď již vzhůru do Lanžota, kde čeká u telefonu paní Maruška Uhrová. Dobrý den.
1: Ivánko, dobrý den. Já vás zdravím. A všetky v brněnském rozhlasi. Jste špičkoví všetci, co vás tam je. Ale nevadí, já mám dneska i takové gratulace. Přes vaše rádio, Ivánko, jsem se seznámila s panem Rudolfem Špačkem z Dalešic. S nás se stali tací kamarádi, my jsme tak jak rodina už. A on má narozeniny tento týden.
0: Ano.
1: Tak pane Špaček, já mu říkám, já vám přeju všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, božích požehnání, božích milostí. Nech se vám všecko daří, já vám děkuju za to naše krásné přátelství a kamarádství. Zdravím celou vašu rodinu. A nech nám to všecko tak pokračuje. Ivánku, a děkuju aj Českému rozhlasu Brnu, že nám to tak zprostředkuje.
0: Ano, paní Maruško,
1: že máme taky dobrých kamarádů.
0: Ano, výborně.
1: A ještě mám jedno přáníčko. Mám pravnučku Adelku Gregorovou, která bývá ve Vacenovicích. A také tento týden oslavuje svoje narozeniny. Dělá v Kyjovské nemocnici. Tak... Adi, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, nech se ti daří v práci, nech se ti daří v životě a já ti to přeju za celou vašu rodinu.
0: Dobře.
1: Za sestru, za rodičů a nebudu to jmenovat,
0: dobře,
1: protože Ivánko nás je strašně
0: dobře,
1: moc.
0: Za celou rodinu, paní Maruško, děkuju.
1: Ano, děkuju moc,
0: tak
1: Ivánko,
0: se mějte
1: a
0: hezky.
1: Zdraví všetkých mojich kamarádů.
0: Ano, děkujeme, nashledanou. No a v Černovicích na Blanensku je u telefonu paní Juračková. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Sabáková. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát Jendovi Bírkovýmu, kapelníku Tufaranky, který slaví krásné narozeniny. Milý Jeničku, my ti přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, hlavně, abys to dlouho ještě toho kapelničení užil, aby tě kluci poslouchali a stále rozdával lásku a radost tvou krásnou hudbou a tvéma kamarádama, který máš. A ještě Hanka a její maminka, ty minulý měsíc oslavili narozeniny. Tak jim tež přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a aby jsme se stále ještě dobře scházeli. A ten úspěch, který předvedli v Šastrově,
0: ano,
2: to bylo něco úžasného.
0: Ano, já vím, já jsem se dívala na Facebooku. Tak já samozřejmě Jeníka taky zdravím, taky mu přejeme. Hlavně, aby to zdraví sloužilo, aby jim to pořád takhle šlapalo. Dobře, paní Juračková.
2: To se srdce přeje. Maruška, Luděk Juračkovi.
0: Dobře,
2: děkujeme
0: dobře.
2: Moc.
0: A my za krásné přání, tak musím si poznamenat, že dnešní den patří taky kapelníkovi Tufaranky, Jendovi Bílkovi. A jsou tu další přání. Chtěli bychom popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a stálý elán do života panu Janu Vídeňkovi z Bohumilic k jeho 70. narozeninám. Vše nejlepší přejí manželka, děti a vnoučata. A teď přání, cituji, pro našeho milého dědečka, pana Vladislava Balouška ze Štítné nad Vláří. Náš milý dědečku, k tvým dnešním 81. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. Máme tě všichni moc rádi a jsme rádi, že tě máme. Za celou rodinu blahopřejí manželka Veronika a děti Vladislav, Martina a Věra s rodinami. No a nejmladší vnučka Nelínka a pravnoučata Emička, Adámek a Ninuška posílají dědečkovi velkou pusu. A my polku z Boršičanky Šohají, kterou zahraje Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: No, přátelé, Vánoce, jak jste slyšeli, se blíží, tak my děvčata si musíme, jak se říká, plivnout pod nohy, abychom všechno do těch Vánoc opravdu stihli. No, ale teď jsme v pořadu Morava krásná zem a slovo má paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Slabáková, já vás moc zdravím.

0: Slabáková, moc vám děkuju. A ještě pozdravím celou tu faranku a taky Laďu Melichára.
1: Dobře, paní Bětuško. Tak já se samozřejmě připojím, jsou to všechno moji kamarádi, Hanička, Renča, Jeníček. No jo, no, kde jsou ty časy, kdy jsme se často viděli? Teď už tady míň, ale měla bych se asi víc snažit. Dobře, tak taky ještě
0: děkuju,
1: jednou blahopřeju. Rádo se stalo, paní Bětuško. A napsala taky paní Marie, prosím, o písničku a předání blahopřání k 80. narozeninám, kterých se dnes ve Střelicích u Jevišovic dožívá paní Marie Skokánková. Milá Maruško, přejeme ti hlavně pevné zdraví, starosti hoď za hlavu a měj jen dobrou náladu. Všechno špatné se jistě v dobré obrátí. Měj hlavně sílu a chuť v babinci makati a hezké věci tvořiti. To ti přejí kamarádi a střelický babinec. No a dnes se dožívá životního jubilé 85. narozenin naše maminka, babička a prababička, paní Marie Galatová ze Slavkova u Brna. Milá maminko, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání ti ze srdce přejí synové s rodinami, vnuci a vnučka s rodinami a pravnoučata Adélka a Toníček. A Valčík, zaspívají ty ptáčku, zahraje Moravanka.

0: No a v Chlístově u Třebíče čeká u telefonu paní Věra Němcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Šlabáková. Já bych prosila prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát k narozeninám manželům Blažkovým z Chlístova u Třebíče. Pan Jaroslav Blažek se dnes dožívá krásných 85 let a Marie Blažková oslaví své narozeniny 17. října. Oběma přejí do dalších let štěstí, spokojenost, radost ze své rodiny, ale hlavně jim přejí pevné zdraví. Vám srdečně děkuji, paní Slabáková, a přeji také vám všem pracovníkům v rozhlase štěstí a

0: zdraví. Ještě jednou děkuji.
1: Tak my taky děkujeme, paní Věrko, za krásné přání. A ještě jeden telefon, dobrý den. Haló, haló, dobrý den.
2: No, dobrý den.
1: Tak kdo pak se k nám dovolal? Kdo pak je u telefonu?
2: Dobrý den.
1: Tak už jsme se dvakrát pozdravili. Smím se zeptat, kdo je u telefonu? Tak tady je Morava krásná zem, Ivana Slabáková.
2: Jo, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila, zdravím Český rozhlas Brno a prosím o zahrání pěkné písničky pro Maňku Klímovou z Raječka. Jejím narozeninám hodně zdraví a ještě jednou zdraví přeje kamarádka z dětství. No, telefonní číslo nemám, abych tím asi zavolala. Děkuji moc.
1: My taky děkujeme za přání. Naschledanou. A teď je tu prosba o zahrání písničky paní Renatě Malíkové z Mistřína k jejímu dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní pohody a hlavně velké děkuji za to, jak se stará o nemocné rodiče. To vše a ještě víc jí přejí manžel, synové Lukáš, Ondra s přítelkyní Natálkou, rodiče a sestra Eva s rodinou. No a k blahopřání se připojují i Slováčkovi a taky paní Formanová. A já tu mám pro paní Renatku Malíkovou ze Svatobořic Mistřína ještě jedno přání. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To vám paní Renatko ze srdce přeje Natálka Jakšová s maminkou. A ještě píší, tímto zdravíme i její maminku Naděnku a písnička, ať potěší i naši babičku Ivonku v Moravském Písku. Takže my samozřejmě taky blahopřejeme. No a tu písničku bych ráda poslala k narozeninám taky Jendovi Bílkovi, protože s tou další je tu připravená právě tu Faranka za dvorečkem.
3: Český rozhlas Zlín.

dohrála Tůfaranka kapelníka Jendy Bílka dnešního oslavence a já tu mám přání, které poputuje na Slovensko. Chcem vás poprosit o peknou pesničku pre paní Věrku Blahovou z Popudinských Močidlen, která dnes oslavuje svoje narozeniny. Všetko nejlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky v rodinnom kruhu a Božieho požehnania na ďalšej púti životom. Nech je dnešný deň pre teba slávnostný, plný radosti a šťastia v kruhu najbližších. Všetko najželá rodina Lukáčova. A teď je tu prosba o písničku pro paní Libuši Janderovou z Jiřic u Miroslavy. Dnes slaví své narozeniny. Přejeme jí hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. A to vám paní Janderová přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a valčík Rozkvetla láska zahraje Lidečanka.

to byla Ivona Psotová a Petra Petra Psotová, Ivonka Psotová a Toníček Ryza. Lidečanka, ve Valčíku rozkvetla láska. No a já se dívám, že narozeniny dnes slaví tak jedna členka našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a je to paní Hana Pokorová z Luhačovic. Tak my vás, paní Haničko, zdravíme do Luhačovic, přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, dlouhá léta a třeba si na ty dnešní narozeniny můžete připít pohárkem vínka. A tak se taky jmenuje písnička, kterou zahrají Žadoviáci.

Tak to byla na závěr dechová hudba Gloria a teď už posloucháte orchestrální skladbu Darinka, kterou hraje Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Za Polední Moravu se loučí Ivana Slabáková, přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit krátce po 18. hodině. Přátelé, opět naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Krajská hygienická stanice zrušila protiepidemická opatření v Lázeňském domě Praha v Luhačovicích. Ve Starém městě ve volbách drtivě zvítězilo vládnoucí hnutí STAN. V Brně komplikuje dopravu uzavírka Pisáreckého tunelu. Během dneška čekejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích už nepřibývají žádní noví pacienti s gastroenteritidou. Hygienická stanice tam proto odvolala pokyn k dodržování protiepidemických opatření. Dál je ale potřeba důsledně dodržovat zavedené hygienické postupy. Hygienici v hotelu od července evidovali 202 případů onemocnění, které způsobily noroviry. Komunální volby ve Starém městě u Uherského Hradiště ovládlo hnutí STAN v čele se současným starostou Martinem Zábranským. Od voličů obdrželo téměř 60% hlasů a v 17členném zastupitelstvu obsadí 10 křesel. Ve městě by ale měla nadále pokračovat široká koalice s lidovci, kteří získali 5 mandátů, říká Martin Zábranský.
6: Probíhají nějaké jednání, teď jsme se dívali na možné změny a možný návrh koaliční smlouvy a teď to jde na jednotlivé zastupitelské kluby a budeme dolaďovat změny koaliční smlouvy. Takže pracujeme na tom, abychom to uzavřeli dohromady.
5: V Brně komplikuje dopravu uzavírka Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách by řidičům měli nově pomoct úpravy světelných křižovatek, se kterými přišli policisté. Ti ale upozorňují, že kapacita ulic je naplněná a situace se výrazně nezlepší. Oprava tunelu, která potrvá 40 dní, začala v pondělí a působí komplikace hlavně během dopravní špičky. Policie proto vyzvala lidi, aby se lokalitě úplně vyhnuli. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má v zahraničí s online obchody i zásobování.
7: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
8: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
7: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno, později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
1: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře. Kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě. Ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál. K čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla. Říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezla divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který právě teď, no právě teď ne, teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, a jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jeho života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám

0: A kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku. To je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí, dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student. Bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Bystřici pod Hostýnem Zdeněk Pánek vede jednání s druhým uskupením Krásná Bystřice. V Brumově Bylnici na Zlínsku je uzavřené napojení na cyklostezku v místní části Svatý Štěpán. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Během dneška čekejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku vede povolební vyjednávání o možné koalici dlouholetý bývalý starosta města Zdeněk Pánek. Ten po 4 letech v opozici zvítězil ve volbách a jeho kandidátka SNK Evropští demokraté získala 8 míst z 21 křesel zdejšího zastupitelstva. Českému rozhlasu řekl, že by chtěl mít do konce týdne podepsané memorandum o novém rozložení sil na radnici.
2: Zatím jsme zahájili vyjednávání s Krásnou Bystřicí a v průběhu týdne bychom chtěli případně dokončit to definitivní obsazení personální. Pokud se nám podaří dojednat se, tak samozřejmě všichni ostatní by automaticky skončili v opozici.
0: Pro cyklisty a pěší je dočasně uzavřené napojení na cyklostezku v místní části Brumova Bylnice svatém Štěpánu. Jde o účelovou komunikaci u Bukového potoka za Hospůdkou na Rafandově. Důvodem jsou stavební práce na přibližně 300 metrů dlouhém úseku silnice, který bude v rámci stavby obnovený. V místě platí zákaz vstupu na staveniště. Město také žádá o respektování dopravního značení. Hotovo by mělo být na konci listopadu. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu polojasno nebo skoro jasno a později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý severní až severovýchodní. K večeru bude proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici 55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem na Zlínsku. Máme tam hlášeny psy na vozovce. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje. Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Chcete vědět, co se aktuálně děje v našem kraji? Tak to jste tady správně. Tým redaktorů Českého rozhlasu Zlín neustále sleduje celý náš region a přináší vám punk informace o všem důležitém a zajímavém, co se v něm stane a co vás může nějakým způsobem také ovlivňovat. jako třeba následující zpráva. Kvůli haváriím na vodovodním potrubí byli obyvatelé Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu velmi často bez vody. Uzavřené zůstávaly školy, restaurace nebo ordinace lékařů. Teď se jim ale blízká na lepší časy. Vodaři totiž začali opravovat část poruchového vodovodního přivaděče. Podrobnosti k tomu například přineseme už za chviličku. Tuto chviličku vyplní kapela Čechomor. Věřím, že velice příjemná písnička takhle k úternímu odpoledni. Slunéčko se jmenuje. Já když se dívám tady z okna studia Českého rozhlasu Zlín, tak také vidím slunéčko, tak příjemně šimrá přes okno studia. Tak věřím, že i vám je příjemně a snad to tak bude i nadále.
1: Český rozhlas

0: Dobrá zpráva ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Obzvlášť pro některé naše posluchače. Pracovníci slováckých vodáren a kanalizací začali opravovat část vodovodního přivaděče pro Ostrožskou Novou Ves a Uherský Ostroh. Jejich obyvatelé totiž kvůli haváriím na potrubí bývali v poslední době velmi často bez dodávek vody. Podrobnosti teď probereme s naším reportérem Michalem Sladkým přímo z terénu. Hezký den, Michale.
1: Hezké odpoledne. Jen v letošním roce došlo na přivaděči k 7 haváriím. Naposledy bylo zhruba 8 tisíc obyvatel Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu bez vody 15. září, kdy netekla celý den. Stejné to bylo i o 6 dní dříve, kdy rovněž museli zůstat zavřené například školy, restaurace nebo ordinace lékařů. Zásadně to ovlivnilo také provoz sjednatých lázní v Ostrožské Nové Vsi, kde bylo v tu chvíli zhruba 150 pacientů.
0: Co působí tak časté havárie? Je to stáří potrubí?
1: To právě úplně ne. Přes 6 kilometrů dlouhý přivaděč už sice má něco za sebou, protože byl vybudovaný před 50 lety. Podle předpokládané životnosti ale měl sloužit ještě zhruba 30 let. Slovácké vodárny a kanalizace uvedly, že za zvýšenou poruchovostí zřejmě stojí extrémně suché počasí a s tím spojené vysychání podloží. Původně společnost počítala, že rekonstrukce přivaděče začne až v příštím roce. Nakonec ale práce na nejproblematičtějším úseku mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi začaly už teď. Trvat by měly do listopadu. Ředitel slováckých vodáren a kanalizací Lubomír Trachtulec dříve uvedl, že opravy dohromady potrvají asi 3 roky a stát by měly zhruba 65 milionů korun.
0: Co na nečekané zahájení rekonstrukce přivaděče říkají v Ostrožské Nové Vsi a v Uherském Ostrohu?
1: Všichni byli zaskočeni, ale samozřejmě příjemně. Například pod informací o zahájení prací na facebookové stránce Ostrožské Nové Vsi jedna z respondentek Martina Hanusová napsala, že jde o milé překvapení, že tak brzy opravy nečekala. Do poslední chvíle o začátku rekonstrukce nevěděl ani místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z hnutí ANO. Poznamenal, že město vnímá velice pozitivně, že se věci dali do pohybu a těší se, že to bude znamenat méně výpadků dodávek pitné vody. I během oprav ale musí lidé počítat s občasnými odstávkami. První vodaři naplánovali na čtvrtek 29. října. Tomáš Bravený tento termín uvítal, protože děti zrovna budou mít podzimní prázdniny a zkomplikuje to tak fungování školy a školek. Dodal také, že větší problémy by to nemělo způsobit ani domácnostem, protože když lidé dopředu ví, že nepoteče voda, tak se na to můžou připravit. V Ostrožské Nové Vsi už se nachystali i na další případné odstávky nebo havárie. Jak mi popsala nezávislá starostka obce Jaroslava Bedřichová, tak do základní i mateřské školy nechali nainstalovat velké nádrže, které v případě přerušení dodávek vody umožní automaticky zásobovat budovy pitnou vodou, takže školka i škola budou moct fungovat bez omezení.
0: Vodaři začali opravovat poruchové potrubí u Ostrožské Nové Vsi. Podrobnosti k tématu připravil pro nás reportér Michal Sladký. Děkujeme za to, samozřejmě dále sledujeme a o všem aktuálním budeme informovat i v budoucnu. Měj se hezky, Michale.
1: Ať se mají hezky všichni, naslyšenou.
0: Toxické prostředí, monotónní práce a přesčasy, tak to pro člověka není nic lákavého. Pro humanoidního robota ze Zlína je to ale možná ideální práce. A právě k tomu si řekneme víc za pár minutek.
2: Žijeme tu s vámi.

0: Nových technologií se není třeba bát, často můžou i pomoci, i samozřejmě je potřeba mít z nich trošičku respekt, ale jistě jsou to vydatní pomocníci, když na to přijde. I o tom teď bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Nebezpečnou nebo monotónní práci ve skladech a továrnách by například mohl zvládat nový robot George ze Zlína. Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu se poprvé ukázal v metalickém těle. Podle vývojářů má zvládat například obsluhu strojů, třídění součástek nebo práci v logistice. Nasadit ho chtějí hlavně tam, kde je práce pro lidi riziková, třeba v toxickém nebo špinavém prostředí.
1: Teď robot bootuje sama sebe, kontroluje si výpočetní jednotky, zda všechno funguje tak, jak má.
2: Ukazuje mi vývojář Lukáš Menšík robota George. Ten má lesklou černou hlavu, bílé tělo a odkryté kovové klouby.
1: A pokud všechno funguje, tak je připraven dělat nějakou činnost.
3: Je vysoký přibližně jako já, což znamená něco přes 180 cm a jemně pohybuje prsty na své robotické ruce.
1: Ještě disponujeme vlastně výměnným systémem.
3: Právě robotovi sundáváte ruku.
1: Ano, ta se dá vyměnit za spoustu dalších modulů.
3: Ten robot je na takové jezdící platformě, z ní vyvěrá trup.
1: Tu energii místo nohou soustředíme do podstavce, který dokáže jezdit, přeměstňovat se po průmyslové hale.
2: Ano, robot má vrchní část podobnou člověku, tedy humanoidní, a od pasu dolů má zmíněnou pojízdnou platformu.
1: Opravdu tu energii vkládáme do toho podstavce doslova, protože tam dokážeme umístit velkou baterii a tím robot dokáže sloužit o hodně déle. Pokud by měl nohy, tak by baterie musela do těla, kde nemá takový prostor.
2: Robot se tak podle vývojářů může díky umělé inteligenci naučit obsluhovat různé stroje, třídit součástky nebo něco nosit. Doplňuje ředitel společnosti Robot George Zdeněk Huspenina.
4: Začínáme na jednoduchých pick-up and play stáscích, to znamená, že robot může najít kdekoliv krabici, tam může být umístěna úplně jakýmkoliv způsobem a kdekoliv. Tu krabici vezme, přesune ji na nějaké další místo, z krabice vytáhne výrobky a ty výrobky je schopný se řadit třeba na nějakou linku a poslat dál do výrobního procesu.
3: Ten robot se zdá teda podle toho, co vyprávíte, že zvládne prakticky, co se týká jednoduchých manuálních prací, lecos. Nehrozí třeba, že by vlastně takový typ robota mohl jednou například brát lidem práci?
4: My s naším robotem míříme právě tam, kde ta práce pro lidi je nebezpečná. To znamená, jsou to toxické prostředí, je to prostředí, které je špinavé, nebezpečné pro člověka a v koncovém důsledku lidi už v takovýchto prostorách nechtějí úplně pracovat, protože vědí, že jednoho dne to odnese jejich zdraví.
2: Podle Lukáše Smelíka, zakladatele projektu Roboty na mezinárodním strojírenském veletrhu, se teprve ukáže, jak využitelní mohou humanoidní roboti v průmyslu být.
5: Myslím si, že je to ještě dlouhá cesta, než se do průmyslu dostanou, ale je to velké téma, o kterém se diskutuje, jak by právě forma humanoidních robotů mohla být užitečná napříč výrobou, logistikou a dalšími oblastmi průmyslu.
2: Zdeněk Huspenina přesto předpokládá, že jejich využití se časem rozšíří i mimo továrny.
4: Jednoho dne prostě humanoidní robot bude univerzální platformou a věříme tomu, že za nějakých 10 let, možná za 15 let, bude pomáhat nám všem v rámci sociálních služeb.
2: Podle vývojářů by první roboti mohli ve firmách plnit jednoduché úkoly do konce letošního roku. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
7: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
8: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
7: Český rozhlas Zlín, písni.

0: svaté Renatě obleč teplé gatě, což není žádná módní poradna na vlnách Českého rozhlasu Zlín, ale týká se to počasí, o kterém teď budeme mluvit, ovšem ne z hlediska pranostik jako tato, ale budeme o něm mluvit s odborníkem.
1: Počasí.
0: A tím je pro dnešní odpoledne pan Mojmír Martan, kterému přeji krásné úterý.
2: Dobrý den.
0: 13. říjen, to je to datum, které máme v kalendáři. Co se k němu hodí za počasí právě teď?
2: Tak právě teď máme slunečné počasí, většinou polojasno, na západě kraje i skoro jasno, teploty nejčastěji mezi 12 a 14 stupní, v těch vyšších polohách okolo 10.
0: Ano, před chvilkou nám sem krásně svítilo sluníčko, bylo takové příjemné tady ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Teď tam vidím na obloze takový mrak, tak to je to polojasno. Přižene se v nejbližších hodinách i víc těch mraků, a ze kterých třeba i zaprší. Prostě jak to bude dál?
2: Tak dneska pršet určitě nebude, těch mraků také nebude až tak moc. Většinou bude převažovat polojasno nebo skoro jasno až do večerních hodin. Teploty až do 15 stupňů, takže někde to ještě o ten stupínek může povyskočit, a vítr slabý severní nebo severovýchodní.
0: Takže z tohoto mráčku nezaprší, jak nám řekl pan Mojmír Martan, a to ani během noci, nebo to se už přiženou nějaké deštivé mraky?
2: Tak větší část noci bude ještě převážně polojasná, kolem půlnoci pak bude víc spíše oblačno, až ve druhé polovině noci se bude od západu zatahovat a první dešťové kapky by se mohly objevovat k ránu. Teploty v noci klesnou na 4 až 1 stupeň, v údolích při bezvětří výjimečně bude i kolem nuly, ale v průběhu noci, tak jak se bude zatahovat, tak se bude také slabě oteplovat. Pofukovat bude slabý proměnlivý nebo jižní vítr, v údolích ale bude místy i bezvětří.
0: Vida, tak ráno možná někoho z nás vzbudí bubnování dešťových kapek do parapetu. Jaký nás pak čeká den?
2: Tak zpočátku bude zataženo s deštěm, i když ten déšť bude spíše slabší. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večer pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, na Valašsku místy jen kolem 12. A foukat bude slabý jihozápadní vítr, ten se bude v průběhu dne za frontou měnit na mírný severozápadní.
0: A já jsem si jist, že nám pan Martan poskytne k tomu zítřejšímu dni velmi ochotně i biometeorologickou předpověď.
2: Tak pro zítřek platí dvojka střední zátěž.
0: Vida, budeme středně opatrní, tedy co se týče zítřejšího dne, zvlášť pokud jsme citlivější na podobné jevy. A ještě poprosím, připravte nás také na čtvrtek.
2: Tak čtvrtek bude mít spíše více oblačnosti, převážně oblačno, občas i na některých místech zataženo. V noci a ze začátku dne se mohou vyskytovat lokální mlhy. Odpoledne a večer bude oblačnost postupně ubývat. 6 až 2 stupně budou nejnižší noční teploty, lokálně i s přízemními mrazíky. Odpoledne se oteplí na 13 až 16 stupňů. Tam, kde bude déle trvající mlha, bude jen kolem 11 stupňů a pofukovat bude slabý proměnlivý vítr. Pátek ten bude jasný až polojasný. V noci a ráno se hlavně v nížinách a v údolích mohou vytvořit mlhy, případně i nízká oblačnost, ale tyto jevy se během dopoledne rozpustí. Ráno bude o něco chladnější, 4 až stup až 0 a četné přízemní mrazíky. Odpoledne 14 až 17 stupňů, tam, kde bude déle strvávat mlha nebo nízká oblačnost, jen kolem 12 stupňů.
0: Vy už jste se tak hezky rozběhl až k pátku, pane Martane, no tak to ještě vyklusejme až do konce týdne. To už poprosím jenom o stručné informace, především s důrazem na nějaké případné změny v počasí.
2: Ano, v sobotu by měla přibývat pozvolna oblačnost, nelze vyloučit i nějaký slabý déšť a podobné to bude i v neděli, ale tam bude opačný sled, zpočátku více oblačností, slabší srážky a postupně ubývání oblačností a srážek.
0: A když už jsme byli u toho běhání, tak ještě rekordy, tentokrát ale teplotní. 13. říjen a náš kraj mě zajímá.
2: Tak nejteplejší 13. říjen byl v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2000, tehdy tam naměřili 25,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1992 na stanici Huslenky Kichová a to minus 7 stupňů.
0: Vše důležité o počasí už víme díky meteorologu Mojmíru Martanovi. Mějte se hezky a zase na vlnách Českého rozhlasu Zlín se budu těšit s těmi nejčerstvějšími informacemi, co se týče počasí. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A teď vás čeká po té, co jsme probrali počasí našeho kraje, také hudba našeho kraje, kapela Mňága a Ždorb pro vás a pak spousta výletů. Počkejte si na ně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vytryskne přímo gejzír turistických atrakcí. Přesně tak si nadepsal Jiří Tomáš dnešní výletnické tipy. V očekávání té turistické záplavy to tedy nebudu zdržovat a rovnou pana Tomáše vyzvu k povídání, tedy jen co ho pozdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Dnešní pozvánce na výlet se sešlo hned 5 tipů na turistické akce. Bude tedy těžké vybrat, kam se vypravit. Začnu vycházkou, které se kromě seniorů mohou zúčastnit i další zájemci. Ve středu 14. října se k nám můžete přidat. V programu máme komentovanou prohlídku Čiperovy vily. Naši trasu zahájíme na zastávce MHD Burešov. Od ní vyjdeme k Čiperově vile, která stojí na kopečku v pěkné zahradě. Po prohlídce vily se vrátíme na rozcestí pod Burešovem a po modré značce půjdeme kolem hřišť na Vršavě a okrajem lesa přijdeme ke studánce v lese. Přes lokalitu Kamence a lesní silničkou dojdeme pod hotel Lázně Kostelec. Po cyklostezce kolem lázeňských domů přijdeme k restauraci, kde bude možnost oběda. Konečný cíl naší trasy je zastávka MHD Kostelec Lázně, ulice Zlínská. To budeme mít v nohách rovné 4 kilometry. Stoupání je 100 metrů, klesání 83. A ještě důležitý údaj ohledně dopravy. Ráno odjezd ze zastávky Školní trolejbusem číslo 4 v 9 hodin 16 minut do zastávky Burešov. Zde bude start vycházky v 9.30. Vedoucím této vycházky budu já.
0: U počtu dnešních tipů padla v úvodu číslovka 5. Máme za sebou první a poslouchejte.

0: Vodě, k Mariánské Studánce a potom do lokality Sipčiny a pak až do cíle v obecním domě v Košíkách. Stoupání i klesání je shodné 439 metrů.
1: Odškrtávám třetí turistickou nabídku a ještě nekončíme.
0: Akce rozhledny Zlínského kraje vyvrcholí o víkendu 17. a 18. října. V sobotu jsou na programu rozhledny Miloňová a Soukenická, v neděli rozhledny Maruška a Jurkovičova. Po oba dny budou kontroly u rozhleden od 10 do 15 hodin. Tak vám přeji dobrý výběr a pěkné zážitky.
1: Ano, to byly dnešní výlety číslo 4 a 5, kterými Jiří Tomáš uzavřel tu pestrou a bohatou nabídku turistiky na nejbližší dny. Děkujeme za ni a posluchačům už tedy jen popřeji šťastnou ruku při výběru.
2: A dalším poslechem Českého rozhlasu Zlín zjistíte také, že číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak v tomto směru nenaletět, si povíme za pár minut. Předtím ještě zaspívá Vaby Daněk a Jakub Smolík. Nikoli v duetu, ale pěkně postupně, tak hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Víte, že Valašsko má svého Edisona? Jako vynálezce měl na kontě více než 200 světových a evropských patentů. Jako starosta řadu projektů na rozvoj Vsetína. Jako vlastenec a hlava vsetínského odboje byl zatčen gestapem a 3 dny před svými 50 zastřelen. Josef Sousedík, rodák z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď budeme mluvit také o tom, že číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tak co, už si dáte větší pozor při výběru potravin. A zítra budeme také radit. Povíme si v rámci tohoto seriálu o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A podíváme se také na sport. Judista David Klamert ukončil závodní kariéru. S oblíbeným sportem se ale kroměřížský rodák neloučí. Jakou roli si vybral, to uslyšíte už po písni kapely Olympic.
0: Český rozhlas Zlín,

0: Dvě olympijské účasti zůstanou nejsilnějšími momenty kariéry judisty Davida Klamrta. Další závodní úspěchy už totiž kroměřížský rodák nepřidá. Ve 32 letech ukončil vrcholovou kariéru. Poslední zápas absolvoval na mistrovství světa v Baku, kde vypadl hned v úvodním kole.
1: Dneska jsem se snažil připomínat, že jeden špatný den nedělá špatný týden, jeden špatný týden nedělá špatný měsíc a jeden špatný rok snad nedělá špatnou kariéru. A je to hrozně hořkosladký, chtěl jsem skončit fakt daleko líp, končí se mi těžce.
2: Mrzí už bývalého judistu Davida Klamrta, že se s kariérou nerozloučil lepším výsledkem než koncem v prvním kole světového šampionátu. Na turnaji v Baku ale zažil i hezké chvíle, když cítil uznání od soupeřů.
1: Jsem seděl v rozcvičovně a přišli za mnou světové kapacity z celého juda a přáli mi, že mi gratulovali, že jsem hezkou kariéru, tak je to hezký, že i třeba ne v Česku si to všichni všimli, ale že třeba zahraniční judisti a medailisti z olympiády za mnou přijdou a vnímajte, že jsem pro český judo udělal hodně, tak je takový hezký a snažím se všímat tady těch hezkých věcí a život je dál, no.
2: Popisoval Klamrt přímo v Ázerbajdžánu. Kroměřížský rodák už tedy může bilancovat závodní kariéru a jasno má v tom, že nejsilnějšími okamžiky byly účasti na olympijských hrách v Tokiu a Paříži.
1: Byl to nádherný pocit. Vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou. Takže ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát.
2: Na druhou stranu najde Klamrt i věci, které ho mrzí.
1: Škoda, že z té vrcholné akce nám chybí ten výsledek a to mě hodně mrzí, to bychom si přáli, zasloužili, ale život je takový, jaký má být a třeba nám to zase naučí něco do života a třeba mě do té doby, jak budu trenér, tak tahle lekce se mi třeba objeví pak v budoucnu.
2: Mluví judista i o trenérovi Marcelu Frenštátském, který ho vedl 10 let a pro Klamrta se stal inspirací, protože po konci kariéry se hned začne věnovat taky trenérské práci.
1: Jako není tajemstvím, že když mi umřel táta, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat. Takže v tomhle je ta být trenérem judu fakt jako skvělý, že jak spolu cestujeme a jsme víc než půl roku v zahraničí společně a trávíme spolu víc času než s rodinama, tak je důležité, abyste si rozuměli právě nejen na ženěnce, ale i mimo ženěnku a to si myslím, že jsme splňovali a proto i ta cesta byla nádherná, nejenom nějaké výsledky, ale že jsme si užívali i tu cestu a to společné cestování.
2: Vysvětluje David Klamrt, že práce judistického trenéra zdaleka neznamená jen vedení přípravy v tělocvičně a i proto se na novou roli těší. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A v příští hodině se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také věnovat sportu. Tentokrát bude vonět benzínem a hřmít silnými motory. Za uplynulou úspěšnou sezónou se ohlédne automobilový závodník z Lukova Adam Březík. Tak poslouchejte i po 15:45. Teď do zpráv ještě Tichá dohoda, možná už poznáváte, a také Leona Machálková. Krásné odpoledne.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Miroslav Kovařík bude v Modré i po 36 letech pokračovat jako starosta. Střecha před zámčí Vizovického zámku prochází opravou. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Dnes bude polojasno až skoro jasno s teplotními maximy kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V čele Modré na Uherskohradišťsku bude i nadále pokračovat nezávislý starosta Miroslav Kovařík. Jeho sdružení Pro Modrou společně získalo v komunálních volbách 5 z 9 mandátů. Kovařík v úřadě působí od roku 1990 a ve funkci starosty ho tak čeká již 10. volební období. Do politiky se přitom před 36 lety dostal víceméně náhodou.
2: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Velhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky, obcí, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením.
0: Miroslav Kovařík Modrou proslavil vybudováním archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, které ročně navštíví 10 000 lidí. Před zámčí zámku Vizovice začala oprava střechy. Jde o práce za více než 720 000 korun a hotovo by mělo být do konce listopadu. Podle kastelánky zámku Jany Pluhařové stavbaři opravují místo s komplikovanou konstrukcí, kde se zbíhají dvě střechy do jednoho hřebene. V roce 2000 technici problém vyřešili usazením měděné plechové vany, vysvětluje Pluhařová.
3: No a plech, který je na střeše už právě těch 26 let, hodně pracuje a má poměrně velkou zátěž teplotní, jak v létě, tak v zimním období. No a tou střechou dlouhodobě zatéká.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo Ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun až 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží také benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vlada reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Sport. Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slancie čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18:45. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká:
4: když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou. Počasí.
0: Během dneška čekejte ve Zlínském kraji polojasno nebo skoro jasno a později večer začne od západu lehce přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů, vítr povane slabý severní až severovýchodní a k večeru bude proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se podle dopravních serverů neřeší na cestách ve Zlínském kraji žádná dopravní nehoda. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Při sledování dění na východě Moravy samozřejmě nepřehlížíme, že ve Zlínském kraji pokračují povolební vyjednávání. Rozhodnuto o složení radnice je už ale v Uherském Hradišti. A podrobnosti k tomu přineseme v našem vysílání už za chvíli. A jelikož je úterý, můžete si rozšířit obzory také, co se týče sportu v našem regionu. Po 15:45 přivítám ve studiu automobilového závodníka z Lukova, Adama Březíka, a ohledneme se za tou letošní, pro něj podle mě velmi úspěšnou sezónou. Tak uvidíme, co nám k ní řekne. Pokud posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín za volantem, tak vy rozhodně nezávoďte, dodržujte předpisy a jeďte obezřetně. A nenechte se strhnout ani následující písní Alice Springs, která se jmenuje Jízda. Jízda to rozhodně bude, ať je příjemná.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Uherském Hradišti je už jasné, kdo bude vládnout další 4 roky, a vy to budete vědět také, protože posloucháte Český rozhlas Zlín. V Kroměříži pak podepsali memorandum o koalici. Další jednání pokračují ve Vsetíně i ve Zlíně. Jaké koalice už jsou tedy známé, to nám do vysílání přinese reportérka Tereza Chrastinová. Vítám ji ve studiu. Dobrý den.
1: Děkuji moc, hezké odpoledne. Jak už si říkal, rozhodnuto o složení radnice na další 4 roky je v Uherském Hradišti. Tam koalici překvapivě složily strany, které se v předchozím období ostře kritizovaly. Opoziční Hradišťáci spolu s ANO a Občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Zástupci těchto 3 subjektů včera podepsali koaliční smlouvu. Novým starostou se stane lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.
2: Za Hradišťáky Mojmír Náplava se stane místostarostou, ANO budeme mít místostarostku Janu Grigarovou a ODS bude mít místostarostu Stanislava Blahu. A text té koaliční smlouvy navíc obsahuje i jasné programové priority, zvýšení kapacity parkování, včetně parkovacích domů, řešení dopravy, dostupného bydlení a zvýšení kompetencí městských částí.
1: Doplním, že nově vzniklá koalice bude mít v zastupitelstvu 18 z 27 křesel.
0: Jak je to v Kroměříži, Terezo? Už známe složení místní koalice?
1: Koaliční smlouva v Kroměříži zatím podepsaná není. Každopádně subjekty, které tvoří současné vedení kroměřížské radnice, podepsali memorandum o koaliční spolupráci, a to už v neděli. Dohodli se na něm ANO 2011, které v komunální volby ve městě vyhrálo, KDU ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. Na radnici by měli mít 16 z 27 zastupitelských křesel. Starostou by pak měl zůstat Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Aktuálně se jedná o podobě samotné koaliční smlouvy a hledá se shoda na programových prioritách.
0: A jak pokračují jednání ve Vsetíně?
1: Ve Vsetíně se ještě stále vyjednává. Vítěz voleb hnutí VS21 získalo v zastupitelstvu 10 z 21 křesel a teď hledá další partnery, se kterými by utvořilo širší koalici. Kdyby mohlo být jasno, popisuje lídr hnutí VS21 Martin Metelka, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka.
3: Počítáme s tím, že se potkáme se všemi těmi subjekty, které zasednou v tom novém zastupitelstvu, a to, abychom si do začátku hnedka řekli, s čím na tu radnici vstupujeme. Určitě to bude v průběhu tohoto týdne. Já věřím, že v rámci jeho první poloviny, takže třeba ve středu bych mohl mít už konkrétní informace.
1: Dodám, že Jiří Čunek se už kvůli úspěchu ve volbách nebude ucházet o žádnou funkci na radnici.
0: A máš informace o vyjednávání v krajském městě ve Zlíně?
1: Ve Zlíně se od sobotní noci, kdy vůli uzavřít koalici oznámili vítězné hnutí ANO, Zlín 21 a ODS, situace zatím nikam výrazně neposunula. I dnes pokračují vyjednávání, starostové a nezávislí si poprvé vyměnili svoje návrhy s hnutím Zlín 21. To stejně jako ODS čelí především na sociálních sítích velké nevoli lidí, kteří je volili. Lidem se totiž nelíbí rychlá dohoda s ANO, považují to za špatný krok. Zástupci obou subjektů se brání tím, že zatím nedošlo k uzavření koaliční smlouvy a teprve se vyjednává o programu a prioritách.
0: Tolik k posunům v povolebním vyjednávání ve Zlínském kraji. Podrobnosti do vysílání přinesla reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme za ně.
1: Děkuji moc, krásné odpoledne.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jsme Český rozhlas Zlín a umíme vám poradit i s tím, kam se vydat v našem kraji za příjemnými chvílemi. Dnes je můžete strávit například v hudebním klubu Zelenáčova šopa ve Zlíně, kde vystoupí Jan Hrubý a přátelé, zazní klasiky od ATC a Framusu, jako například Funebráci, 20 deka duše, variace i další písničky v kapelních úpravách. Začátek koncertu je v 18 hodin. Otrokovická beseda večer přivítá oblíbenou zpěvačku a herečku Lucii Vondráčkovou a herce Hynka Čermáka. V divadelní komedii Štěstí svede život dohromady muže a ženu, kteří se přitahují, ale jejich světonázory jsou zcela neslučitelné. Divadlo začíná v 19 hodin. Městská knihovna na Jižních svazích na Podlesí ve Zlíně pořádá přednášku s názvem Umělá inteligence a člověk a neb, jak technologie mění společnost, práci i mezilidské vztahy. Zajímavá přednáška se zaměří na etiku, dezinformace i výzvy blízké budoucnosti a začíná o 16:30 odpoledne. Koncert klavíristy Adama Závodného se uskuteční v 18 hodin ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm, právě tam míří naše další pozvánka. Adam Závodný, jehož skladby zazněly na pódiích v Česku i v zahraničí, získal letos nominaci na cenu OSA v kategorii nejúspěšnější mladý skladatel vážné hudby. I to pro vás může být pozvánka do Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm na 18. hodinu. Cyklus scénických čtení aneb knížky na jevišti s názvem Listování představuje každý měsíc zajímavé a aktuální knihy různých autorů. Hodinové divadelní představení Láska a tělo podle jedné z posledních knih Arnošta Lustiga se koná v malém sále městské knihovny ve Valašském Meziříčí od 17 hodin. Milovníci klavírní hudby se zase můžou těšit na koncert dvou osobností české hudební scény, a sice Ivana Klánského a Lukáše Klánského. Setkání otce a syna na jednom pódiu slibuje interpretační mistrovství, ale i jedinečný hudební dialog dvou generací. Čtyřruční klavír uslyšíte v Redutě v Uherském Hradišti od 19:30 večer. A za chviličku se přeorientujeme už na sport. Na český titul sice automobilový pilot z Lukova na Zlínsku Adam Březík nedosáhl, přesto uplynulý ročník může považovat za životní. Zapsal se totiž mezi vítěze nejprestižnějšího závodu v tuzemsku, Barum Rally Zlín. Jak s odstupem hodnotí tento úspěch, stejně jako končící ročník, a jak se připravuje na další sezónu, to nám prozradí přímo ve studiu už po písničce.
1: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Třetí místo v seriálu Mistrovství České republiky v rally v září získal automobilový závodník Adam Březík z Lukova na Zlínsku, kterého navigoval nový spolujezdec Zdeněk Bělák. 30-letý pilot však letos zaujal asi především vítězstvím v 55. ročníku na zlínské Barum Rally. A teď si o tom všem budeme tady ve studiu Českého rozhlasu Zlín povídat a podíváme se trošičku do zákulisí našeho motorsportu. Hezký den, Adame.
1: Dobré odpoledne.
0: S odstupem času, to vítězství v Barum Rally, je to váš největší úspěch v kariéře, když už to hodnotíte teď s chladnou hlavou?
1: Já myslím, že určitě, že lepšího výsledku nebo toho highlightu mojí kariéry jsem bych asi těžko hledal něco jiného, takže ta Barumka je určitě na tom pomyslném vrcholu.
0: Ještě doznívaly oslavy, nebo jste čekal až teď po ukončení sezóny na chvilku nádechu a teď to teprve pořádně oslavíte?
1: Ne, jak ty oslavy byly hned po Barumce, pěkně zatepla, ať to má ty grády, ať tam jsou ty emoce a ať se všichni sejdeme, jak s týmem, tak s partnery, tak myslím, že ty oslavy byly tak, jak se sluší a patří.
0: Dají se popsat ty emoce, když jste to zjistil? Viděl jste se na té výsledkové listině, na tom prvním místě, tak co se vám honilo hlavou?
1: No, to je asi složité, to asi nedokážu popsat, asi se na to těžko nachází slova, spíše je to prostě nějaké zadosti učení toho, co jsme pro ten sport udělali, co jsme udělali pro to, aby jsme se na tuhle úroveň dostali a je to takové spečetění té, řekl bych, relativně dlouhé cesty a pak už jsme si to jenom užívali.
0: Nemrzí teď třeba i v tom kontextu, že jste to nedotáhl, tu vlastně velmi úspěšnou sezónu i na český titul. Před posledním kláním v Pačejově jste měl velmi reálnou šanci. Bylo to napínavé, ale zároveň otevřené. Tak jak to vnímáte teď?
1: Tak samozřejmě, že je to škoda. To nebudu popírat. Chtěli jsme to okořenit ještě tím titulem, ale jak říkal jeden náš mechanik, tak dort už máme, už chyběla jenom ta pomyslná třešnička, ale to se nedá nic dělat, snad to nebyla naše poslední sezóna, snad budeme mít možnost se ještě o domácí titul ucházet a zabojovat o něj, ale nevěšíme hlavu, jdeme dál a snažíme se udělat všechno pro to.
0: Je možné, že třeba i v odlesku toho úspěchu na Barumce polevila trošičku koncentrace, nebo necítil jste nějaké jiné emoce i v duchu toho úspěšného závodu?
1: To si nemyslím, spíš jsme do Pačovské rally nastupovali trošku indisponovaní nějakou nemocí, zležili jsme se Zdeňou v horečkách před závodem, takže to bylo takové přemlouvání k tomu, aby jsme vůbec jeli. Ale jsou to jenom výmluvy, prostě kluci jeli rychleji, neměli jsme na ně, je to odůvodněné i trošku tím, že jsme tam pár let předtím nebyli a neznáme ty tratě tak dokonale jako jiné, ale tak to prostě bylo, takže z toho plyne po naučení do příštích let se na to ještě lépe připravit a být připraven na to, že ten boj bude tvrdý až do konce.
0: Český titul nakonec získal další regionální pilot Dominik Stříteský z Kelče na Vsetínsku. Podle toho, co říkáte, tak tedy cítím, že zaslouženě podle vás?
1: Já si myslím, že rozhodně. Tak Stříťa měl sezónu letos taky trošku jak na houpačce, ale po tom, co zvládl extrémně těžkou loňskou sezónu, která byla si myslím pro něho na hlavu velice těžká, kdy po zisku titul 2024 loni několikrát boural a ta sezóna byla si myslím pro něho dost špatná, tak se dokázal vrátit, povstát jak Fénix z popela a zase nám všem vytřel zrak, kdy vyhrál sérii závodu. Tuším, že to byl Krumlov, Hustopeče a Bohemka, potom bohužel v Polsku nešťastně boural celkem tvrdě a Barumky se nemohl zúčastnit, ale na Pačejově zase ukázal, kdo je tady králem a za mě zaslouženě to je ve správných rukou.
0: Jak moc vám to prvenství na Barum Rally ve Zlíně změnilo život? Když se ještě vrátím tedy tady k tomuto velkému úspěchu, ať si ho trošičku pohýčkáme i tady ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s Adamem Březíkem.
1: Já si nemyslím, že by mi to změnilo život, respektive možná ten tlak veřejnosti nebo obraz veřejnosti na moji osobu je asi jiný, než býval dřív. A proto taky už nechodím do Zlína na pivo, abych to nemusel podstupovat. Samozřejmě ve srandě, ale nemyslím si, že nějak zásadně mi to změnilo život.
0: Asi i ten mediální humbuk kolem vás byl mnohem velký. O to víc si vážíme, že Adam Březík přijal pozvání do vysílání Českého rozhlasu Zlín a že zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Adam Březík vyhrál letošní 55. ročník Barum Rally. Co se týče našeho českého šampionátu, tam se umístil na třetím místě. Je teď hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Před chvíli jsme tady zmínili celkového vítěze Dominika Stříteského, také regionálního jezdce. Jaké jsou mezi vámi vztahy? Samozřejmě na trati jste soupeři, jak je to mimo ní?
1: Jo, tak na trati jsme soupeři, tam si nedarujeme ani metr, ale myslím si, že mimo trať jsme kamarádi a to je to nejdůležitější, co může být. To je to krásné, co nám tenhle sport dal a myslím si, že ty vztahy mezi náma jsou jenom dobré.
0: Takže když nemohl startovat ze zdravotních důvodů v tom letošním ročníku Barum Rally, říkal jste si nejdříve tak jako obil mi soupeř a nebo vám to bylo líto?
1: Tak mě to v první řadě bylo hlavně hrozně líto, protože v době, kdy Dominik s Ondrou havarovali v Polsku, tak jsme startovali v Příbrami po naší havárii na Bohemce, tak se rozjet. A když přišla zpráva o havárii Dominika s Ondrou, tak jsme vlastně celý závod neřešili to, že závodíme my, ale jestli jsou kluci v pořádku a jestli jim nic není, takže tady ty emoce, jakože by ubil soupeř, šly stranou, spíš nás mrzelo, že s náma v tom kluci nemůžou být taky.
0: Tak to nás těší a naše posluchače jistě také, že automobiloví závodníci umí být takový přátelé a že je to dobrá parta. Jak náročná bude příští rok na Barum Rally obhajoba? Už se na ní těšíte? Brousíte si zuby? A nebo už teď cítíte takové lehké chvění? Protože ta pozornost na vás bude samozřejmě velká.
1: Upřímně jsem nad tím ještě nestihl přemýšlet.
0: Dobře, můžete začít.
1: Můžu začít, ano. Ale samozřejmě to nebude nic jednoduchého. Ono získat to první vítězství z pozice neúplně favorizovaného, dejme tomu, favorizované posádky je vždy trošku jednodušší, protože ty oči nejsou jenom na vás. Je fakt, že ten příští rok bude o něco složitější právě v tomhle, ale nesmíme se tím nechat unést, musíme udělat všechno tak, jak letos a třeba to znova klapne.
0: S Adamem Březíkem teď na chviličku vysedneme pomyslně z toho závodního vozu a podíváme se také mimo závodní tratě. Vaše rodinná firma má pekárnu, vy jste pekář, kromě toho tedy, že pilot rally. Neuvažoval jste po vítězství na Barum Rally o marketingovém prodání tohoto sportovního úspěchu, třeba o nějaké speciální edici pečiva nebo chleba. Mísí se to vaše závodění právě s tím vaším rodinným biznisem?
1: Já to úplně nerad kombinuju, nechci to kombinovat, ale samozřejmě nějaké návrhy tady byly, nějaké nápady. Myslím, že první, když jsme dojeli na náměstí Míru, tak se nás ptali, jestli budou chleby od zítra za půlku, tak jsem říkal, že určitě ne, že to bychom ten příští rok na Barumce nestartovali, ale...
0: tak aspoň ve tvaru autíčka rohlík, ne?
1: No, nevím, by to bylo jednoduché. Takže nad tím jsme neuvažovali a nějak se to nesnažím spojovat tady tyhle dvě věci, vedu to jako rozdělené. Rozdělené věci.
0: Rozumím. Já o tom mluvím také trošku proto, že vy jste začínal, dá se říct, od píky, chodil jste na noční péct pečivo. Jaká je teď vaše role ve firmě? Stále chodíte do provozu na noční směny, nebo už jako vítěz Barum Rally nemusíte?
1: Tak ono se to zlomilo už dříve, ale na noční jsem nebyl, už si asi ani nevzpomenu, kdy naposledy. Dneska už se spíš soustředím na poznávání firmy z jiné perspektivy

0: Do dokáže dávat dohromady, kdo vede ty jednání s partnery a díky němu v tom autě sedím, takže za tomu vždycky patřilo největší dík a dneska už je ve fázi toho, že řeší tady tohle pozadí a na závodech samozřejmě je a dělá tam takzvaného špiona, když jsou povolení a projíždí do trať těsně před námi a dopisuje nám do rozpisu poznámky o změně stopy, počasí, vytahaném blátě na cestě a podobně.
1: Důležitou roli tedy, co se týče závodění Adama Březíka, hraje i jeho otec Martin. Asi ještě důležitější spolujezdec, kterým je nově Zdeněk Bělák, a to je téma, které otevřeme s Adamem Březíkem po další písničce.
2: Český rozhlas Zlín, písničky.

Adam Březík je pilot rally a také host dnešního odpoledního vysílání s Českým rozhlasem Zlín. Před startem toho letošního ročníku jste musel sáhnout ke změně na postu navigátora, kdy Ondřeje Krajču, který odešel k Dominiku Stříteskému, jak už tady zaznělo, k vašemu kamarádu, nahradil Zdeněk Bělák. Je tohle pro pilota velká komplikace? Ta souhra si musí

0: být velká, tak co to pro vás znamenalo?
1: Tak ono to nebylo až tak, že by jako odešel bez nějakého domluvení nebo bez nějakého jako
2: bez rozloučení.
1: Tak, bez rozloučení. Byla to samozřejmě dohoda, první mi volal Ondra, pak mi volal Dominik, jestli mi to nevadí a všechno tady tohle. Když jsem se to dozvěděl, tak já jsem neměl moc kam šáhnout a věděl jsem, že jestli chci pokračovat, tak to místo je jenom pro jednoho člověka a to je pro Zdeňu. Přece jenom máme spolu titul ve sprintech z roku 2019, takže je to taková staronová spolupráce. A Zdeňa z toho nikdy nevypadl, on celých těch 5 nebo 6 let, co jsme jeli s Ondrou, tak byl v tom týmu, byl tam na pozadí, dělal špiona s tátou a v podstatě všechno zná. Zná od mého rozpisu přes fungování týmu, zná RZ-ty, po kterých se závodí, takže to byla jednoduchá volba. Za druhé jsme se Zdeňou dlouholetí kamarádi a ta chemie mezi námi funguje, známe se fakt dlouho, známe se, řekl bych, relativně dost dobře a prostě jiná volba nebyla.
2: Takže si to hned sedlo, no a evidentně to tedy padlo na úrodnou půdu.
1: Ono si nemělo moc co sedat, to bylo už sedlé.
2: Dobře, takže žádná novinka. Nicméně dobře, čistě hypoteticky, ať si představí naši posluchači, to trošku rozšíříme, také to naše téma, tak asi je důležitá ta souhra pilota a navigátora v rámci rally. To znamená, tady jste se dobře znali, dobrá, tady proběhlo všechno hladce, ale umíte si představit sednout za volant s někým, s kým se až tak neznáte. Jak dlouho byste se museli sehrávat?
1: Nedokážu odpovědět. Je to jako zapeklitá otázka, je to složitá otázka, protože přece jenom to, co vidí fanoušci, to, co vidí diváci, tak jsou v případu Barumky 3 dny, kdy spolu sedíme v autě, ale ten týden je daleko delší, kdy spolu sedíme v autě od úterý a vemte si to sami, seďte 6 dní s někým, koho neznáte, s kým si nemáte co říct v autě, tak by vás to asi nebavilo.
2: Takže i tohle je důležité.
1: Takže ta souhra musí být.
2: I ten jakýsi lidský rozměr a to sednutí. I z toho důvodu jsme rádi, že tedy i ten přechod a výměna pilotů, že proběhla i v rámci přechodu k Dominiku Stříteskému v rámci kamarádství a že všechno bylo tak má být.
1: Ono se to vlastně vrátilo do starých kolejí, protože Ondra předtím, než jezdil se mnou, tak jezdil s Dominikem, takže jsme se akorát navrátili do původních sestav a všechno funguje.
2: Už v těchto dnech se chystá nová sezóna, i na tu se rád zeptám Adama Březíka. Můžete naznačit, jaká bude? Chystáte nějaké zásadní změny, třeba co se týče vozu?
1: Já zatím neumím naznačit, jaká bude. Začínáme teďka jednání s partnery, aby jsme nějak naplnili budget na příští sezónu. Vůči tomu se rozhodneme, co pojedeme, kde se budeme čeho účastnit, ale jak jsme tady zmiňovali, tak primární je práce v rodinné firmě, takže čas, který vybíde na závody, už není tak, jak před 10 lety, kdy mi bylo 20 a mohl jsem si dělat ve finále, co jsem chtěl a jet, co jsem chtěl. Tak dneska už má přednost firma a závody dostanou jenom to, co potřebují.
2: Tak to je ale hezký koníček vyhrát jenom tak jako hobby Barum Rally, nejslavnější závod u nás, to je asi v pořádku.
1: Jo, tak
2: určitě je to pro vás tedy spíše relax?
1: Dalo by se to tak říct, jak říkal Zdeňa, tak měl vtipnou poznámku po Barumce, že jsme teprve druzí amatéři, kteří Barumku vyhráli. Ale myslím si, že možná i v tom je naše nějaká síla, že prostě není to ten prim, co potřebujeme.
2: Hmm. Jak moc vás lákají zahraniční závody, seriálu mistrovství Evropy a světa? Mluvíte tady, že spíše koníček, tak rysuje se třeba něco v tomto směru?
1: Tak samozřejmě bychom chtěli, ale je to vykoupené časem, financema a vším kolem dokola. Jak jsem zmiňoval, už mi není 20, abych si ten čas plánoval sám, už je plánovaný i třetíma stranama, takže není to tak jednoduché. Měli jsme letos v plánu, že bychom jeli poslední závod mistrovství světa na Sardinii. Bohužel se do toho vložila nešťastná nehoda na Rally Bohemia, kde padla velká část budžetu, takže Sardinii jsme odpískali. Ale vždycky každý rok máme takový jeden start v hlavě jako zpestření. Teď 2 roky po sobě se nám to nepovedlo, protože 2 roky po sobě jsme měli těžkou havárii a spousta těch peněz odtekla. Ale předtím jsme jeli třeba Dreistate, jeli jsme Central European Rally, co bylo mistrovství světa, jeli jsme Lausitz, Šotolinu. Takže vždycky se každý rok snažíme najít nějaký takový závod na zpestření.
2: Když jste tady mluvil o tom, že už rozhoduje i třetí strana, tak trošku tuším, že možná míříte, jestli se nepletu, k tomu, že jste se nedávno také oženil a stal se otcem. Snad můžeme zmínit, že loni se vám narodil syn Jonáš. Nakolik tato změna může ovlivnit třeba uvažování automobilového závodníka? Jste teď třeba opatrnější? Cítíte to na sobě?
1: No, tak to je je ta třetí strana, tak tím pádem jsou čtyři ty strany, pak je čtvrtá ta firma.
2: Jste ovlivňovaný ze všech stran.
1: A je to, už to není tak jednoduché. Hmm. No, sám jsem měl loni obavy, když jsme se dali do auta potom, co se nám narodil syn, jestli pojedem tak rychle nebo nepojedem. Po hustopečích, které jsme vyhráli, jsem zjistil, že asi tak pomalu ještě nepojedeme a že můžeme pokračovat, ale to se to na Baromce nepotvrdilo.
2: Tak budeme držet palce k dalším úspěchům, hlavně v bezpečí, jde vidět, že v hlavě to máte krásně srovnané, tak ať se daří nejen na závodních tratích, ale samozřejmě možná v prvé řadě i v tom rodinném životě a také v rámci firmy. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byl automobilový závodník pilot rally Adam Březík.
1: Díky, mějte se hezky.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
5: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sychravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
3: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 400 lety vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Víte, že v areálu Živá voda v Modré na Uhersko-Hradišťsku můžete nahlédnout do podvodního světa a až do rybího obýváku díky prosklenému podvodnímu tunelu. Nachází se v hloubce 3,5 metru a jeho lákadlem je Gertruda, jinak největší sladkovodní ryba světa, Vyza velká. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

napiš mi brzo dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se.

0: Napiš mi brzy, zpíval Vlasta Rédl. Já vám ale nebudu psát, protože věřím, že se zítra zase setkáme prostřednictvím rozhlasového spojení. Po 14. hodině k tomu bude opět příležitost u dalšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V tom dnešním vám přeje vše dobré k dalšímu poslechu Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Máme tu scénář, který už se mnohokrát zopakoval a někdy se i vyplatil. Fungující kapela je zpěvákovi těsná a chce to rozjet jenom sám za sebe. Tak to bylo i v případě skupiny Ultravox, když zažívala zlaté časy v první půlce osmdesátek. Mitchur to zkusil a výsledek za chvíli uslyšíte. Mimochodem, ke svému pseudonymu Mitch přišel celkem jednoduše, jeho původní křestní jméno je totiž James, Jim. A když to obrátíte pospátku, vyjde vám Mitch. Tento skotský muzikant před pár dny oslavil 73, ale když se vrátíme do roku 85, tam zažil jednak svůj největší úspěch v hitparádách, ale taky se spojil s Bobem Geldofem a měl docela zásadní podíl na spolupořádání slavného koncertu Live Aid. Písnička If I Was byla na jeden týden jedničkou v britské hitparádě, v dalších mnoha zemích se dostala do horní dvacítky. Celou skladbu nejenom naspíval, ale zahrál taky na všechny nástroje, ovšem kromě jednoho. Na baskytaru si pozval skutečné eso a tím je Mark King ze skupiny Level 42.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve 12 obcích na Vsetínsku měli voliči jen jednu kandidátku. Krajská hygienická stanice zrušila protiepidemická opatření v lázeňském domě Praha v Luhačovicích. Sucho letos výrazně poškodilo novou výsadbu lesů v okolí Brna. V noci a k ránu bude polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem nuly. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. V Kateřinicích na Vsetínsku ani letos nekandidovali do zastupitelstva žádné strany. O 15 míst se ucházelo 30 lidí, každý sám za sebe. Nejvíc hlasů získal nezávislý místostarosta Jiří Stehno. O post starosty ale usilovat nebude. Funkci chce obhájit dosavadní nezávislý starosta Vojtěch Zubíček. Kandidovat bez stran podle něj přináší malé obci výhody.
2: Znám se, že ta kampaň, jako já jsem nepociťoval nějakou kampaň tady, ono opravdu, já jsem fakt vděčný všem kandidátům, kteří se přihlásili a kandidovali do obecního zastupitelstva. Je to o tom, že ti lidé se zapojili v průběhu těch uplynulých nejenom 4 let, ale celého toho času v minulého a snaží se prostě dělat ve prospěch té dědiny a to si myslím, že následně ti voliči ocení.
0: V lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích už nepřibývají žádní noví pacienti s gastroenteritidou. Hygienická stanice tam proto odvolala pokyn k dodržování protiepidemických opatření. Dál je ale potřeba důsledně dodržovat zavedené hygienické postupy. Hygienici v hotelu od července evidovali 202 případů onemocnění, které způsobily noroviry. Lidé trpěli křečemi, průjmy a zvracením. V září pak hygienici zakázali zařízení přijímat nové klienty. Nově vysázené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim. Závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Nezhybová.
3: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suchý hlíny a vlastně měla by začít rašit.
0: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující.
1: Počasí.
0: Počátku noci bude ve Zlínském kraji převážně polojasno až oblačno, v druhé polovině noci se zatáhne. K ránu se částečně postupně od západu místy může objevovat slabý občasný déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 4 až 1 stupně, v údolích při bezvětří čekejte výjimečně i kolem nuly a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Patrik Rozehnal. Začíná totiž humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
5: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
4: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubejt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takovýhle, takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhal, a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu, a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět, a bral si to do vany, a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá. Jo? Děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuj si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: víno, hlavně ta šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala mockrát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak...
3: no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře,
3: bude.
0: Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte, jako.
1: A setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhodl. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko. Díky,
0: dobře.
6: Hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o tanéře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme.

0: prostě taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
1: No to jsem se chtěla zeptat.
0: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
1: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
0: Uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
1: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
0: od 3. prosince.
1: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem

0: Jsem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
2: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
1: První dopis Sally.
3: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou. Zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky? Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
2: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
1: nepotřebovala.
2: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
1: Tak jako známe z tvého podpisu.
2: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
1: Po tobě, jo.
2: Bo mě obrázky, ale přeci
1: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
2: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
1: někdo schovává. Určitě, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák, zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Homoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Holešově se jedná o koalici všech bez hnutí ANO. Lidé poslali přes 2 miliony korun na záchranu kláštera v Zašové. Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. V noci a k ránu bude polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem nuly. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Vítěz voleb v Holešově na Kroměřížsku, koalice pro Holešov, vede jednání se všemi subjekty, které ve volbách uspěly s výjimkou ANO, tedy s druhým uskupením za Holešov, ODS a uskupením Akce holešovských občanů. Českému rozhlasu to potvrdil lídr kandidátky a dlouholetý bývalý starosta Rudolf Seifert.
5: Samozřejmě se musí upřesnit všechny posty, to znamená starosta, místo starostové a radní, takže toto dáváme dohromady a tady je tradiční mít 7 lidí v radě, tak bohužel musíme některým říct, že prostě nejsem tu schopen uspokojit všechny a všechny ambice, ale prostě my to nějak musíme sestavit tak, aby to bylo funkční a hlavně, aby to vydrželo, protože to je to nejdůležitější.
3: Přes 2 miliony korun poslali lidé na opravu fasády trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Sbírka ale nekončí. Obec chce opravit i západní zeď. Je ze všech největší. Farář navíc chystá další sbírku přímo v kostele. Co už se za peníze od lidí podařilo udělat, říká lidovecký starosta Zašové Jiří Kubrický.
6: Jižní stěna fasády, která navazuje na ten kostel, už je hotová, všechny okna vyměněné a ze zadu, ze dvora jsou udělaná ta severní a východní stěna. Jakoby, no. Takže to je asi do těch 2 milionů korun teďka jsme vyčerpali prostě ty peníze. Měla by nám to ta sbírka pokryt, buď bude něco málo chybět, nebo něco málo na té sbírce zbude.
3: Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučena s společnostmi Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Agentura má na starosti propagaci Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má v zahraničí s online obchody i zásobováním.
7: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
8: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
7: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Zpočátku noci bude v našem regionu převážně polojasno až oblačno. V druhé polovině noci se zatáhne. K ránu se začne postupně od západu místy objevovat slabý občasný déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 4 až 1 stupně. V údolích při bezvětří čekejte teploty i kolem nuly a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto bouralo na silnici mezi Rackovou a Zlínem. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Je úterý 13. října a po 17. hodině začíná necelá hodina vysílání informací a zajímavostí ze Zlínského kraje tak, jak je zachytili redaktoři Českého rozhlasu Zlín. Z jeho studia vás zdraví Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. V první části nás očeká předpověď počasí po ohlédnutí po víkendových volbách, které v Modré na Uherskohradišťku už po 10. vynesly do křesla starosty stejného člověka. Nebo shrneme nejdůležitější dnešní zprávy z regionu. A to už po písničce kapely Kabát. Příjemný poslech.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: souhrn dnešních aktualit Českého rozhlasu Zlín má Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Koalici v Uherském Hradišti utvoří uskupení Hradišťáci, Hnutí ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Tři nejsilnější subjekty budou mít v zastupitelstvu 18 ze 27 křesel. Je podepsaná koaliční smlouva. Novým starostou bude lídr Hradišťáků Michal Dvouletý. Místo starosty budou Mojmír Náplava, Jana Grigarová, Stanislav Blaha. V radě budou mít Hradišťáci 4 místa, ANO 3 a ODS 2. Ve Vsetíně pokračují povolební vyjednávání. Vítěz voleb Nové hnutí VS21 má v zastupitelstvu 10 z 21 křesel. Vládnout s těsnou většinou ale nechce a hledá širší koalici. Kdyby mohlo být jasno, popisuje lídr hnutí VS21 Martin Metelka, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka.
3: Počítáme s tím, že se potkáme se všemi těmi subjekty, které zasednou v tom novém zastupitelstvu, a to, abychom si do začátku hnedka řekli, s čím na tu radnici vstupujeme.
2: V lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích už nepřibývají žádní noví pacienti s gastroenteritidou. Hygienická stanice tam proto odvolala pokyn k dodržování protiepidemických opatření. Dál je ale potřeba důsledně dodržovat zavedené hygienické postupy. Hygienici v hotelu od července evidovali 202 případů onemocnění. Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Pokračuje jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO.
4: To je nejdůležitější úsek, který za poslední dobu vlastně byl nejvíc problémový, a ty výpadky tam byly myslím 4 nebo 5, a my jako město to určitě vítáme velice pozitivně, že se tady tyhle věci pohly a že pro naše město to bude, doufejme, znamenat méně výpadku pitné vody.
2: Pro cyklisty a pěší je dočasně uzavřené napojení na cyklostezku v místní části Brumova Bylnice Svatém Štěpánu. Důvodem jsou stavební práce na přibližně 300 metrů dlouhém úseku silnice, který bude v rámci stavby obnovený. V místě platí zákaz vstupu na staveniště. Město také žádá o respektování dopravního značení. Hotovo by mělo být na konci listopadu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dospívala Maria Rotrová, posloucháte Český rozhlas Zlín. Kdo je u vás starosta? Na tuto otázku obyvatelé Modré na Uhersko-Hradišťsku už od roku 1990 odpovídají pořád stejně, Miroslav Kovářík. A pořád stejně budou odpovídat i dál v komunálních volbách, totiž Kovaříkovo sdružení nezávislých kandidátů pro Modrou společně opět získalo nejvíce hlasů a 62-letý starosta tak zanedlouho začne už své 10. volební období v čele obce.
1: Já si myslím, že ho lidi mají rádi a že dělá hodně pro obec. My tady máme skanzen a ten je překrásný, tak myslím, že kvůli tomu.
2: No já bych řekla, že má důvěru z toho důvodu, že prostě pro tu obec něco dělá. Dělá tu akci jak pro lidi, tak vlastně vybudoval živou vodu, vybudoval skanzen, takže prostě pro tu obec něco dělá.
3: Příjemný je, dá se s ním komunikovat. Jo, je fajn.
4: Říkají mi obyvatelky obce, které v pondělí dopoledne náhodně potkávám v centru vesnice. Přestože změnili známá turistická lákadla, tak když vejdu do budovy obecního úřadu, si jak jinak než modrou fasádou, sám nezávislý starosta Miroslav Kovářík si nejvíc cení něčeho úplně jiného.
5: Celkově si považuji nejvíc toho, že jsme obnovili společenský život, tradice, zvyky, že tu máme sdružení, zahrádkáře, vinaře, práci s dětmi vynikající, jak hasiče, skauty, takže téměř všichni pro tu obec žijí a jsme hrdí na to místo, kde bydlíme, kde žijeme.
4: Ale přece jenom, Modrá, ta je v podstatě minimálně v celé republice známá skanzenem, živou vodou. Je to takové to druhé vaše, na co jste třeba pyšný?
5: Tak samozřejmě jsme pyšní, nejen já, ale i zastupitel a myslím, že i většina občanů na tady tyto aktivity. A důležité je, že sami sebe ufinancují, že mezi obcí a těmito destinacemi cestovního ruchu to funguje dokonale symbioze.
4: Říká Miroslav Kovářík, který se přitom v politice ocitl víceméně náhodou.
5: My jsme dávali v 90. roce po osamostatnění od Velhradu dokupy kandidátku nestraníků, spolky v obcí, že dají každý nějakého zástupce. A losovali jsme, kdo půjde za skouty a já jsem prohrál. Takže to byl celý můj začátek starostenské kariéry, víceméně omylem nebo nedopatřením. Kandidátka potom uspěla, proběhla volba starosty a začal jsem a neuměl jsem si představit, že to budu dělat déle jak ty 4 roky, ten začátek byl skutečně těžký.
4: Nakonec teda uběhlo 36 let a jste tady pořád. Když jste začínal, teda, tak uměl jste si představit, že byste
5: ano,
4: to mohl dělat
5: v 26 letech a vůbec jsem si to neuměl představit, protože to bylo pro mě úplně velká neznámá. A na druhou stranu musím říct, že staré zákony přestávaly platit, nové nesmysly ještě nevznikly. Byla to doba, kdy jsme měli šanci ještě něco vymyslet, utvořit a jít přímou cestou.
4: Jak vás to vůbec napadlo, tady ty obrovské projekty za vlastně velké peníze?
5: O mně je známé, že nehledám vyšlapané chodníky, ale dost často razíme svoji cestu a když člověk něco chce, tak zatím musí jít. Ta lokalita skanzen trvala také mnoho let, jsme dokončili celý ten areál.
4: V příštích letech by Miroslav Kovářík ještě rád obnovil někdejší cisterciácký rybník, který nedaleko obce fungoval ještě před 100 lety. Z Modré Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: inovací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Jak bude, si povíme s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Na úvod řekněte, jaké počasí je ve Zlínském kraji právě teď?
2: Tak je slunečno, na nejvýš s malou oblačností. Teploty se pohybují v nížinách kolem 12 nebo 13 stupňů, v Bílých Karpatech a na Valašsku většinou mezi 7 a 11 stupni.
1: Co můžeme čekat během večera a noci? Přijde nějaká změna?
2: Tak změna přijde až v průběhu noci. Večer a první půlka noci bude ve znamení spíše skoro jasna nebo polojasna. Potom kolem půlnoci už bude přibývat oblačnosti. Ve druhé polovině noci se zatáhne a kránu na některých místech od západu už zaznamenáme slabý občasný déšť. Nejnižší teploty poklesou na 4 až 1 stupeň. V údolích při bezvětří výjimečně kolem nuly, ale v průběhu noci, jak se bude zatahovat, tak se začne také slabě oteplovat. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní, v údolích místy bez větří.
1: Jaká je předpověď na středu? Bude taky pršet, jak tomu bude nad ránem?
2: Ano, ráno bude převážně zataženo s deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou na většině území a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večer začne od západu oblačnost pomalu ubývat. 13 až 16 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na Valašsku tam bude místy chladněji jen kolem 12 stupňů. No a slabý jihozápadní vítr bude v průběhu dne se stáčet na mírný severozápadní.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Ukázku rozhovoru s pravnukem prvního baťovského pedikéra, ohlédnutí za volbami v Kateřinicích na Vsetínsku, kde měli 30 kandidátek vždy po jednom člověku, nebo ukončení profesionální kariéry judisty Klamrta z Kroměříže. Témata pro další půl hodinu. Zůstaňte s námi.

0: den ve Zlínském kraji, pořad, který teď posloucháte. Jakub Neradilek ze Zlína je pravnukem Františka Kocourka, prvního baťovského pedikéra. Jak to zjistil, na to se v úterý dopoledne ptala moderátorka Anna Randárová.
1: Tento příběh začal úplně na začátku tím, že po smrti mého dědy, syna, pedikéra Františka, jsem našel na půdě při vyklízení starých věcí, jak to tak bývá po takové události, kufřík, který byl plný věcí po mém pradědečkovi Františkovi a kde byla spousta věcí, spousta materiálu k tématu nohou a pedikúry.
2: Takže jste se až v tu chvíli dozvěděl, co bylo prací pradědečka, nevěděl jste to předtím?
1: Nějaké náznaky už jsem měl v minulosti. Jako dítě si pamatuju, že vlastně rodiče nebo prarodiče se bavili o tom, že František pracoval u Baťu, ale já jsem k tomu nějak nepřikládal nějakou váhu, moc mě to nezajímalo. Postupem času, jak jsem stárnul, tak jsem dostal nějaké informace jako větší a začal jsem se trošku zajímat, bohužel jsem nestihl se zajímat ještě předtím, než mi zemřel ten děda. Takže jsem na to musel potom přijít nějakým způsobem sám a ten kufřík mi hodně k tomu pomohl.
2: Co všechno v tom kufříku vlastně bylo?
1: Byl tam velký počet fotografií dobových z jednotlivých těch pedikérských kurzů. Byly tam různé pedikérské diplomy, knihy, příručky, které František, na kterých se podílal nebo které napsal. Dále tam byla typická dobová baťovská reklama. A vzhledem k tomu, že asi pradědeček byl vášnivý sběratel různých tiskovin, tak tam byly třeba různé noviny dobové.
2: A uvědomil jste si hned v tu chvíli, když jste tedy ten objev udělal, že jste našel něco, co má podstatnou historickou hodnotu?
1: V tu chvíli ještě asi úplně ne, ale jak jsem to začal projíždět a nějak detailně zkoumat, tak potom jsem si řekl, že je to asi docela zajímavý poklad a zajímavé téma, dosud neprobádané baťovské téma, takže potom ano, měl jsem z toho velkou radost.
2: Přibližte nám prosím život vašeho pradědečka Františka Kocourka.
1: František Kocourek se narodil v roce 1899 v Brně. Jeho rodina pocházela z Jižní Moravy, z vinařských vesnic Kobily a Vrbice. S tou rodinou často se stěhovali, z Brna se stěhovali do Kyjova, kde František nastoupil potom na gymnázium. A to gymnázium bylo zavřené, takže potom odmaturoval v Praze. Po maturitě nastoupil, nebo i hned byl povolán do první světové války, takže byl v armádě, byl v zákopech v Rumunsku 3 měsíce. A poté, když se vrátil, tak se nechal zapsat na Karlovu univerzitu, na lékařskou fakultu, ale mezi tím se otevřela v Brně Masarykova univerzita, takže přestoupil vlastně do Brna.
2: A jak se potom tedy dostal k Tomáši Baťovi?
1: Tomáši Baťovi se dostal v roce 1928, rok po svatbě. Asi vyslyšel to volání toho velkého Zlína a přišel právě sem a začínal vlastně od začátku. V archivu na Klečůvce je dochovaná jeho karta, kde je vidět, že opravdu nastoupil na těch vozovkách podřadných pozicích, že začínal jako skladový manipulant, potom jako prodavač a potom se dostal i díky tomu, že neměl teda dodělanou tu lékařskou fakultu, ale byl částečně doktor, tak se dostal k té pedikúře.
2: A víme, jaký vztah měl k Františku Kocourkovi přímo Tomáš Baťa?
1: Traduje se taková historka rodina, že Tomáš Baťa mu měl říct, co s vámi, Kocourku, když jste ten polovičatý doktor, tak zkusíte u nás začít s pedikúrou.
0: Celý rozhovor s Jakubem Neradilkem, pravnukem prvního baťovského pedikéra, si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu. Dozvíte se také, jak vypadala pedikúra za první republiky a proč se Tomáš Baťa rozhodl ji zařadit mezi služby pro své zákazníky.
3: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Jiří Korn. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď míříme do Kateřinice na Vsetínsku, kde v letošních komunálních volbách kandidovalo 30 lidí. Ne jako společné uskupení, ale každý sám za sebe. Na volebním lístku bylo 30 kandidátek, každá jen s jedním jménem.
1: Je to výhoda, určitě. Každého kandidáta znám osobně a vím, koho volím. Je to tady zvyklost.
2: Tak jo, tak asi jsme rádi za to, že to je.
3: Jo.
2: Je to lepší, aspoň člověk je zná a ví, co od nich může očekávat, že?
4: Je, když někoho zná, tak ho volit.
5: Říkají místní lidé, které potkávám u obecního úřadu v Kateřincích na Vsetínsku. Sdružení ani strany tady do zastupitelstva nekandidují. Každý jde do voleb sám za sebe. Letos se o 15 míst ucházelo 30 lidí. Podle volebních dat se tu takhle volí nejméně od roku 2002. Jaké to má výhody a kde je háček, vysvětluje nezávislý starosta Vojtěch Zubíček.
6: U nás vždycky kandidovali všichni kandidáti do obecního zastupitelstva jako jeden kandidát na jedné kandidáce.
5: Jaké to má výhody, jaké to má nevýhody?
6: Je tam vyjádřena reálná podpora každého z těch kandidujících lidí. To znamená, kolik dostanu hlasů, tolik mají vlastně i na potom výsledku voleb.
5: No a naopak, jaké to má nevýhody?
6: Nevýhoda je v tom, že když se ty volby připravují, tak vlastně tento systém musí všichni respektovat. Je to ale nepsaný systém, není to nikde dané prostě legislativně, takže je to víceméně taková gentlemanská dohoda všech kandidátů, kteří kandidují do obecního zastupitelstva, že vlastně tento systém dodrží.
5: Jak se liší ta kampaň oproti obcím, které jsou tady okolo, nebo městům, kde právě třeba jsou 3, 4, 5, někde třeba i 9 stran?
6: Přiznám se, že ta kampaň, jako já jsem nepociťoval nějakou kampaň tady, ono opravdu, já jsem fakt většiný všem kandidátům, kteří se přihlásili a kandidovali do obecního zastupitelstva, je to o tom, že ti lidé se zapojí v průběhu těch uplynulých nejenom 4 let, ale celého toho času minulého a snaží se prostě dělat ve prospěch té dědiny a to si myslím, že následně ti voliči ocení.
5: Kateřinice mají bezmála 1100 obyvatel a kandidáty znají ze spolků i obecních akcí. Billboardy ani reklamy na sociálních sítích tu před volbami nebyly vidět.
6: Ti lidé se tady znají, my jsme malá dědina. Opravdu se setkáme na nejrůznější akci, ať to jsou kulturně společenské nebo sportovní akce nebo prostě další akce, které prostě probíhají v naší obci, tak ti lidé se setkávají a opravdu se znají.
5: Nejvíce hlasů ale letos nedostal starosta. Vyhrál dosavadní nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Křížek na volební listině vyznačili u jeho jména 4 z 5 voličů. Starostově 7 z 10. Na radnici se ale žádná změna nechystá.
7: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místostarostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si váží toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
5: Říká vítěz voleb Jiří Stehno a starosta Zubíček potvrdil, že bude o post starosty usilovat. O tom rozhodnou zastupitelé v Kateřinicích v prvním listopadovém týdnu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Dvě olympijské účasti zůstanou nejsilnějšími momenty kariéry judisty Davida Klamrta. Další závodní úspěchy už totiž kroměřížský rodák nepřidá. Ve 32 letech ukončil vrcholovou kariéru. Poslední zápas absolvoval na mistrovství světa v Baku, kde vypadl hned v úvodním kole.
1: Dnesky jsem se snažil připomínat, že jeden špatný den nedělá špatný týden, jeden špatný týden nedělá špatný měsíc a jeden špatný rok snad nedělá špatnou kariéru. A je to hrozně hořkosladký, chtěl jsem skončit fakt daleko líp, končí se mi těžce.
2: Mrzí už bývalého judistu Davida Klamrta, že se s kariérou nerozloučil lepším výsledkem než koncem v prvním kole světového šampionátu. Na turnaji v Baku ale zažil i hezké chvíle, když cítil uznání od soupeřů.
1: Jsem seděl v rozcvičovně a přišli za mnou světové kapacity z celého juda a přáli mi, že mi gratulovali, že jsem měl hezkou kariéru, tak je to hezký, že i třeba ne v Česku si to všichni všimli, ale že třeba zahraniční judisti a medailisti z olympiády za mnou přijdou a vnímají to, že jsem pro český judo udělal hodně, tak je takový hezký a snažím se všímat tady těch hezkých věcí a život je dál, no.
2: Popisoval Klamrt přímo v Ázerbajdžánu. Kroměřížský rodák už tedy může bilancovat závodní kariéru a jasno má v tom, že nejsilnějšími okamžiky byly účasti na olympijských hrách v Tokiu a Paříži.
1: Byl to nádherný pocit, vždycky jsme se dostali až s posledními turnaji, takže ten tlak byl velmi obrovský a vždycky jsem byl schopný udělat životní výsledek vlastně poslední turnaj nebo dva před olympiádou. Takže ty pocity, jaké na mě byl tlak, bych nikomu nepřál, ale vždycky jsme to tam dokázali dát.
2: Na druhou stranu najde Klamrt i věci, které ho mrzí.
1: Škoda, že z té vrcholné akce nám chybí ten výsledek a to mě hodně mrzí, to bychom si přáli, zasloužili, ale život je takový, jaký má být a třeba nám to zase naučí něco do života a třeba mě do té doby, jak budu trenér, tak tahle lekce se mi třeba objeví pak v budoucnu.
2: Mluví judista i o trenérovi Marcelu Frenštátském, který ho vedl 10 let a pro Klamrta se stal inspirací, protože po konci kariéry se hned začne věnovat taky trenérské práci.
1: Jako není tajemstvím, že když mi umřel táto, takže mi chyběly nějaké takové ty mužské vzory a trenéři byli vždycky takovou tou oporou, který jsem se mohl zeptat i na takové věci, co se běžných lidí nemůžete zeptat. Takže v tomhle je ta být trenérem judu fakt jako skvělý, že jak spolu cestujeme a jsme víc než půl roku v zahraničí společně a trávíme spolu víc času než s rodinama, tak je důležité, abyste si rozuměli právě nejen na ženěnce, ale i mimo ženěnku a to si myslím, že jsme splňovali a proto i ta cesta byla nádherná, nejenom nějaké výsledky, ale že jsme si užívali i tu cestu a to společné cestování.
2: Vysvětluje David Klamrt, že práce judistického trenéra zdaleka neznamená jen vedení přípravy v tělocvičně a i proto se na novou roli těší. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Pořad Den ve Zlínském kraji už vyčerpal svůj vyhrazený čas a více témat se nám do něj nevejde. Dnes byly tématem mimo jiné příběhy víkendových voleb v Modré na Uhersko-Hradišťku a Kateřinicích na Vsetínsku. Nebo jsme se ohlédli za ukončenou kariérou judisty narozeného v Kroměříži Davida Klamrta. Zpravodajský a publicistický přehled dne si můžete naladit zase zítra po 17. hodině. Za všechny, kdo se na přípravě dnešního vydání podíleli, děkuji za pozornost. Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích na Zlínsku začala povolební vyjednávání. Střecha před zámčí Vizovického zámku prochází opravou. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. V noci a ráno bude polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem nuly. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V Otrokovicích na Zlínsku dnes začala povolební vyjednávání o možné koalici, která město povede další 4 roky. Českému rozhlasu to potvrdila lídrině Hnutí ANO a současná starostka Hana Večerková. ANO ve městě volby vyhrálo a z 23 mandátů obsadilo 11. Dohodu očekává na začátku příštího týdne.
2: Nechceme se vůbec vyhraňovat, pokud samozřejmě bude obou strana vůle se sejít, tak jsme otevřeni jednání se všemi subjekty, kteří se dostali do zastupitelstva u nás v Otrokovicích.
0: Před zámčí zámku Vizovice začala oprava střechy. Jde o práce za více než 720 tisíc korun a hotovo by mělo být do konce listopadu. Podle kastelánky zámku Jany Pluhařové stavbaři opravují místo s komplikovanou konstrukcí, kde se zbíhají 2 střechy do jednoho hřebene. V roce 2000 technici problém vyřešili usazením měděné plechové vany, vysvětluje Pluhařová.
3: No a plech, který je na střeše už právě těch 26 let, hodně pracuje a má poměrně velkou zátěž teplotní, jak v létě, tak v zimním období. No a tou střechou dlouhodobě zatéká.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu.
1: Sport.
0: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
4: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: Počasí.
0: Počátku noci čekejte ve Zlínském kraji převážně polojasno až oblačno a v druhé polovině noci se zatáhne. K ránu se pak začne postupně od západu místy objevovat slabý občasný déšť. Nejnižší teploty naměříme kolem 4 až 1 stupně, v údolích při bezvětří čekejte výjimečně i teploty kolem 0 a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Rackovou a Zlínem, kde bouralo osobní auto mimo komunikaci. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a po nich už začíná Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou. Přeji vám ničím nerušený večerní poslech našeho dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla polka kapelníka Bojanů Standy Esterky, kterou zahráli kdo jiný než Bojané a jmenovala se Jedu Šohaje. A byla to polka, která vás pozvala k té druhé hodince Moravy krásné země. No a od mikrofonu vás stejně jako v poledne zdraví a hezký večer přeje Ivana Slabáková. Ještě připomínám, kdo dnes slaví svátek a komu ještě stále můžete poslat pozdrav a písničku. U nás je to Renata a na Slovensku Koloman. Takže pokud slavíte, milí oslavenci, tak vám přejeme, aby ty oslavy byly veselé, vydařené a plné humoru. Tak tolik na úvod, já jen připomenu telefonní číslo 726465200 a já už mám u telefonu paní Elenku Večerkovou z Břesovic u Prostějova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, já vás zdravím a taky bych chtěla popřát Renáče sestřičce a Renáče Pěčkové a všem na oddělení, na všech odděleních, kteří se starali o mě v Prostějově v nemocnici, doktorům a Jitušce, sestřičce z druhého patra. A chtěla bych jim popřát k svátku hodně zdravíčka, štěstíčka a aby se měli dobře a taky všem, kdo mě poslouchají, a taky mantičce Kvapilové, která potřebuje zdravíčko.
0: No, paní...
1: A všem do rádia Brno.
0: Paní Elenko, my vám přejeme hlavně to zdraví, abyste se brzy dostala domů a je to hrozně hezké, když člověk poslouchá, jak se o vás sestřičky a doktoři dobře starají. Tak hlavně přejeme hodně, hodně zdraví, ano?
1: Na.
0: Mějte se hezky, nashledanou. Tentokrát je tu připravený Broln, Boženka Šebetovská a Joška Severin a bude to známá, krásná moravská lidová píseň Stokrát jsem se zaříkala.

0: Tak to byla krásná moravská lidová v podání Brolnu. No a s tou další polkou jsou tu připraveni Žadoviáci. A já k ní přidám přání. V sobotu měla kulaté narozeniny paní Liba Miklasová. A dnes má svátek paní Renata Běhunčíková. Obě jsou ze svatého Štěpána. No a zítra zase oslaví svoje narozeniny Jana Říhová ze Zlína. Štěstí, zdraví a radost, ať vás provází nejen dnes, ale po celý život. A všechno se vám daří podle vašich představ. To vám přejí Říhovi z Dolního Němčí. A teď už Žadoviáci nečekají.
1: Český rozhlas Zlín.

to byli žadoviáci a pro koho je to další blahopřání? Chtěli bychom vaším prostřednictvím popřát všechno nejlepší paní Renatce Malíkové k jejímu dnešnímu svátku a zároveň pozdravit a popřát pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost jí i její mamince paní Naděnce Jakubíčkové z Mistřína. Tak milá paní Renatko, milá paní Naděnko, toto přání a písničku vám posílají Ševelovi. Je tu s ní připravená moravská veselka. Dojeďte k nám na Moravu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Tak to byl pochoutkový rok. Jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já tu mám přání nebo spíš poděkování, které k nám poslala paní Magdalena Poštolková a píše: touto cestou bych chtěla poděkovat kapele Tejstovanka za překrásný podvečer v Lanžotě u Osičků, který se uskutečnil tuto neděli. Krása moravských písniček, skladby Moravanky a vzpomínky na pana Slabáka potěšila srdce mnohých přítomných fanoušků i muzikantům. Velké poděkování patří kapelníkovi Davidu Krejčímu, všem úžasným muzikantům, zpěvákům a Mirečce Záhumenské také za doprovodné slovo, no a manželům Osičkovým za výborné řízky a přípravu. A podepsaná, jak jsem říkala, paní Magdalena Poštolková, tak kdo jste byli v Lanžotě u Osičku na Tejstovance, tak doufám, že i vy jste se bavili stejně dobře, jak paní Poštolková. No a tu další písničku zahraje právě Moravanka, můžete si ji všichni zaspívat, určitě ji znáte, Vysoký Jalovec.

0: Tak to byla Moravanka a já tu mám telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Lidka z Rakové.
0: Tak paní Ludmilko, nemohla byste si stlumit rádio?
1: Jo, na tom nevydržte.
0: No. Ajajajaj, to nám trhá ouška.
1: Dobrý,
0: výborně, takže odkud, z Rackové, výborně, tak paní Ludmilo, povídej.
1: Z Rakové,
0: tak vy tam máte Raky, ne Racky. Dobře, tak povídejte.
1: No, tak já bych chtěla zahrát všem Rakovianům tady. Jsou tady velice hodní lidé, já jsem tady už 5 roků, potom covidu mě přivezli hned z nemocnice sem, takže už si připadám opravdu jak na rekreaci, ne jak na důchodě. No a chtěla bych jim nějakou pěknou pesničku lidovou, jestli máte ohasičovou něco. Tady je ta hasičů plno.
0: Máme tady jinou písničku, ale samozřejmě, paní Ludmilo, rádi zahrajeme, ano? Tak
1: dobře,
0: se mějte hezky.
1: Rádo
0: se
1: večer,
0: stalo. I my vám přejem hezký večer. Nashledanou. A já zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. U telefonu Míla Vacek z Vilémovic, Uleče nad Sázavou. Ivanko, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. My se spolu známe. Já jsem pěstitel kmínů.
0: Ano, no to samozřejmě, hned mě to tady zavonělo.
2: Já už vám došel, já vám někdy pošlu něco.
0: Dobře.
2: A teď se tý gratulaci. Minulý čtvrtek jsem se nedovolal, tak bych dneska dodatečně poslal písničku pro moji dceru, jmenuje se Markéta Vacková, bydlí ve Vlaseticích a ve čtvrtek měla narozeniny. A dneska mají svátek Renaty, tak jim všem posílám z Vysočiny přání a písničku. Je to i pro zpěvačku Renatu Jedličkovou, všichni znáte.
0: Ano, určitě.
2: A přání bych poslal i pro Renaty Pospíšilovy z Plzně. Jsou to známí heligonkářky. Tak
0: ano,
2: znáte,
0: Renatku znám dobrý. Samozřejmě.
2: Takže Markéto a Renaty, já vám všem přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví. Ať se vám splní téměř všechno, co si přejete. A zdravím i Aničku a Jindřicha Hlávkovi do Miroslavy, Františka a Marie Švaříčkovi do Židlochovic, Jardu Wolfa do Otnic a Václava Maňase do Zlína. Václave, ahoj. Písnička je Ivankovi pro vás a pro všechny posluchače. Zase někdy naslyšenou a taky doufám někdy na viděnou.
0: Pane Vacku, tak já se budu opravdu těšit na viděnou. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a já tu mám před sebou takovou vzpomínku, kterou k nám poslal Honzík Buřil a musím říct, že je opravdu z 19. století. Dne 13. října 1880 se narodil v Čejkovicích pan Jan Varmuža. Vyučil se dámským krejčím, zakládal také Sokol. No a pak se zamiloval do paní Aničky Kubínové a byli oddáni v roce 1905 ve Vídni v Rakousku. Zemřel před 93 roky v roce 1933. Nějakou dobu spolu žili v Rakousku, tam se jim narodil syn Jan, no a později se přestěhovali do Brna, nejdříve do Židenic a potom do Králova Pole. Společně vychovali 3 dcery a 2 syny a pan Varmuža měl také nevlastního bratra Herzána. Na pana Varmužu vzpomíná jeho pravnuk Honzík. No Honzíku, velký obdiv a teď už písnička, se kterou je tu připravená Májovanka. Tak, jak teče.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím paní Lídu taky do Nové Vsi u Oslava.
1: Dobře.
0: Mějte se všichni moc krásně a užívejte si života a hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
1: To máte pravdu, paní Aničko. Tak se mějte hezky. Naschledanou. A zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ivanko. Moc vás zdravím a všechny posluchače. Tady Věrka Horňáková z Uherského Brodu. Já jsem sice volala i minulý týden, ale tak snad to nebude posluchačům vadit. Ale před chvilkou jsem si vás pustila. Právě mě napadlo, že dneska jsem posílala taky před chvilkou ještě přání k naší svatce od nevěsty mamince, paní Janičce Adamčíkové z Kroměříže. Tak bych ji chtěla taky skrze vás poslat pěknou písničku a přání. Hlavně hodně zdraví, protože taky po operaci kyčela, teď už nastoupila do práce, zdravotní sestřička tam v Kroměříži. Tak hlavně to zdraví, hodně radosti, štěstí, lásky, božího požehnání. Ať je šťastná, už má i dva vnučky, teď byly křtiny malého Vincentka, takže aby byla i taková šťastná babička a ještě má druhá dcera v očekávání miminko, takže se rodina rozrůstá, ano. Tak aby ji to všechno těšilo a hodně božího požehnání, ochrany Panny Marie.
1: Dobře, paní Věrko.
2: Všechno dobré. Hmm. A jestli ještě můžu, tak aj Tereska, máme našu Teresku dceru.
1: Ano.
2: Tak ještě se to blíží ten svátek. Ona někde je prvního, to slaví, to je svatá Terezička z Lizie, teď je za svatá Terezie od Ježíše, tak to máme tak někdy na dvakrát. Tak je v Praze, ale měla by přijet, takže taky všem Tereskám, které taky slaví, tak hodně zdravíčka, ať se jim daří v životě. Dobře, paní požehnání, ať se provází a vás taky a posluchačům taky všechno dobré. Ať jste zdraví, to je nejdůležitější a v takovém pohodě, klidu. Krásné podzimní dny. A...
1: Ano.
2: Ano.
1: Děkujeme za krásná slova. To babí ano. Tedy naše léto, že? Ještě
2: ano, tak, tak, no, ještě ať mi drží, no, ještě to mi bude dost.
1: Dobře, paní Věrko.
2: Jo, tak se mějte pěkně a moc děkuji, že jsem se dovolala, opatrujte se.
1: Rádo se stalo, ano, děkujeme, že jste naše věrná posluchačka, to byla paní Věrka. A ještě další přání, které poslal Broněk Uher, chtěl by nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné a písničku bych chtěl poslat také do Pitína, Vilémovi a Květince Hochmanovým, tak plníme Broňkovi přání a ještě jedno, prosíme o písničku pro radost a povzbuzení milým manželům Marušce a Zdenkovi Hanákovým do Moravce. Paní Marušce, přejeme, aby 16. října dobře dopadla operace očí, aby viděla jako rys a byla spokojená a zdravá a Zdenkovi taky jen to nejlepší, hlavně moc zdraví, tak to vám oběma z celého srdce přejí Maruška a Mirek a Jana s rodinou z Nivnice. No a teď jsou tu připraveni Vacenoviáci a bude to směs písní o Vacenovicích.

0: to byla směs písniček o Vacenovicích, samozřejmě v podání Vacenoviáku. A ještě napsal Broně Kuher, chtěl by poslat písničku své paní učitelce Věrce Horňákové z Uherského Brodu. Moc vás, paní učitelko, zdraví. A s tou písničkou je tu připravená veselá muzika Ratíškovice, známá polka Soboňský rybník.
1: Český rozhlas Zlín.

to byla poslední písnička a dechová hudba Kotáranka. No a na co se můžete těšit v dnešním pořadu Na pěknou notečku od dětí a o dětech? A dnešní notečku pro vás připravila Anna Jagošová. Dětství mívalo nejrůznější podoby, ovšem dříve i dnes platí, že se napříč Českou republikou rodí množství šikovných dětských zpěváků. Některé zpěv neopustil ani v dospělosti. Ukolébavky, dětské písně i vyzrálý projev dříve dětských zpěváků doplní krátký etnografický exkurs do dětství. Zahrají a zaspívají Klebetnice a taky Ženičky z hluku, malá česká muzika Jiřího Pospíšila, no a Broln doprovodí Anu Košvicovou a Luboše Holého. No a uslyšíte, přátelé, taky sestry Juračákovi a Romana Sokola, tak to, abyste věděli, na co se můžete v pořadu Na pěknou notečku, který začíná krátce po 19. hodině, těšit. Rozloučí se žadoviáci a zahrají orchestrální skladbu Zdeňka Gurského, která se jmenuje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám krásný a pohodový večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Novým starostou Uherského Hradiště bude Michal Dvouletý. Lidé poslali přes 2 miliony korun na záchranu kláštera v Zašové. Ministr kultury přehodnotí smlouvy s velkými akcemi. V noci a k ránu bude polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami kolem nuly. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Uherské Hradiště povede vítěz voleb, uskupení Hradišťáci společně s Hnutím ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Koalice bude mít v zastupitelstvu 18 ze 27 křesel. Novým starostou se stane lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.
3: Za Hradišťáky Mojmír Náplava se stane místostarostou, ANO budeme místostarostku Janu Grigarovou a ODS budeme místostarostu Stanislava Blahu. A text té koaliční smlouvy navíc obsahuje i jasné programové priority, zvýšení kapacity parkování, včetně parkovacích domů, řešení dopravy, dostupného bydlení a zvýšení kompetencí městských částí.
2: Uvolněnou radní bude Pavlína Jagošová z ODS. V radě budou mít Hradišťáci 4 místa, ANO 3 a Občanští demokraté 2. Přes 2 miliony korun poslali lidé na opravu fasády trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Sbírka ale nekončí. Obec chce opravit i západní zeď. Je ze všech největší. Farář navíc chystá další sbírku přímo v kostele. Co už se za peníze od lidí podařilo udělat, říká lidovecký starosta Zašové Jiljí Kubrický.
4: Jižní stěna fasády, která navazuje na ten kostel, už je hotová, všechny okna vyměněné a ze zadu, ze dvora jsou udělaná ta severní a východní stěna jakoby, no. Takže to je asi do těch 2 milionů korun teďka jsme vyčerpali prostě ty peníze. Měla by nám to ta sbírka pokryt, buď bude něco málo chybět, nebo něco málo na té sbírce zbude.
2: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
5: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s resortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: ČES se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasil. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
6: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
1: Počasí.
2: Na území našeho regionu očekávejte z počátku noci převážně polojasno až oblačno, v druhé polovině noci se zatáhne a k ránu se začne postupně od západu místy objevovat slabý občasný déšť. Nejnižší teploty budou kolem 4 až 1 stupně, v údolích při bezvětří čekejte teploty jen kolem 0 a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pořad, folklorní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás vítám při pořadu Na pěknou notečku. Naším dnešním spojovacím tématem bude dětství. Mnozí na něj rádi vzpomínáme, mnozí ho prožíváme znovu s našimi ratolestmi a většina z nás ho vnímá jako radostné, bezstarostné období. Ovšem v minulosti to bylo trochu komplikovanější. Právě to poodkryje dnešní pěkná notečka, v níž uslyšíme písničky pro děti, ale i od dětí. Pokud bychom si s dětmi měli spojovat nějaké konkrétní písničky, budou to bez pochyby u kolébavky. Jedna taková, halaj, bůvaj, halaj, zazní v podání cymbálové muziky Ženičky a ženského sboru Klebetnice z Hluku. Pěkný poslech vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

Zajistit, aby měla rodina potomka, pokračovatele rodu, bylo nejdůležitějším úkolem každého manželského páru. Když už se dobrá věc podařila, žena v požehnaném stavu přijímala poměrně těžkou úlohu. S těhotenstvím se pojily výsady, ale i mnoho zákazů. Mezi výsady patřilo třeba trhání hroznů ve vinohradu i po zarážení hory a před vinobraním. Těhotná se měla dívat jen na hezké věci, aby se narodilo dítě také hezké. A kde se vlastně děti berou? Nosí je čáp nebo vrána, to říkáme malým zvědavcům dodnes. Naši předkové ale měli představy o něco bujnější. Děti přinášel had i zajíc, anebo s nimi přicházela porodní babička. V Čechách se ale lidé pro děti museli vypravit. Ve středních Čechách na pouť do Přelouče, ve východních do města, čímž myslíme Heřmanův městec. V Čechách zůstaneme i s následující písničkou. U kolébavku hají niny a hajo hájedlo, z Chocka, za doprovodu malé české muziky Jiřího Pospíšila zaspívá Marie Hausdorfová.

Narození miminka provázelo množství magických úkonů, které zajišťovaly dítěti spokojený život a mamince zdraví v následném šestinedělí. I hned po narození se dětem kolem zápěstí uvazovala červená šňůrka. Červená měla dítě ochránit před zlými silami. Narodila-li se dvojčata, čekalo maminku vysvětlování. Vzhledem k neznalosti lékařské vědy totiž naši předkové dlouho věřili, že jeden otec může pokaždé počít jen jedno dítě. Osudy dítěte předurčovalo i datum narození. Kdo se narodí na Hromnice, toho zabije hrom. Děti narozené za bouřky budou nebojácné, v zimním období moudré, v deštivém uplakané. Šťastné dítě je to, které se narodí 29. února. Nešťastné narozené na Jidáše. Největší radost ovšem přinášely děti, a to platí dodnes, zdravé a radostné. My si představíme skrze následující písně děti zpěvem nadané. Píseň Mariánko, Mariánko naspívala s Brolnem v roce 2013 Anna Košvicová.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V pořadu Na pěknou notečku se dnes věnujeme dětem, dětství, písničkám pro děti a těm, které děti sami naspívaly. Mluvíme ale také o tom, jak dětství prožívali naši předkové. Každé dítě čekal brzy po narození křest. Nepokřtěné děti by totiž bloudily po světě jako bludičky. Ty se ovšem dali vysvobodit. Vysvobodit je mohl nebojácný, dobrý člověk, který vyslovil jejich jméno a přinesl dítěti bílou křestní košilku. Nejdůležitější roli ovšem při řádném křtu hráli kmotři. Měli to být lidé zámožní, dohlédnout na výchovu dítěte, postarat se o něj v případě nouze a v den křtu nadělit něco do peřinky. Zpravidla čepeček, košilku nebo drobný dárek. Z úcty se také mnoho dětí jmenovalo právě po svých kmotrech a kmotrách. Častá byla ale i jména dědičná, po rodičích nebo prarodičích, jména svědců nebo udržování lokálních zvyklostí. Na Valašsku se každá první dcera v domácnosti měla jmenovat Anna. Právě na Valašsko nás zavede hlásek Kristýny Juračákové, prozatím malé, ale už velmi nadané interpretky lidových písniček z Podbeskyd.

Ke Kristýnce Juračákové se při druhé písničce připojili také její sestry Ellen a Tereza, což nám krásně doplňuje povídání o dětské zpěvnosti. Jak děti rostly, svět se stával méně bezstarostným a jim přibývaly povinnosti. Pasení drůbeže nebo dobytka, starost o mladší sourozence nebo chození do školy. Vedle toho si ale našli čas i na hraní. Právě dětské hry byly častým zájmem národopisců. O dívčích hrách mluvili jako o jemnějších, s propracovaným průběhem. Ty chlapecké byly založené na síle, snaze překonat protihráče a ukázat šikovnost a obratnost. U kluků to bylo ale třeba i hraní na vojáky, čímž napodobovali svou budoucí roli, která je v minulých stoletích bohužel potkávala až příliš často. Vojenskou tematiku připomene nahrávka z roku 2003 a CD Zpívání z kraje života, kde se tehdy jako malý zpěvák zapsal Roman Sokol, dnes primáš vlastní cymbálové muziky a nadále talentovaný zpěvák.

Malí zpěváčci vyrostli a mnozí z nich ve zpěvu pokračují dodnes, nebo je písnička provázet nepřestala. Mezi takové rozhodně patřili bratři Luboš a Dušan Holí, kteří se takřka prospívali celým životem. Dnešní pěknou notečku uzavře právě nahrávka Luboše Holého, kterého uslyšíme nejprve jako mladého začínajícího zpěváka, už s jasně patrným hlubším hlasovým projevem, a potom tak, jak ho známe z většiny nahrávek, ve starším věku a s projevem z nějž čiší zpěvácká jistota. Pokud byste si chtěli znovu zavzpomínat na dětství našich předků, zvu vás k opětovnému poslechu dnešního pořadu v aplikaci Můj rozhlas. Za poslech dnešní pěkné notečky vám děkuji a za rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová. Pěkný večer.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serinka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevýjímaje, on má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáňa Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost, možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzení hodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít, nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji
1: pochopil, ale u ženy. Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být.

0: žene nějaká prostě energie vzniku. To je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí, dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
1: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu,

0: a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej. Zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
1: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho... No, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
0: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá, přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale... Já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
1: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
0: Ne. Já mám stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
1: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoorbuku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrmujeme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, copak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky.
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v úvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá pít při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundární neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive, a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15 a 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které se třese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější, a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Šampaň, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Šampaň. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega nám dá zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sect Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košičkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly.

0: našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
1: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha Sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy Sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hradče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. S Bohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 švadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monkheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatla Monkheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na saloních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané u ženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
7: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
7: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
7: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
7: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
6: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
6: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová.
3: Ano.
2: No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě a ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels.
3: Ano.
2: Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pan

0: A bude ho zajímat, že jo? A já se říkám, no jo, no prababi. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
1: pravnučka byli... to byla.
0: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
1: Prababička.
0: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Barkse a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. Je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkali, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
1: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo, protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Kde jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a kde dostala paní Kodvaníková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
1: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
0: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
1: Jo, ano.
0: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
1: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
0: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
1: Tam prý taky dělali věci.
0: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak tak obojí byl lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
3: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
0: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zaroste nejk lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíších najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíších najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: 3:23. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
2: Dobrý den, pozdravuju vás všechny diváky. Já bydlím Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku.
1: Mm-hmm.
2: A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
1: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
2: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. A my se pořád bereme jako normál, sami.
1: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
2: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy. Stěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
1: Dobře,
2: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
1: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
2: Jo, halušky.
1: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
2: Halušky s brinzou, no.
1: S brinzou,
2: halušky s brinzou,
1: dobře.
2: Ano.
1: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete, to už je dávno.
2: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
1: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
2: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravské Slovácku.
1: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
2: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
1: Dobře, a máte rád Tatry?
2: No určitě. Tatry nízké, Démanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
1: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
2: Prosím, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé. Živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaný.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od toho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych se, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. Teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná. Poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu. Snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněný baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám Jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana sledu... Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svědčení, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili v Ubatí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, tak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No, tak, no, tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase, na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jaruško, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel v školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom nejde jako...
0: Ano, to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
0: Josefe.
1: Prostě...
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si

0: 15 milijonov. No.
1: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo z toho cítit z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte moc dobře.
0: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
1: Tak se s náma rozlučte slovensky.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vás Československo jen kapitolou z historie. Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří Otolomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Tak, slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko. Oni přehadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přehadili a mluvili slovensky. No a do dneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když takže ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Na Velikonoce polívá voďavko. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali, všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to
0: ťava. Souhlasím, no, nebo čučorietka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam méně jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama si navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata a jako já už teďkom, už jsou skoro v důchodě a už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře. No, tak vám přeju.
1: Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatně ještě, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: paní Marie Volánoční Lenko Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Já pocházím ze západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla v té Podhajské, jsme byli nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádný mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, odtamtud se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty Dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si ho teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hned ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jedno osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak si rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočné linky, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete, čo chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľom, naše moja matka neboha mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc a tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tie zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, a tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam, nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že si to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočnej linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočnej linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

nechceš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je, jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že? A na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal tak se Slovákama u firmy, tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo. Jo, já třeba v televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná. Tu rád poslouchám. Takže to je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají koupené luftiáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička. Črěvička.
1: No, to jsou
0: my
1: také.
0: My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste někdo,
0: nám
1: no.
0: Přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říci závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravý.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúšili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže jo, jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobne, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie, alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka, áno.
1: A drevokocúr neexistuje, to je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže asi tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný. Takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to
1: řeknete. Je, asi ne. Prší, prší, len sa leje, kam ježišinky. No to si nespomeniem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale děcka mali problém s tím hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je Slovensko. Češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: no,
0: mi...
1: Já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave, a ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrúbka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je tak, asi tak.

0: Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elán, poslouchali, takže to bola paráda, takže tam sme si boli hodne blízky, tak proto sme sa aj vzali nakonec vďaka Elánu. Takže,
0: jak to myslíte?
1: No, na koncerte sme sa nejak si seznámili a slovo dalo slovo a mali sme svadbu, vlastne tiež paradox, pretože ja som v Bratislavi, pristahoval som sa do dediny, ktorá má 100 obyvateľov, že je hrozne málo. A donútil som teda Joža Ráža, aby mi išiel za svedka. Takže to bola taková uprostejová, taková veľká rarita, že Elan došiel a mal som ho za svetka a tak nejak sme sa dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, no, počkejte, to si děláte srandu, nebo ne? Děláte?
1: Ne, to
0: je to, jak ten drevokocúr.
1: Ne, to je smrteľne vážne. Asi som mal veľké, pretože on bol takzvaný sused, kúsok odo mňa býval v Bratislave, to som ho poznal od 85. 4. roku. Tak sme sa tak nejak cez tie koncerty dávali dokopy a nakoniec to dopadlo tak, že nebol na svadbe tuto na Morave u Prostejova. Takže ako docela zaujímavé, to bolo v tom 94. Keď sa už republiky rozdelili teda, tak my sme sa dali so ženou dokopy. Aspoň tak nejak, no. Sme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nejakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, alebo koľko to je, takže to nejak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstate počúvame všetko, no, ale toto je taková naša nejaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nejak... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Mašci, můj hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvou nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal na Slovensku.
0: Můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě. No, bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběrem, tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čadák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: tady dobře, vedle. Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak. Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: provdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka z začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No
4: taky mě to někdy dělá potíže, abych, ale to sem nepatří.
5: Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Tak opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babo.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a... Prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluzhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tebe vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům to říci. Já jsem včera točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo?
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak se... Já šel to po tímskou obranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrad, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, si jejte řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady?
4: No.
6: Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak, jo, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, člověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Naschledanou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vás

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste ano. Proto nic neudělal, abyste byl strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta si pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste? A už jste taky, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovatel? Pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byli tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohle, Hrabal tak...
8: A Jirka se ptal, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako už si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou. A ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

ale známo by, hrajte blbci, víš, že známo, sám budu dlouhý, zpívat rád, zpívat rád.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se

až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci být přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležitý.

důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic nezkouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž jenž zákon ctil.

těch bran, vyzel v dálce i ten vůz.